0: A ja mu mohu byť dobrým nástrojem v tom, aby si mohol dělat ty věci. Pak je to za mě trošku lépe uchopitelný, trochu snadněji do toho vstupu, než že to je celý o mě a já to musím celý držet. Ale můžou tam za mě být třeba i kulturní aspekty. U nás v Česku ne každý chceme vstoupit do té první linie, do toho vůdcovství, protože je u nás taková ta kultura toho, kdo nic nedělá, nic nepokazí, takže je to trošku v nás nebýt hlavně vidět, protože jsme často byli třeba zklamaní z autory. Může tam být spousta důvodů, ale za mě je to asi hodně o to, jak se díváme na tu roli autority, co to pro nás znamená.
1: Jak pak rozlišit mezi zdravým používáním autority a nějakým mocenským nebo až manipulativním vedením?
0: Já si myslím, že asi takovou nejjednodušší odpovědí je Ježíš. Ježíš, když vedl, tak to vlastně nikdy nedělal o sobě. Vždycky ukazoval na Boha a na to, co nám zaslíbil, co nás jako čeká potom v nebi a k čemu my směřujeme. A to, co nám zanechal, jsou vlastně hrozně jednoduché věci. Milujte Boha a milujte druhý lidi, jako jsem já miloval vás. Ve chvíli, kdy je to mocenský, kdy je to o nás, kdy ukazujeme na sebe, kdy děláme něco pro to, abychom my byli vidět, aby se nám něco povedlo, tak se hodně míjíme tady tohodle cíle. A Ježíš nám tady zanechal to, že je to vlastně celý o Bohu a o lidech, které vedeme blíž k němu. Že to nemůže být mocenský, nemůže to být autoritářský, pokud to hlavní autorita vlastně není Bůh, pokud jsme to my.
1: A je tedy možné mít nějakou autoritu a zároveň dávat prostor Bohu?
0: V křesťanském prostředí je to velmi důležitý, aby Bůh ten prostor měl, protože ano, my můžeme být autoritou, můžeme být všechno perfektně zorganizovaný, můžeme jako mít velký sbor, kde všechno rádoby funguje a může tam být spousta lidí, co nezná Boha, protože mu nedáváme prostor, protože nemá vůbec prostor tam cokoliv dělat. Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu, fakt znamená, že já tady po nějaký čas mám být na nějakém místě a mám mít vliv na lidi, ale ten vliv není o tom, že já jim předávám nějaké své zkušenosti, jak můžu, pokud to tomu pomůže, ale tím hlavním je, že mě pán Bůh dá třeba uvidět, kam ty lidi směřovat, kam chce směřovat tu církev, kam chce směřovat ten tým. Já jsem tím prostředkem, který to komunikuje lidem, který zařizuje třeba ty zdroje nebo cokoliv, aby se to mohlo stát, ale musím pochopit tu svou roli. Já jsem jakoby správce toho místa, ale Bůh je tou hlavní autoritou. Bůh si tam bude dělat ty úžasné věci a ano, já jsem ty jeho ruce, nohy a já můžu spolupracovat na tom díle, ale je to o Bohu a já musím zajistit, aby on měl dostatek prostoru do toho mluvit, dotýkat se lidí. Pokud já to zaseknu na tom, že já si tady něco myslím a teď vám to předám a teď to takhle poorganizuju, ale nebude to to, co by Bůh chtěl, tak to můžu hrozně zablokovat. Můžu zablokovat to úžasné, co si tam Bůh chce dělat.
1: A jak to pak vypadá prakticky? Co to vlastně znamená reálně vytvářet prostor pro Boha? Jak to vypadá třeba při nedělním shromážení, nebo v týmu na setkání, nebo v běžném životě církve?
0: Já myslím, že těch způsobů je obrovská spousta, protože Bůh se může projevovat různými způsoby, dal nám různá obdarování, že už jenom to, že my jsme nějak tvoření a fungujeme v tom svém obdarování, je něco, co si Bůh může používat, v čem jedna. Ale za mě je to hodně o nastavení našeho srdce. Já, abyste to nepochopili špatně, předtím já nemám nic proti strukturám, nic proti organizaci. Já jsem byla hyperorganizovaný člověk a za mě ty struktury a ta organizace má své místo, aby třeba i větší sbor mohl nějakým způsobem fungovat. Musí se vědět, proč to má takhle fungovat, aby to třeba bylo srozumitelnější pro nový lidi, nebo aby se týmy setkávaly, věděli jsme, kam jdeme, na to musíme zorganizovat to setkání a tak. Ale v ruku v ruce s tím je potřeba, abychom se my a hlavně třeba klíčoví vedoucí pastoři, abychom se ptali, co chce Bůh dělat dál, jestli ty struktury tak, jak fungují, mají takhle fungovat dále, nebo máme udělat něco jiného, nebo se chce projevovat nějak jinak. Jeden z příkladů, asi dobrým, je ta nedělní bohoslužba. Ty sbory nějak fungují, neděle nějak fungují. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, tak to má nějaký jasný řád po většinou stejně se opakující, že jsou nějaké chvály, například slovo a potom třeba nějaký prostor pro modlitby. Ale říká nám Bible, že to má být pořád takhle stejně. Neříkám, ta církev může vypadat různě a můžeme se před tou bohoslužbou zeptat Pána Boha, hele, co si tady teď chceš dělat? Máme dát větší prostor na modlitby, protože se chceš skrze modlitby dotýkat lidí, nebo máme dát větší důraz na chvály, protože chceš se tady v tomhle prostoru víc dotýkat lidí skrz to, jak tě budou chválit. Za mě, a to je veliký téma, církev má nějaký účel, má nějak fungovat, ale občas s těm strukturám, ty organizace dávají moc veliký důraz a přestáváme se ptát Pána Boha, jestli se třeba dělat něco nového, něco jinak, jestli potřebuje nějaký prostor. Za mě, když se ho ptáme, když mu dáme prostor při modlitbách například předtím, když člověk, který vytváří kázání, který má na starost moderace, nebo ten modlitevní tým se zeptá Pána Boha, co by si chtěl dělat, tak věřím, že Pán Bůh na to zareaguje. A my to můžeme podle toho upravit, protože nám jde o to, aby se dotýkal lidí, aby ho poznali.
1: Ty jsi bývala hyperorganizovaná, teď už tedy jenom organizovaná. Může být naše církev tak dobře zorganizovaná, naplánovaná, že v ní už vlastně nezbývá prostor pro Boha?
0: Může. A jsou to častější případy, než bychom si možná mysleli. Setkala jsem se například se sbory, který už dlouhou dobu nerostly, nebo se jim tam rozpadla mládež, nebo byly v nějaký takovýto dlouhodobě tíživý situaci. Velmi často jsme se dostali k tomu, že jim to dobře funguje. Oni mají třeba chválicí týmy, oni mají zorganizovaný ty neděle, ale dělají to 30 let furt stejně. A já věřím, že pokud Bohu jde o lidi a jde jim o to, aby se setkávali s ním, a nesmíme opomenout to, že se ten svět nějak vyvíjí, že se kultura nějak vyvíjí, že lidi jsou úplně jiní, tak ta církev nemůže být přece 30 let pořád stejná. Ono to bylo možná něco, co fungovalo, a ve chvíli, kdy se lidi přestali ptát, tak už to byly jenom holý struktury. Ale Pán Bůh tam neměl moc prostor cokoliv měnit, cokoliv dělat a ta církev třeba nezareagovala na to, co potřebují ti lidi, kteří by tam měli přijít do té církve, kteří už jsou jiní, než byli před 30 lety.
1: A jak tedy může ten vedoucí vytvořit prostor, aby Duch Svatý stále mohl překvapit a vstupovat a mít prostor a přitom nespůsobit chaos?
0: To je úžasná otázka. Já myslím, že jako vedoucí v tomhle musíme mít moudrost, kde co patří. Za mě už jsem viděla neděle, kde se jen tak zahlásilo, pojďme se prostě modlit v jazycích, prorokovat si a nechat Ducha Svatýho si tady vano. A nedokážu si představit, jak to třeba vnímali nově příchozí, kteří Boha neznají a poprvé přišli do církve. Ale pak jsem viděla modlitevní setkání vedoucích, kde se modlilo v jazyci, kde jsme si prorokovali a prorokovali jsme si úžasné věci, které se potom třeba naplnily a my jsme mohli být povzbuzení a mohlo to určit třeba směr té církve, směr toho, kam jsme šli. Takže za mě je hodně důležitý jako mít moudrost v tom, kde jaký prostor dávám, ale že ho dávám, že už to není jenom o tom, co já jsem si načetl v leadershipových knížkách a aplikoval jsem to tady a chvíli to fungovalo, ale abychom se ptali Pána Boha, jak se chcem budovat svoje církev, protože to je jeho dílo. A dokud se ptáme, věřím, že Pán Bůh bude odpovídat a my pak můžeme na to nějak reagovat i v těch praktických organizačních věcech.
1: A je nějak možné poznat ten moment, kdy je potřeba jako vedoucí něco připravit a řídit a kdy je naopak potřeba ustoupit a nechat věci v Božích rukou?
0: To je otázka, na kterou asi nemám jasnou odpověď. Za mě to není buď a nebo, ale že to potřebuje jít obojí ruku v ruce. My potřebujeme organizovat a řídit a nastavovat procesy a struktury, protože vedeme lidi a čím větší je sbor, tím víc potřebujeme ty struktury a organizace, abychom třeba podchytili ty lidi, aby nezůstal nikdo opomenutý, protože jich tam je hodně, nemůže se pastor postarat o všechny, ale zároveň jsme Ježíšova církev a potřebujeme se nechat vést jím a potřebujeme mu naslouchat. A my nikdy neuvidíme ten celý obrázek. My potřebujeme se ptát, aby nám odkryl ten obrázek, abychom věděli, kam ty lidi vést. Takže za mě to není, že buď organizujeme, anebo nasloucháme Bohu, ale nasloucháme Bohu a na to reagujeme praktickými kroky, strukturami organizací a dalšími věcmi.
1: Máš nějakou zkušenost, kdy jsi jako vedoucí vytvořila prostor a Bůh udělal něco, co si sama naplánovat nedokázala?
0: Jo, bylo to hnedka na začátku, když jsem převzala mládež v apoštolské církvi. Klasika, mladý člověk dostane prostor, nemá žádný zkušenosti, jde před Boha a vylije se mu tam celý, že Bože, já na tohle nemám, co mám dělat. A ještě jsme se ocitli v takové situaci, kdy vlastně z našeho sboru vznikl další sbor, City House, a většina těch lidí byly mládežníci, takže ta mládež najednou ze 100 lidí jich bylo třeba 20, ale ta struktura byla stejná. My jsme fungovali ve velkých bohoslužbách, každý týden velký bohoslužby chvály. Tím, že ten tým se zmenšil, tak to nemohlo fungovat stejně, protože by všichni vyhořeli a už byli na té cestě, už byli frustrovaní, už byli unavení. A já jsem se ptala právě Pána Boha, co mám dělat. Ono to nemůže fungovat stejně, to vidíme všichni, že to nemůže fungovat stejně, protože ti lidi by vyhořeli a jde tady o lidi. A tehdy právě, když jsem se modlila, tak Pán Bůh mě na to odpověděl takovou hrozně jako hezkou jednoduchou odpovědí, a to, že ta církev může vypadat úplně jakkoliv. Dokud budeme hledat jeho a dokud budeme milovat druhý lidi, je úplně jedno, jak to uděláme, že to nemusí být bohoslužby, můžou to být skupinky. Udělej to, jak chceš, dokud zachováš ty dvě přikázání, které jsem ti zanechal. Takže my jsme zrušili, úplně jsme zrušili celé koncert ty mládeže a místo bohoslužeb společných jsme začali dělat domácí skupinky, kde jsme se začali setkávat, kde jsme se začali sdílet, a z toho pak organicky vznikla zase větší mládež a pak jsme na to zareagovali tím, že jsme znovu začali bohoslužby, znovu začali nějaký další jiný akce, ale vlastně museli jsme zareagovat na tu situaci, která byla, a Bůh nám dal vědět, jak to udělat.
1: Když se vrátíme zpátky k té autoritě, co bys řekla vedoucímu, který má nějakou autoritu, ale bojí se ji použít, protože buď nechce působit příliš duchovně, nebo naopak příliš autoritativně?
0: Já bych se ho zeptala, koho se jako bojí. Jestli mu jde o to, jak ho vidějí lidi, anebo mu jde opravdu o to, aby stál tam, kde ho Bůh povolal, a dělal to, pro co ho povolal. Protože pokud tou naší hlavní autoritou je Bůh, tak my se musíme tak trošku srovnat s tím, že hele, o mě tady nejde, a pokud Bůh si mě tady povolal, tak asi mi dá všechno to, co potřebuju, abych mohl být tou zdravou autoritou tady těmhle lidem, pro který mě povolal. Takže pokud tady mám být, no tak tady prostě budu, a Bože, ty mě nauč, jak to mám dělat. Ale myslím si, že pokud ten člověk má problém s tím, aby nějak nepůsobil, nebo tak, asi bych se koukla trošku hloub, proč má problém s tím, jak působí, kdo je to jeho hlavní autoritou. Jestli to jsou lidi a jak před nima vypadá, anebo je to Pán Bůh, který ho tam povolal, aby proč ho tam povolal.
1: Kdybys měla jednou větou říct nějakému vedoucímu, tvoje autorita není o tom, aby ses prosadil nebo prosadila, ale aby, jak bys dokončila tuto větu?
0: Aby více lidí mohlo poznat milujícího Otce. Protože církev není nějaký náš hyperzorganizovaný projekt, ale je to dílo, který se vede Bůh, a my toho můžeme, anebo nemusíme být součástí.
1: To je skvělé pozbuzení na závěr, tak věřím, že vás to mnohé namotivovalo k tomu, abychom dávali větší prostor Bohu a nebáli se použít autoritu, kterou on nám dal. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.
0: A Nelča, ahoj.

Tunely jsou velmi důležité, významně zkracují cesty a urychlují cestování. Ale tunely můžeme mít i ve svém myšlení a vidění světa. Zaměření na cíl si zkracujeme cestu poznání a zkušenosti, ale někdy je možná daň za rychlost až příliš vysoká. O tunelovém vidění mluví Petr Hůšť v závěrečné části série s názvem Stále hledám. Pořad Klika naladíte dnes v 10.15.

je krásnej slunečnej den, už se to tu chýlí ke konci. Přijde zima a chlad, ale ta je ještě daleko. V parku běhají děti a hrajou si na válku. Střílej po sobě pistolem a z molitanu, a nebo jen tak z klacku.

Místo toho uvažuješ nad tím, jak si děti hrajou na válku a seš všechno jiný než veselej a hlavou ti lítaj tyhle blbosti, co máš z knížek. Říkáš si, měl bych si konečně najít nějakou pořádnou práci a stát se tou jedničkou z jedniček, jedničkou krytých tvorců, který makají u pásu, anebo v teplý kanceláři.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva.

Svatba je bezesporu důležitým životním předělem. V minulosti na českém i moravském venkově představovaly několikadenní svatební oslavy ustálený sled rituálů od velmi intimních rodinných momentů až po nákladné společenské příležitosti, kterých se účastnila celá obec. V 19. století se v jednotlivých národopisných oblastech ustálily jejich zvláštní regionální varianty. V dnešním folklorním okénku vás, milí posluchači, pozvu na svatbu na jihočeské Doudlebsko, jak ji ze vzpomínek rodinných příslušníků i z vlastní paměti zaznamenal Jan Štěpán, ročník 1904 z Dolních Svinců. A svatební folklorní okénko samozřejmě rozezní i obřadní písně v podání vynikajících českých solistů a muzik. Od mikrofonu vás z Plzně srdečně zdraví Zdeněk Vejvoda.

S muzikou Bohemikou zpívala Hana Chlomková. Svatbě předcházely námluvy, láska mladé dvojice, scházení chasy na návsi a postávání u okénka, jak nám mlejším vyprávěli o hrádkách nebo dračkách naše babičky a dědouškové. Začíná svoje vyprávění Jan Štěpán, narozený roku 1904 v Dolních Svincích, které leží na půl cesty mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Také on podle vlastních slov zažil svarbu, o které se dlouho povídalo. Ženil se z lásky, ale připomíná, že na chudém Doudlebsku mýval přednost majetek. Otec nevěsty nejprve nenápadně prohlédl ženichův statek. Potom jel i s nevěstou napodívanou do jeho domácnosti a teprve pak se konaly formální námluvy u nevěsty. Ženich přijel s otcem a družbou, vše v domě se lesklo čistotou. Chléb na přivítanou i veškeré občerstvení připravovala nevěsta. Otec ženicha přednesl žádost o ruku jejich dcery, rodiče pak samostatně jednali o jejím věnu a majetku či závazcí ženicha, včetně podrobně vypsaného vejminku, tedy povinností mladého páru k ženichovým rodičům.

Zpívali smíšený komorní sbor Nová česká píseň, kterou řídil Zdeněk Vimr, a Jaromír Horák s plzeňským lidovým souborem. Nevěsta podle zápisků Jana Štěpána na konci 19. století věnila, to jest přinášela na statek, 2 až 5 tisíc zlatých rakouské měny. Dále dostávala nejlepší krávu, kobylu nebo hříbě, někdy i jalovici, prasnici a drůbež. Její výbava se stávala ze 2 šatníků, 2 postelí, truhel, nádobí do hospodářství, díže na dělání chleba, nechyběly necky a nástroje na opracování lnu, šatstvo a peřiny. Ohlášky v kostele prošly po 3 po sobě jdoucí svátky. Snoubenci se jich neúčastnili, protože by podle pověry měli hloupé děti. Po 2. ohlášce chodil družba zvát příbuzenstvo z obou stran, družičky, mládence, známé a sousedy. Jan Štěpán zapsal jeho říkání. Pozdrav vás všecky pánbů na duchu, na těle i všom vašom statku, strejčku a teta, panic ženich s panou nevěstou vás pozdravujou, všecko dobrý vinšujou a prosí vás, abyste se za ně nestyděli a v outerej před masopustem o jejich svatbě je do chrámu páně doprovodili a na stolování veselou účast vzali.

Hráli a zpívali nám pošumavská dudácká muzika s Marií Krejčovou a lidová muzika Střemošné s Tomášem Kořínkem. Posloucháte Folklorní okénko na vlnách Proglasu dnes o tradičních svatbách na jihočeském Doudlebsku. Taková velká svatba podle Jana Štěpána z Dolních Svinců hostila 200 svatebčanů. O její hladký průběh se staral družba jako zástupce ženicha a svatbí, která měla vůdčí místo v nevěstině družině. Sled jednotlivých obřadů začínal většinou v úterý. Již v neděli předtím se u nevěsty sešly družičky. Připravovali kytičky rozmaríny, svatební roucho, klobouky pro mládence, ženicha a družbu. Také Formanův klobouk byl ozdoben obilnými klasy a obrázkem svatého patrona. Přípravy se neobešly bez společného zpěvu.

Zpívali a hráli nám členové jihočeského souboru písní a tanců Úsvit z Českých Budějovic. Ve svatební úterý časně ráno obcházeli družičky s hudbou po vsi. Formani a další svatebčané se sešli u ženicha na malé občerstvení. Rodiče ženichovi požehnali a veselý průvod nasedl na ozdobené vozy, které byly připraveny na cestu za nevěstou. První vůz byl vypleten chvojím, v prostředku měl máj, na vrchu šátek pro družbu jako dar od nevěsty. Koně zářily pentlemi a věnečky rozmaríny, hřívy a ocasy měly vypleteny. Přední forman se nesměl za žádnou cenu nechat předjet, to by byla jeho potupa. Při takovém předjíždění se však stávalo dost nehod, zvlášť v zimě při náledí. Za zpěvu a hudby se jelo k nevěstě. Na prvním voze seděli mládenci, muzikanti a zpěváci. V každé vesnici ale mívali cestu takzvaně zataženou, zahrazenou a průvodce musel vykoupit, aby ji uvolnili. Svatebčané zpívali škádlivé a posměšné písně. Za jiných okolností by z toho byly hádky, ale o svatbě se všechno obrátilo v žert. Došlo-li přece ojedinělé kervačce, soudilo se z toho na neblahé soužití manželského páru.

Dospívali Václav Švík a Věra Příkazka, hráli kapela Úsměv a Plzeňský lidový soubor. Když ženichova družina dojela před nevěstino stavení, písněmi, tlučením na vrata, ba i žartovnými výhruškami si zjednávali vpuštění do dvora. To se pak opakovalo i před zavřenými dveřmi. Konečně byli všichni přivítáni, hrála hudba a ani o občerstvení nebyla nouze. Družba se však již scháněl po nevěstě. Cituji. Jezdili jsme přes hory a doliny, kopce a roviny, přitom hledajíce převzácného pokladu, až nám dobří lidé dali radu, že se má nacházeti v tomto domu. Vy družičky mý rozmilí, já vás prosím v tuto chvíli, račte mi dát klenot drahý, pro ženicha připravený. Nevěstu však družba musel poměrně draze vykoupit. Následovaly totiž známé žertovné výstupy s ošklivou babkou a nemanželským dětskem a konečně samotný obřad vykoupení nevěsty. Ta byla dosud zamčena v komoře, odkud se ji snažil družba zpěvem a sliby přivábit. Každá nevěsta se pak snažila uvidět ženicha dříve než on ji, aby byl na ní hodný a měl jí stále rád.

S malou muzikou zpívali Zora Soukupová a Eva Pecková s plzeňským lidovým souborem Jaromír Horák a Věra Příkazká. Dnešní folklorní okénko se Zdeňkem Vejvodou z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky je věnováno svatbám na jihočeském Doudlebsku podle zápisků a vzpomínek Jana Štěpána. Konečně po vykoupení v nevěstině statku přivádí družba ženichovi jeho nastávající se slovy. Ctný a šlechetný panici ženichu, zde vám předávám ctnou nevěstu, abyste s ní až do smrti ve štěstí, zdraví a spokojenosti žil a oba se stále rádi měli. Nesu vám kytičku zelenou a šátek červený na lásky znamení. Připnul pak ženichovi kytičku a odevzdal šátek i nevěstu. Potom ženich objal svou vyvolenou a vysázel pro ni cestu stříbrnými a zlatými penězi. Družba pokračoval. Ctná a šlechetná pano nevěsto, toto vám posílá ženich na hrnce, abyste nakoupila také hodně mis, nedávala však na dvě málo a na třetí nic. Následovalo požehnání obojích rodičů. Často tiž pokročil a průvod jel do kostela.

Hráli Plzeňský lidový soubor a Chorea Bohemika, zpívali Jiří Bárta a Eva Pecková. Když měli ženich s nevěstou v kostele přikleknout, bylo to dost zábavné, neboť se říkalo, kdo klekne první, ten bude toho druhého poslouchat. Nevěsta se ještě snažila kleknout ženichovi na kabát, aby o tom nevěděl. I z toho se soudilo, že on bude ten povolnější. Po oddavkách a mši za štěstí novomanželů zašli svatebčané do hostince na občerstvení, kam byli pozváni i kněz a kostelník. Až k večeru se obyčejně jelo na svatební hostinu do nevěsti na statku. Před příjezdem poslala hospodyně průvodu naproti jezdce s vidličkou, na které byl kus pečeně. První ochutnal forman, pak další svatebčané. Za zpěvu přijeli předstatek a po vyplacení mejta svobodné chase byli vpuštěni do dvora. Někdy zde stávala i slavobrána, u níž mládenci vybírali od ženicha daň za to, že jim odvádí hezkou holku ze vsi.

Zpívali a hráli Jiří Ica Pospíšil s Malou českou muzikou a Dana Frejová s Konrádiovci. Hostina v domě u nevěsty se stávala až z 12 chodů. Čelné místo u stolu měli novomanželé, forman a družičky z mládenci. Každý ze svatebčanů měl vlastní příbor, který nosil v opasku ve zvláštním pouzdře. Maso se jedlo na dřevěných talířích, polévka, omáčky a jiná jídla z misek. Družba při stole obsluhoval a před jídlem měl následující říkání. Velectění páni hosté, vybízím vás uctivostí, je-li komu čeho třeba, buď si vody nebo chleba, ať jen na mne zavolá, hnedky já jsem u stola, zvláště paním matičkám i těm milým družičkám, mile rád ve všem sloužím a jim zalíbit se toužím. Mnoho písní se vystřídalo, zpěv, výskot, hudba a veselí se rozléhalo dlouho do noci. Když byl konec hodování, vyskočila nevěsta na stůl, všechno zpřevracela, poválela, třikrát

třískla na stůl na znamení, že je rázná a bohatá, ničeho se nebojí a vláda bude také v jejich rukou. Neodhodlala-li se k tomu, byla odsouzena ke skromnosti a poslušnosti.

Hrála lidová muzika Střemošné, zpívali dívčí sbor Rokytí a Věra Křížková. O pozdním odpoledni posledního svatebního dne se všichni chystali na cestu do ženichova domova. Na vozy naložili nevěstinu výbavu. Družba poděkovala rodičům za vychování nevěsty, loučil se za ní s domovem a za zpěvu a jásotu se vyjelo. Na statku u ženicha bylo připraveno další pohoštění a veselosti, tance a zpěvu bylo pořád plno. Před půlnocí svatba vrcholila obřadem čepení nevěsty. Starší ženy ji odvedly do vejstupku nebo do komory, během zpěvu jí sněli věneček, upravili jí vlasy a hlavu zakryli čepcem, který ona třikrát odhodila na znamení, jaký byla drahá svoboda, nevinnost a poctivost. Nakonec vystrojili nevěstu jako ženu. Milí posluchači, v dnešním pořadu jsme si prostřednictvím zápisků Jana Štěpána, ročník 1904 z Dolních Svinců, představili zvyky a obřady spojené s tradiční svatbou na jihočeském Doudlebsku. Folklorní okénko je u konce, pěkný večer vám přeje a brzy naslyšenou se těší váš dnešní průvodce Zdeněk Vejvoda.

zdáš se snad obyčejná. Ve všedních věcech tak šedivá. O vnitřní kráse, co rozespívá, nic netuší ten, kdo se nedívá.

se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nechal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětím.

ostatky dávných rozkoše. A Cháron vozí na projížďku už i tvoje

jako kuřátko, masně jako vegan, na koncertě Motorhead, jako Susan Vega, v tramvaji jako taxikář, v žitu jako Flinta, v AMO 7 minus 5, jako čistá kvinta, v poradně na terapii, jako řešíš vztah, když nevíš, jak říct, že bez toho.

Život, to je lekce. Život tě o životě hodně naučí, jenom nevím, až ho konečně budeš brát lehce, jestli ti to ještě někdo pěkně nazvučí. Život, to je lekce. Život tě o životě hodně naučí, jenom nevím, až ho konečně budeš brát lehce, jestli ti to ještě někdo pěkně nazvučí. Splodil jsi syna.

0: 着你们。
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Plujete na vlnách Radia Proglas. Dobré ráno. Začíná myšlenka na den, kterou si pro nás připravil pater Petr Hurich. A nese název Smíření s Bohem. Moje jméno je Zdislava Horníková a budu vás provázet po dnešní dopoledne.

Vážení přátelé, v nedávné době jsem zcela náhodou narazil na báseň od Jana Skácela, v níž básník říká: A bozy, pokud o něj jde, nejenom oni nám, i my máme co bohům odpouštět. Pro mě, jako pro křesťana, to byla zajímavá myšlenka. Stále slýchám, že máme odpouštět svým bližním. Slýchám, že milosrdný Bůh nám odpouští naše hříchy. Ale nevybavuji si, že bych někdy slyšel, že i my, každý z nás, každý člověk, by měl odpustit Bohu. Představa, že i člověk by měl Bohu odpustit, dokonce jen představa, že má vůbec Bohu co odpouštět, se může zdát nesmyslná. Když se nad ní ale zamyslíme, zjistíme, že vůbec nesmyslná není. Vždyť kdo z nás neměl občas pocit, že k němu byl Bůh nespravedlivý? Nenapadají každého z nás občas otázky, začínající souslovím, proč zrovna já? Proč zrovna já musím trpět touto nemocí? Proč zrovna já se musel narodit do neúplné rodiny? Rodiny, kde byl jeden z rodičů alkoholik, násilník? Proč zrovna já musel přijít o své nejbližší tak brzo? Proč zrovna já? Proč? Proč? Bože, to není fér. Z lidského úhlu pohledu může být životní úděl řady lidí, ale občas i každého z nás skutečně nespravedlivý a nefér. Jakoby si na nás občas Bůh zasedl a sesílal na nás jen bolest a utrpení. Takový pocit je zcela přirozený a není na něm nic divného. Pokud však máme pocit, že k nám byl někdo nespravedlivý a ublížil nám, měli bychom se, když naše zranění přebolí, pokusit dotyčnému odpustit a smířit se s ním. A v případě, o kterém mluvím, bychom se měli pokusit odpustit Bohu a smířit se s ním. Takovéto odpuštění Bohu může být velmi důležité pro náš život. Neboť nám to pomůže oprostit se a odvrátit se od všeho zlého, co nás v životě potkalo, a zaměřit se na to dobré, co nás dnes a denně potkává. Odpuštění Bohu tak dej ruku v ruce se smířením se se svým životem, svým osudem. Zamysleme se proto, zda a případně čím byl vůči nám Bůh nespravedlivý, a pokusme se mu odpustit. Nebeský Otče, Bože, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme tobě, čím jsi se provinil proti nám. Amen.

A nyní máme pro vás připravené dnešní evangelium. To je z Lukášova evangelia, 9. kapitola, 1. až 6. verš. Potom svolal svých 12, dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekli jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do nějakého domu, zůstaňte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se tedy na cestu a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.

0: A v tuto chvíli vás veme k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Pavel.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Připomínám, že dnes máme památku svatého Pia z Pietralčíny, kněze. A tedy hymnus, krátké čtení, antifona k Zachariášovu kantiku a prosby ze společných textů o duchovních pastýřích v novějším vydání naleznete na straně 1941. V novějším vydání je to strana 1941. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře potom na straně 963. V novějším vydání strana 963. A závěrečná modlitba z památky potom na straně 1717. No a v původním vydání hymnus, krátké čtení, antifonu a prosby ze společných textů potom na straně 1723. 1723 v původním vydání. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře strana 858. 858. A závěrečná modlitba z památky strana 1726. 1726.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Bože náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, s tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán, jich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty Kriste počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jím ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.
0: Nepravost mluví bezbožnému v srdci. Na bázeň před Bohem se neohlíží.
1: A tak namlouvá sám sobě, že se jeho vina nenajde a nezoškliví.
0: Slova jeho úst jsou nepravost a faleš. Přestal mít rozum a jednat správně.
1: Na svém lůžku přemítá o nepravosti. Stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.
0: Hospodin, tvé milosrdenství sahá až do nebes. Tvoje věrnost až k oblakům.
1: Tvá spravedlnost je jak boží hory. Tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina. Pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.
0: Jak vzácná je tvá milost, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
1: Sytí se hojností tvého domu. Napájíš je proudem svého blaha.
0: Neboť u tebe je pramen života. V tvé záři vidíme světlo.
1: Zachovej svou milost těm, kdo tě znají. Svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce.
0: Noha nadutců, ať mě nepřišlápne. Ruka hříšníků, ať se mnou nesmítá.
2: Hle padli, kdo páchali nepravost. Jsou svrženi a nemohou povstat.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo. Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
0: Udeřte na buben ke cti Páně. Zaspívejte Bohu s doprovodem cymbálů.
2: Zanotujte mu píseň novou. Oslavujte a vzývejte jeho jméno. Pán zamezuje války.
0: Zaspívám mému Bohu píseň novou. Pane, jsi velký a slavný. Podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
2: Ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť si rozkázal a stalo se.
0: Seslal si svého ducha a vše bylo stvořeno. Nikdo nemůže odporovat tvému slovu.
2: Vody se vzdouvají a hory se třesou od základů. Jako vosk se roztékají před tebou skály.
0: Ale k těm, kdo se tě bojí, jsi vždycky milostivý.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. a na věky věků. Amen.
2: Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný. Jásejte Bohu radostným hlasem.
0: Všechny národy tleskejte rukama. Jásejte Bohu radostným hlasem.
2: Protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou zemí.
0: Podrubujte nám národy. Klade nám k nohám pohany.
2: Vybírá nám naše dědictví, slávu Jakuba, kterého miluje.
0: Bůh se vznáší za jásotu. Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
2: Zpívejte Bohu, zpívejte. Zpívejte našemu králi, zpívejte.
0: Protože Bůh je králem celého světa. Zpívejte mu chvalospěv.
2: Bůh vládne národům. Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
0: Knížata národů se přidružují k lidu Abrahamova Boha.
2: Vždyť Bohu patří vládcové země, je nadmíru vznešený.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejte Bohu radostným hlasem. Dnešní čtení je z listu Židům. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažujte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes, i na věky. Nenechte se vnést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmějí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch našeho Otce.
0: Vstičností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu. Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí. Dopřál jsi mu sdílet bolesti Tvého Syna na kříži a skrze jeho službu si rozmnožoval podivuhodné skutky svého milosrdenství. Na přímluvu dopřej i nám, ať jsme po celý život spojeni s Kristovým utrpením a smrtí a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.

Ve středu 25. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela začátek 37. kapitoly. Podtitul Hospodin vzkřísí svůj národ. Hospodinova ruka na mě spočinula, Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít kolem nich dokola, bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly už velmi vyschlé, a řekl mi, synu člověka, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, pane, Hospodine, ty to víš. Pak mi pravil, prorokuj o těchto kostech. Řekneš jim, suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo. Tak praví Pán Hospodin těmto kostem, vdechnu vám dech života a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech života a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem potom, jak se na nich objevily šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl, prorokuj k dechu života, prorokuj, synu člověka, a řekni k dechu života, tak praví Pán Hospodin, přijď dechu života od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech života, ožili a postavili se na nohy. Byl to velmi veliký zástup. Pak mi řekl, synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům. Stále jen říkají, uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás. Proto prorokuj a řekni jim, tak praví Pán Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal. Pravý Hospodin.

Ano, muži, miluji tě. Hrnek na stole klidně nech být. Snad pivečko potěší tě. Trenky v rohu můžou schnít. Pac a pusu, kamže to jedeš?

šofrem mobil. Ahoj, mami. Jistě mluv, ne, zrovna nic nedělám. Hodina plyne, voda stydne. Plány své v duchu škrtám. Blikne zpráva.

O tom, co všechno musí doma dělat žena, zpívala zpěvačka Klára Sára. A písnička se jmenovala Zlatá rybka. Jinak máme 6 hodin a 32 minut. Dobré ráno přeje Zdislava Hrdníková. Dnes máme 23. září. Je to Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře je památka italského kněze kapucína svatého Pia z Pietralčíny, zesnulého v tento den roku 1968. Církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století. No a co máme připraveno v našem vysílání? V 6 hodin a 45 minut zvěme v poslechu všechny děti. Začne totiž ranní zíváček. V něm dnes budeme hádat hudební nástroj. V 7 hodin a 10 minut začíná ranní prout. V něm vás zveme na jednotlivé události, které budou v blízké době probíhat. V 7 hodin a 45 minut potom začne hudební kompas. V něm si představíme argentinského kytaristu a zpěváka Marka Grancelliho. V 8 hodin a 10 minut to bude opět ranní prout, tentokrát v něm představíme jednotlivé události. O 9 hodin je tu pořád Na stole je téma, v něm si bude redaktorka Marcela Kopecká povídat s politikem Michalem Kohajdou. Potom o 10 hodin a 15 minut máme relaci Radia 7, nese název Klika, stále hledám. Tradičně o 10.30 začíná Vonička lidových písní a na ní naváže čtení na pokračování. Dnes poprvé otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina a přečte nám je sám autor. Pojďme se také podívat na počasí, jak dnes bude. Bude tedy polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách to bude kolem 9 a na Šumavě potom 12. Pomene slabý, proměnlivý, také mírný severozápadní až severní vítr. Tlak může mírně poklesnout a rostlové podmínky budou většinou dobré. Tak zůstaňte s Proglasem a dáme si další písničku. Jmenuje se Zlatý prase.

jsem práh. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři bůry, vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen. To když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

To bylo Zlatý prase v podání Stanislava Kahuly. No a jsou tu očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Se setká s vatikánskými poutníky na náměstí svatého Petra při generální audienci. Přímý přenos nabídne televize Noé od 10 hodin. Ve švýcarském Bernu jednají třetím závěrečným dnem generální sekretáři konference evropských církví, která sdružuje přes 110 církví pravoslavné, protestantské, anglikánské a starokřesťanské tradice. Věnují se aktualizované ekumenické chartě a jejím praktickým dopadům. Karmelitánské nakladatelství uvádí do prodeje první encykliku současného papeže, dokument Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Překlad do češtiny je dílem teologa Františka Štěcha. V studentskou mši svatou k zahájení akademického roku Univerzity Palackého v Olomouci bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík v kostele Panny Marie Sněžné. Výtěžek sbírky podpoří místní vysokoškolské katolické hnutí, které pak zve ke společnému posezení. Pracovníci a spolupracovníci Radia Proglas mají dnes a zítra soustředění v duchovním centru ve Vranově u Brna. Tolik očekávané události dnešního dne. A k ním se potom vrátíme zase o hodinu později.

No a po písničce je čas na naší soutěž. Já vám řeknu jednotlivé informace o hudebním nástroji a vy budete hádat jeho název. A kdo bude vědět, může nám zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Tak tedy pozorně poslouchejte. Poznáte hudební nástroj? Dnešní nástroj vypadá trochu jako stůl a má taky čtyři nohy. V sobě má spoustu kovových strun, na které se ale nebrnká prsty jako na kytaru. Hráč v rukou drží dvě speciální dřevěné hůlky, potažené vatou nebo kůží, říká se jim paličky. Když s nimi muzikant rychle klepe na struny, zní to, jako když prší stříbrné kapky vody.

0: Tento nástroj je především králem lidových muzik a moravského folkloru. Tak pokud by někdo z vás věděl, jaký nástroj dneska hledáme, tak nám můžete zavolat do živého vysílání. Tento nástroj vypadá jako stůl a má čtyři nohy. V sobě má také spoustu kovových strun a už nám někdo volá. Halo, halo, kdo se dovolal? Ahoj, slyšíme se? Kdo pak se nám dovolal? Halo, halo?
1: Tady Šimon.
0: Ahoj, Šimone, dobré ráno, jak ses vyspal?
1: Dobře.
0: Dobře, jdeš dneska do školy nebo do školky? Asi do školy, že?
1: Do školy.
0: Do školy. A těšíš se?
1: Ne.
0: Ne, chápu. Tak a uhádl jsi dnešní hádanku? Jaký nástroj jsme dneska hledali nebo hledáme?
1: Cymbál.
0: Cymbál, přesně tak. Znělka je tvoje. No a mám tu připravené dvě písničky, kterou by sis chtěl vybrat. První se jmenuje Strašák a druhá Krtek, zajíc, myš a ježek. Tak která by se ti líbila víc?
1: Asi ta druhá.
0: Tak jo, tak já posílám písničku a přeju ti, měj se krásně, krásný den, ať se ti dnes daří. Ahoj. Tak to byl Šimon a vybral si písničku Krtek, zajíc, myš a ježek, tak tady je posíláme.

0: deti.
1: No a to bola písnička pro Šimona, ktorý nám řekl správnou odpoveď. Jednalo sa o cymbál. No a my si o cymbálu řekneme pár zajímavostí. Je to fascinující úderný strunný nástroj s tisíciletou historií, který tvoří srdce každé cymbálové muziky. Nástroj pochází z oblasti přední Asie, z dob perských a asyrských králů a jeho předchůdci se datují až do doby 3000 let před naším letopočtem. Do Evropy se cymbál dostal zásluhou arabských obchodníků. Dnešní velkou koncertní podobu s pedálem vtiskl nástroj na konci 19. století rodák z Čech, stavitel hudebních nástrojů Josef Šmunda z Podapešti. Na Moravě a na Slovensku se tento velký pedálový cymbál masivněji rozšířil ve 30. letech 20. století. No tolik zajímavosti o tomto nástroji. A zítra budeme zase v ranním zíváčku, který tu bude opět v 6 hodin a 45 minut na vás čekat, milé děti, a budeme hádat významné památky. No a mějte se krásně a já posílám ještě jednu písničku, bude to chlupatá písnička, tak snad se vám bude líbit. Tak krásný den a ať se vám dnes daří.

0: Je 7 hodin a začínají zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Jaký stín na to vrhá vyřazení dvou ruských miliardářů ze seznamu?
2: Co přinesla schůzka Trumpa se Zelenským mezi čtyřma očima?
1: A jak ovlivní volby v Maroku, nedávné masové přechody hranice v Seutě a protesty generace Z?
2: Nejnovější dění ve zprávách shrne Monika Vrchotová.
3: Pěkné ráno. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Země Evropské unie se včera shodli na prodloužení sankcí uvalených na zhruba 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména dvou ruských miliardářů. Detaily přidá v Ranním plusu hned po zprávách naše bruselská zpravodajka. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novel trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: A poslanci mají na programu také novelu, která ruší pravidelnou valorizaci cen dálničních známek. Věnovat se tomu budeme v našem dalším vysílání.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Částku může zvýšit Ministerstvo práce a sociálních věcí a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
8: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
3: Za benzin se teď vyplácí jen 34 korun a 70 haléřů. U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několika měsíční trest si odpykal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
9: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus Lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun. Patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Vedl je architekt a restaurátor Radek Ryšánek.
10: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Musely se ty povrchy víc stanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
3: A jak to vypadá v 7 hodin a téměř 7 minut na silnicích na dálnici D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně za sjezdem na Opatavice nad Labem. Na 135. kilometru havarovalo nákladní auto, skončilo mimo dálnici. Projíždí se pouze levým pruhem, větší zdržení ale nenaberete. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. V omezení stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu, tvoří se kolona, zdržíte se asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na okruh, tam se projíždí pouze pravým pruhem. A na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Šťastnou cestu! Dnes bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami. Teď po ránu ještě může být místy i mlhavo. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 15, na horách dnes bude kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Plakala nám Jana Lindl. Kostelní zvony po celé Francii uvítají v pátek papeže Lva 14. po jeho přistání na letišti Orly jižně od Paříže. Vyzvání budou 7 minut. Metropoli se znovu rozezní v podvečer, když bude pontifik po projevu v síle UNESCO projíždět ulicemi do katedrály Notre Dame na modlitbu Nešpor s biskupy a kněžími, jáhny a bohoslovci, řeholníky a řeholnicemi. Papežová pátá zahraniční cesta má motto, aby svět měl život. Potrvá do pondělí 28. září a zastávky má i v Lourdech a v Métách. Francouzští biskupové očekávají, že akcí s papežem se zúčastní zhruba 1 000 000 lidí. K zajištění se přihlásilo 17 000 dobrovolníků. Podle apoštolského nuncia ve Francii Celestina Milioreho je hmatatelný pocit radostného očekávání. Nejen mezi katolíky, ale v celé zemi panuje velké nadšení. Francouzi očekávají od Lva 14. poselství naděje uprostřed těžkostí, kterým společnost čelí, vyjádřil vatikánský diplomat. No a 3 premiéry představí vršovické divadlo Mana v Praze. Podrobnější budeme za chvíli. Tady je Křídla mít.

0: Tři premiéry nabídne v nové sezóně Vršovické divadlo Mana v Praze. První bude 6. října autorská hra režiséra Duda Gombára Tak nám zabili Švejka. Pondělí večer zahájila scénu svoji devátou sezónu uvedením inscenace Návod na přežití. Oslavilo tak 80. Daniely Kolářové. Hrát narozeninový večer není podle jubilantky nic neobvyklého.
1: Nevadí mi to, jo, protože jsme vlastně zvyklí hrát i o některých svátcích a tak dále, takže jako z toho profesního hlediska to není nic neobvyklé.
0: Návod na přežití je hořkosladká tragikomedie amerického dramatika Maya Simona. Daniela Kolářová hraje Nettie, tedy racionální starší dámu, která je rozhodnutá zvládat život bez cizí pomoci a za každou cenu si zachovat důstojnost a nezávislost. Dnes večer uvádí Vršovické divadlo Mana hru Václava Havla Vyrozumění. I v nové sezóně bude tato pražská scéna pokračovat v projektu s církví Československou husickou Otevřená zpovědnice. No a já mám pro vás připravenou další písničku, nese název Srdce, tak tady je.

padala voda. Z ní lecos odtékalo. Touha, cit, smysl, nenávist. Oko, noha, hlava, hřbet. Zub i krk, i střeva. Padala voda. Z ní lecos odtékalo. Pak brýle, bota, hodinky. Sen, matrace, hlinka. Tolerance, střed. Padala voda, z ní lecos odtékalo, vztek, smích i důvěra, den, hodina, plány a zůstalo jen na.

O obrazu vody odnášející vše podstatné i nepodstatné, to zpívala skupina My Free Ivy a jmenovala se Srdce. No a dále nabízíme písničku Náhodou od skupiny Hluboké nedorozumění z Prahy. A po ní vám představíme Pouť seniorů, ta proběhne totiž dnes ve Frýdku. A více právě po písničce.

0: Diecézní pouť seniorů se dnes koná ve Frýdku. Začne mší svatou v nově opravené bazilice Navštívení Panny Marie v 9 hodin a 30 minut. Celebruje biskup Martin David.
1: Po mši svaté bude následovat komentovaná prohlídka baziliky a možnost návštěvy krypty. Po modlitbě Anděl Páně bude přednáška Kateřiny Lachmanové Milovaní Bohem. Prosíme o individuální dopravu, není jinak organizovaná. Těšíme se na setkání s vámi.
0: Své na dnešek do Frýdku Ludmila Kaňoková, vedoucí seniorských aktivit Centra pro rodinu a sociální péči. No a další pozvánka, ta zve všechny zdravotníky do Špindlerova mlýna. Detaily dodáme po krátké hudební přestávce.

0: 83. setkání zdravotníků ohlašuje holské středisko Elion ve Špindlerově Mlýně na víkend od 5. do 8. října. Podrobněji náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Tématem setkání bude podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program lze tvořit i na místě podle případných aktuálních potřeb, možností a přání zákazníků a bude mít i odpočinkový charakter. Lektorkou bude Jana Síbrová z hořického mobilního hospice Duha. Cena setkání je 1650 korun a zahrnuje ubytování a kurzovné. Přihlásit se můžete na e-mailu info@elion.cz nebo na telefonu 732 580 154. Další informace naleznete na stránkách 3x2tv.elion.cz.
0: No a z hudby si dáme písničku Share Now.

ruky mi prvně vtiskly kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Dobré ráno, je 7 hodin a 32 minut, vyladíte Proglas dnes se Zdislavou Horníkovou. Dnes máme 23. září, to je Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. No a připomeňme také jedno dnešní výročí. 125 let nás dělí od narození básníka s Nobelovou cenou Jaroslava Seiferta. Zemřel roku 1986. No a co nabídne naše vysílání? Za malou chvíli, už za nějakých 10-8 minut, tu bude pořád hudební kompas. V něm si představíme tvorbu argentinského kytaristy a zpěváka Marka Grancelliho. No a o 9 hodin tu bude pořád Na stole je téma. Sem přijal pozvání k rozhovoru rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda. Jaká byla jeho cesta od komunální politiky do parlamentu? A změnila ho vůbec politika? O studentech, školství, potřebě humanitních oborů a letošní kandidatuře do Senátu s ním pohovoří redaktorka Marcela Kopecká. No a jaké máme dnes počasí? Je polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a ráno se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách pak kolem 9. Pane slabý, proměnlivý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Tlak může mírně poklesnout a rostlové podmínky většinou dobré. A večer místy mírně nepříznivé. Tak vám přeji krásný den a zůstaňte s námi.

0: Salesiánské středisko mládeže v Brně Líšni pořádá dnes večer další přednášku. Tentokrát bude tématem výchova dětí, sdělila Proglasu jménem pořadatelů Renata Lorencová.
1: Jak vychovat děti, které si v dnešním světě poradí s překážkami a proč jsou pro jejich vývoj důležité i pozitivní stres a neúspěch? Na tyto otázky nabídne svůj pohled profesor Jan Pirk, známý český kardiochirurg. V rámci cyklu Savio vystoupí s přednáškou Děti potřebují i pády, nejen ochranu. Promluví o výchově a odolnosti a podělí se o zkušenosti z lékařské praxe i osobního života.
0: No a v Brně se také bude konat už zítra setkání se zakladatelkou domácího hospice Durha Janou Síbrovou. Na Petrově představí od 18 hodin svoji novou knihu Světlo blízkosti. Předkládá v ní autentické příběhy o životě, doprovázení těžce nemocných, naději a lidské blízkosti i odvaze být s druhým člověkem až do konce. Vstupné se neplatí a kvůli omezené kapacitě je ale nutná registrace prostřednictvím webu biskupského brněnství. No a s další pozvánkou jsme tu už za malou chvíli.

0: byla písnička Proč od skupiny z Kolína. Významnou část dramaturgie podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc tvoří návraty ke kořenům evropské duchovní hudby. Dnes od 19 hodin čeká zájemce velkolepý barokní večer v katedrále svatého Václava. Informuje na Progresu mluvčí festivalu Jitka Korpasová.
1: Zazní mistrovská díla Vivaldiho, Telemana nebo Pergolesiho, a to v podání skvělého souboru Barocco Sempre Giovane. Těžiště programu přirozeně představuje oblíbené Pergolesiho Stabat Mater. Závěr programu bude patřit skladbě Ave Maria soudobého skladatele Williama Gomeze. Koncert bude navíc i vizuální zážitek, protože s nimi vystoupí taneční konzervatoř hlavního města Prahy, choreografii a tanečnice Kláry Jelínkové. Ještě zmíním solistky večera, těmi budou sopranistka Helena Hozová a mezosopranistka Jolana Slavíková. Mimochodem, tenhle koncert bude tak výjimečný, že ho v přímém přenosu odvysílá i televize Noé.
0: Přesně za týden, tedy ve středu 30. září, rozezní katedrálu svatého Václava v Olomouci další festivalový koncert. Pokračuje Korpasová.
1: Tenhle večer bude patřit hudebnímu dědictví 17. století a přinese jednu obrovskou regionální událost. Zazní totiž slavná Misa Sancti Venceslai od Adama Václava Michny z Ostradovic. Tuhle mši napsal autor přímo pro olomoucký chrám svatého Václava a festival s ní navíc připomene 350. výročí skladatelova úmrtí. Ještě před touto pozoruhodnou mší zazní několik skladeb Samuela Capricorna, jehož životní cesty jsou spojené mimo jiné i s blízkým Slezskem. O autentický a silný zážitek se v chrámu postará renomovaný soubor Ensemble Inagal pod vedením Adama Victory. Máme se tady opravdu na co těšit. Ještě posluchačům připomenu, že vstupenky je možné zakoupit na webu festivalu podzimní-festival.cz, tradičně v infocentru podlobí radnice nebo hodinku před koncertem na místě.
0: Své na 33. ročník podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci jeho mluvčí Jitka Korpasová. No a za pár minut se k vám přihlásíme s hudebním kompasem.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí.

Marco Grancelli na svém albu Camino Trunco zpívá a hraje na kytaru a na argentinský rámový buben zvaný Caja Coplera. Jednotlivé skladby doplňují různí perkusisté a několik hostujících hudebníků a zpěváků. Hudebně Grancelli vychází z argentinského folkloru. Pracuje s formami a žánry jako chacarera, samba, vidala a gato, ale také son jarocho z Mexika a také z prvky andské hudby. Název alba Camino Trunco lze přeložit jako přerušená cesta. Zajímavým způsobem ho vystihuje samotnou dramaturgii alba. Grancelli se vydává zpět ke kořenům argentinské hudby, ale činí tak z perspektivy člověka, který žije mimo Argentinu a své zkušenosti obohatil o kontakt s dalšími jeho americkými tradicemi. Budeme poslouchat ještě skladby Blanca Azucena a Alma Chayuera.

Poslouchali jsme argentinského zpěváka Marka Grancelliho. Dnes odpoledne vás v Hudebním kompasu budeme zvát na festival hudebních cen Vinila. No a zítra ráno si představíme kubánskou skupinu Orchestra Acocan a zítra odpoledne se budeme věnovat projektu Junta od Martina Kišperského a jeho přátel. No a Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

0: Byl 8 hodin a my vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Tedy je výběr semat následující hodiny. Jaké možnosti reformy OSN navrhne český prezident v projevu k valnému shromáždění?
2: Proč ve Francii stávkují filmoví producenti a režiséři?
1: Jaký účinek mají ekonomické sankce vůči Rusku?
2: Aktuální informace z domova i ze světa přináší Monika Vrchotová.
3: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným se rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
4: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
3: Dnešnímu vystoupení prezidenta Pavla na valném shromáždění OSN se budeme v ranním plusu více věnovat hned po zprávách. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky, až do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů.
5: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
7: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
3: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne jen do půlnoci, jako je to teď. Poslanci dnes znovu projednají také takzvaný dětský certifikát. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepsali na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. To by Američané mohli rozšířit, i když jim budování vojenských základen na ostrově umožňuje už smlouva z 50. let. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají další 2.
8: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksenová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí Dánského království, Jens Frederik Nielsen, označil dohodu za vítězství pro všechny 3 zúčastněné strany. Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
9: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
10: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
9: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
10: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
11: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
3: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 56,5 kilometru stojí v omezení osobní auto v pravém pruhu a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mýto. Na 41,5 kilometru zasahují u hromadné nehody před omezením. Projíždí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 se zastavíte za sjezdem na Loděni. Na 7. kilometru, kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr, celé je to zhruba na hodinu pro osobní auta. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se zastavuje u sjezdu na Vestec a v Brněnské směrem do centra počítejte se silným provozem už z D1 od sjezdu na Čestlice ze 7. kilometru až ke křížení s jižní spojkou. Šťastnou cestu! Středa bude poměrně slunečná, teď se ještě místy drží mlhy, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Na východě se ojediněle objeví přeháňky a odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

No, jsou to očekávané události s datem 23. září. Papež Lev XIV. Se setká s vatikánskými poutníky na náměstí svatého Petra při generální audienci. Přímý přenos nabídne televize Noé o 10 hodin. Ve švýcarském Bernu jednají třetím závěrečným dnem generální sekretáři konference evropských církví, která sdružuje přes 110 církví, pravoslavné, protestantské, anglikánské a starokatolické tradice. Věnují se aktualizované ekumenické chartě a jejím praktickým dopadům. V karmelitánském nakladatelství uvádí do prodeje první encykliku současného papeže, dokument Magnifica Humanitas, o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Překlad do češtiny je dílem teologa Františka Štěcha. Vzpomínkové setkání spojené svolává Československá obec legionářská na Masarykovo náměstí v Praze k pamětní desce Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným roku 1938 z pohraničí. Masarykově salonku pak představí knihu Jaroslava Čvančary Fémová vražda Jana Masaryka. Studentskou mši svatou k zahájení akademického roku Univerzity Palackého v Olomouci bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík v kostele Panny Marie Sněžné. Vysokoškolské katolické hnutí pak zve ke společnému posezení. Oblastní charita pořádá dny otevřených dveří. Děkunů mši bude slavit s arcibiskupem Nuzíkem v kostele Stětí svatého Jana Křtitele. Ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové bude přednáška historika Ivana Foletyho s otázkou v názvu Máme trauma z románského umění? Je první ze 4 ve vědecko-popularizačním cyklu Středověký jinak. V místodržitelském paláci v Brně představí knihu Brno. 18 ilustrátorů zpracovalo pověst spojené s moravskou metropolí. No a pracovníci a spolupracovníci Radia Proglas mají dnes a zítra soustředění v duchovním centru Vranov. Na úvodní bohoslužbu a přednášku za námi přijede biskup Pavel Konzbul.

Stanislav Kahuda a o 12 prasátkách. Za chvíli to bude o dracích. No a potom si představíme katolický týdeník s novým číslem. Prolistujeme v něm s jeho šéfredaktorkou Kateřinou Koubovou. Už za chvíli, nejdřív ale o dracích.

0: Nejnovější 39. číslo katolického týdeníku představuje šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: Na titulní straně přibližujeme důležitou už pátou apoštolskou zahraniční cestu papeže Lva, který se chystá na 4 dny do Francie. A protože francouzská církev je velice zajímavá, přinášíme už nyní 2 články na toto téma a zeptali jsme se i Francouzů, aby nám ji trochu představili. Zejména jsme se pověnovali také fenoménu rostoucího zájmu o křty mezi dospívajícími a dospělými lidmi. Informujeme o tom, že kněží a biskupové říkají, že to není výsledek nějaké kampaně nebo větší pastorace tímto směrem, že se to zkrátka děje jim před očima a jejich úkolem je potom doprovázet tyto nově pokřtěné. Zároveň vychází nový cyrilometodějský kalendář, který už 2 desetiletí sestavuje náš hlavní editor Jan Paulas. Přibližujeme nyní jeho obsah, texty i obrazy a fotky. Poprvé jako pražský arcibiskup přivítá Stanislav Přibyl poutníky 28. září ve Staré Boleslavi a část cesty půjde pěšky. A nyní už i na titulní straně zve, abychom se k němu přidali na svatováclavskou pouť. Zemřela ve svých 94 letech Ludmila Javorová, výrazná osobnost české podzemní církve. V 70. letech jí udělil biskup Felix Davídek, s nímž spolupracovala kněžské svěcení za účelem duchovní služby v ženských věznicích a pracovních táborech. Režisérka a dokumentaristka Olga Somerová nám poskytla krátký rozhovor k tomu, co právě připravuje. Natáčí celovečerní dokument na téma, proč i v dnešní době odcházejí ženy a muži do klášterů.
0: Tematická dvoustrana katolického týdeníku se podle Koubové zabývá budoucností církve, zejména z pohledu organizace diecézí a farností.
1: O tom, jak se proměňuje arcidiecéze olomoucká a jakým procesem prochází nebo diecéze plzeňská, ale podíváme se i na Slovensko do spišské diecéze. Na této tematické dvoustraně svátek svatého Václava, den české státnosti, věnujeme se i tomuto tématu a to například v perspektivách v celostránkové eseji, kterou nám napsal religionista Pavel Hošek o křesťanském vlastenectví. Na komentářové straně přinášíme text Petra Pitharta, bývalého premiéra a předsedy senátu na téma Proč je dobré mít senát? Toto téma jsme nezvolili jen kvůli svátku svatého Václava, patrona české země, nebo kvůli blížícím se senátním volbám, ale proto, že senát letos slaví 30 let.
0: Celostránkový rozhovor má periodikum s kardinálem Timothy Radcliffem, bývalým hlavním představeným dominikánů a autorem bestsellerů.
1: Povídáme si o rozpadu společnosti, o návratu násilí nebo o tom, jak může církev vstupovat do politického prostoru, aniž by se sama stala politickou stranou. Rozhovor nám přinesl přímo z Oxfordu spolupracovník redakce Martin Strašák. Královská důstojnost se jmenuje téma na stránce Doma. Projekt Královsky přibližujeme ve 2 textech. Je to projekt, který umožňuje dětem pochopit, že všichni máme důstojnost božích dětí. No a ještě nahlédnu na stránku, kterou věnujeme vatikánskému zpravodajství papeže Lva 14. Přinášíme tam například text, že vznikl dokument Cesta naděje, v němž se církev ohlíží za 60 lety od vydání koncilní deklarace Nostra Aetate o vztahu katolíkům k věřícím jiných náboženství. A tak přeju inspirativní čtení, krásný podzim a hezké oslavy svatováclavských svátků.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: Tak vám ho povím, máme 8 hodin a 24 minut, no a za malou chvíli si přiblížíme Pelhřimov, protože tam mají ve sbírkách soubor nejstarších česky tištěných biblí. Více po písničce, tady je Jesenná láska.

0: Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově získalo do sbírek soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce. Podle Vladislava Donáta, teologa a ředitele muzea, který letos slaví 10 let, se cesta k těmto tiskům otevřela díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel muzeum přímo oslovil.
1: On byl ve věku, kdy viděl, že už asi nebude dál pokračovat s touhle činností. Jeho děti o to zájem neměli. A když se díval, kam ty Bible prodat, tak měl tu variantu nabídnout to nějakému kolegovi, biznismenovi, kde věděl, že to s největší pravděpodobností skončí v osobní kanceláři, ne-li v nějakém trezoru uzavřené. Oproti tomu u nás měl tu jistotu, že to skončí, takže to bude používáno a lidi to uvidí.
0: Ve sbírkách Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově je přes 650 vydání knih v 96 jazycích. K nejstarším podle Bible pražské patří jen o rok mladší Bible kutnohorská a Bible benátská z roku 1506. To je první česká tištěná Bible vydaná v zahraničí. No a už za malou chvíli v 8 hodin a 35 minut se spojíme s archeologem a etnologem Michalem Doleželem a pohovoříme o nově otevřeném bytu manželů Herdanových v Brně.

Dobré ráno, máme 8 hodin a 32 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Stislava Horníková. Připomínám, že dnes máme 23. září a je to památka svatého Pia z Pietralčíny, zesnulého tento den roku 1968. A také církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, ten je z 5. století. Ještě doplníme, že 35 let nezávislosti si připomíná Arménie. No a my si pojďme připomenout, co nás čeká v našem vysílání. Můžeme nabídnout pořad v 9 hodin, v něm si bude Marcela Kopecká povídat s politikem Michalem Kohajdou. Potom v 10 hodin a 15 minut tu máme pořad Klika. V 12 hodin tradičně hudební siesta. V 17 hodin a 10 minut tu máme pořád Jak se vám líbí. V něm si bude povídat Milan Tesař s písničkářem Petrem Linhartem. Představí nám knižní rozhovor Autobus do Sudet, který mapuje jeho hudební i osobní cestu od začátků k 80. let přes kapely ČP8 a Majerovy brzdové tabulky až po sólovou tvorbu. No a v 19 hodin a 15 minut si budeme povídat s písničkářem, kytaristou a hudebníkem Alešem Petrželou a rozhovor povede redaktor Janis Moras. Tak doufám, že vás něco z nabízených pořadů zaujalo a budete poslouchat i nadále.

0: To byla Dorota Nvotová a Requiem za krajinu. Tolik z hudby. Muzeum města Brna s městskou částí Brno Střed včera slavnostně otevřel veřejnosti byt manželů Johany a Richarda Herdanových v ulici Hlinky. Rodina z něj v roce 1938 uprchla před nacistickou persekucí do jižní Afriky. A díky tomu, že byt zůstal po desetiletí téměř nedotčený, se dnes můžeme podívat, jak vypadal moderní židovský interiér v Brně ve 30. letech. Po několikaleté obnově dostává prostor nový život. Pravidelně se tu budou konat například komorní poslechová setkání věnovaná židovským skladatelům. O tom, co všechno se s příběhem bytu pojí a proč je jeho zachování tak výjimečné, si teď budeme povídat s archeologem a etnologem, krajským zastupitelem Michalem Doleželem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na úvod prosím představte příběh Herdanových. Co vás na něm nejvíce zaujalo?
1: Je to příběh vlastně, který v sobě do značné míry jako promítá nebo reflektuje příběh vlastně obecně brněnských nebo moravských židovských obyvatel, kteří tu před válkou žili. Takže reflektuje vlastně velmi úspěšnou podnikatelskou, obchodní nebo životní dráhu, která nastává někdy od půlky 19. století a pak vlastně končí těmi lety 38-39. No. V případě Herdanových šťastnou náhodou jejich odchodem do Jihoafrické republiky, ale zbytek rodiny samozřejmě prošel koncentračními tábory. Ti Herdanovi, nebo ten jejich vlastně příběh toho domu vlastně spojuje dvě rodiny. Rodinu Telčerovou a rodinu Herdanovou. Ti Herdanovi pocházeli z Brna přímo. A Richard Herdan se narodil v roce 1900 na Cejlu brněnskému lékaři Maxu Herdanovi. Vystudoval tady německou techniku a nebo předtím ještě gymnázium, poté německou techniku a v roce 1923 se ucházel o místo ve Škodových závodech v Plznic a byl přijat a tři roky vlastně žil a pracoval v Plzně, poté se vrátil zpátky do Brna v roce 1926 jako 26-letý mladík a někdy tady v té době, kdy se vrací pravděpodobně do Brna, tak se do jeho života dostává Johana Telčerová, která pocházela původem z Mikulova, tak jako její otec Eugen Telčer. Ti Telčerovi v tom Mikulově byla jako významná židovská rodina. Její tatínek Eugen Telčer patřil mezi nejvýraznější představitele té židovské náboženské obce v Mikulově, se svým bratrem spolu zakládal židovské muzeum a především taky byl jeden z největších vlastně vinařů v meziválečném Československu. A Telčerovi se rozhodli Mikulov opustit ve 20. letech, odešli do Brna a zakoupili na ulici Hlinky dvojdům, Hlinky číslo 46 a 46A, do kterého se taky nastěhovali. A právě někdy po tom roce 1926, kdy se do Brna zase vrací ten Richard Herdan, tak zřejmě potkává tu Johanu Telčerovou a aby v roce 1932 nebo na sklonku roku 32 oznámil veřejně v tisku její zásnuby s ní. A samotná svatba se pak odehrála v únoru 1933 na zahradě domu Telčerových na Hlinkách a jako svatební dar novomanželé dostali právě od rodičů nevěsty, od Eugena a Elzy Telčerových byt v jejich domě na Hlinkách a tento byt jim adaptoval v roce 1933 architekt Emrich Horváth pro vlastně potřeby tady toho novomanželského páru Richarda a Johany Herdanových. A to je ten byt, o kterém se bavíme, který se vlastně téměř zázrakem dochoval do dnešních dnů.
0: Tak prosím představte právě tento byt, čím je výjimečný?
1: Tak samozřejmě už samotným tím příběhem těch Herdanových, protože protože ten se podařilo v uplynulých letech celý ten příběh vlastně takto postupně rozkrýt. A podařilo se ho rozkrýt jenom proto, že před 6 lety, v roce 2021, když jsme vlastně, když mě jedna kolegyně upozornila, že při hledání vlastně filmových lokací narazila na nějaký byt, ve kterém se nachází starý nábytek, jestli nechci poslat fotky z toho bytu, a ona mi je poslala, tak tehdy jsme vlastně ten byt poprvé navštívili, protože bylo už z těch fotek, které mi poslala, vidět, že se jedná o na první pohled velmi výjimečně dochovaný interiér nějakého meziválečného bytu. A navštívili jsme ten byt a to, co se stalo důležitým vlastně vodítkem při identifikaci vlastně těch majitelů a pak celého toho příběhu, tak bylo dochovaný detail ozdobné mříže, která kryje vlastně radiátor, která vlastně vytváří takovou iluzi falešného krbu v tom hlavním obytném prostoru toho bytu, na které na mříži jsou iniciály RH. A při vlastně hledání v adresáři města Brna z roku 1934 osob, které bydlely na Hlinkách 46 v té době, tak ty iniciály šly ztotožnit pouze s jednou osobou, Richard Herdan, reprezentant Škodových závodů. A to bylo vlastně důležité vodítko, protože jsme vlastně věděli, že tento byt patřil z největší pravděpodobnosti nějakému Richardu Herdanovi. A při dalším hledání jsme narazili a podařilo se nám zkontaktovat vlastně potomky Richarda a Johany Herdanových. Dokonce dodnes vlastně žijící dvě děti Richarda a Johany Herdanových, protože ve 30. letech jim tady v Brně se narodili dvě děti, syn Leo a Felicitas, a dodnes oba dva žijí v Austrálii a v Kanadě. My jsme s nimi v kontaktu a vlastně díky nim a díky tady tomuhle detailu z toho hlavního obytného prostoru, těm iniciálům dochovaným, tak se podařilo ten příběh rozkrýt. Dokonce se podařilo i navázat kontakt na rodinu, která v tom bytě žila tak od 50. let až do roku 2006. A díky zase ní se v podstatě ten interiér dochoval do dnešních dnů, protože oni do toho bytu nevstupovali nějakými velkými zásahy, neničili ten dochovaný nábytek a naopak vlastně vnímali tu jeho kvalitu. A ten byt je ukázkou té meziválečného vstupu, meziválečné architektury, meziválečné adaptace vlastně bytu z konce 19. století, ale adaptovaný v roce 1933 pro novomanželský pár architektem Emrichem Horvátem, místním vlastně brněnským architektem židovského původu. A to nejzajímavější z toho bytu, nebo ten asi hlavní prvek v tom bytě, tak je ten ústřední hlavní obytný prostor, rozdělený vlastně tak vizuálně rozdělený takovou vestavěnou skříní a vitrínou, která je navíc prosvětlená v noci a která ten prostor dělí na takové dva separátní místnosti nebo prostory. A celému tomu prostoru pak dominuje ten falešný krb, jak už jsem o něm hovořil, s těmi iniciály RH, odkazující vlastně na toho Richarda Herdana.
0: To je moc zajímavé, moc děkuji. Říká na Proglasu Michal Doležel, brněnský archeolog a etnolog. No a já moc teda děkuji za rozhovor a přeju všechno dobré.
1: Děkuji vám, mějte se hezky.
0: Taky naslyšenou. A máme tu další písničku, tentokrát od Hany Zagorové.

0: že hladí tváře vítr cest. Nás dva smířit nedokáže, z nebe pláče déšť.
1: Z nebe pláče déšť a Hana Sagorová. No a my tu máme další pozvánku, tentokrát do Valašského Meziříčí. V evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí dnes od 19 hodin proběhne koncert s názvem Michna a Monteverdi. Podání souboru Silencium Ensemble a Czech Ensemble Barok. Proč vybrali právě skladby Adama Václava Michny z Otradovic a Claudia Monteverdiho? Zeptali jsme se Terezy Válkové, umělecké vedoucí Silencium Ensemble.
2: Naší snahou bylo především nějakým způsobem trošku rehabilitovat osobnost Adama Václava Michny z Otradovic před českou hudební i nehudební veřejností, protože Michna je znám převážně jako autor vánočních písní, několika málo loutny české a tak, ale jinak je to opravdu plnohodnotný skladatel, jehož dílo jsme si říkali, že nese srovnání i s takovými mistry, jako byl třeba Claudio Monteverdi, a tak vlastně vznikla myšlenka propojit tyhle ty dva autory v jednom koncertě. Od Claudia Monteverdiho vyslechneme tři krátké části ze sbírky Selva Morale e Spirituale, což jsou takové skladby na pomezí madrigalu a duchovních motet, a právě si myslíme, že velice konvenují k tomu dílu Misa Prima ze sbírky Sacra et Litanie Adama Václava Michny z Otradovic. Takže pevně věříme, že obě tyhle ty poloviny koncertu budou v krásné shodě a symbióze.
1: Tereza Válková také přiblížila specifika spolupráce dvou zmíněných souborů v rámci dnešního koncertu.
2: Stejně tak, jako dáváme do kontrapozice dva autory, tak na koncertě budou spolupracovat dva soubory. Není to spolupráce první. Dlouho zavedený soubor Czech Ensemble Barok pod vedením dirigenta Romana Válka vystoupí vlastně jeho orchestrální část a vokály budou mít na starosti jak sóla, tak tuty členové souboru Silencium Ensemble. Takže věříme, že ta naše spolupráce není ani první, ani poslední a že se podaří.
1: Kromě dnešního koncertu se oba soubory se stejným programem představí zítra v kostele svatých Janů v Brně. Pozítří v bazilice svatého Prokopa v Třebíči a v pondělí 28. září to bude v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Naposled mohou zájemci tento program uslyšet v kostele svatých Šimona a Judy v Praze, a to v úterý 29. září od 19 hodin a 30 minut. No a přístroj od českých, německých a francouzských vědců a také výzkum měsíce Saturnu si přiblížíme už za malou chvíli.

0: čerstvá písnička od brazilského zpěváka Dorea. Přístroj českých, německých a francouzských vědců by mohl po roce 2040 zkoumat měsíc Saturnu. Jmenuje se Enceladus. Roku 2019 Národní ústav pro letectví a vesmír oznámil, že sonda Cassini zaznamenala ve výtryscích z měsíce organické sloučeniny, které jsou složkami aminokyselin. Přístroje sondy ale pro detailní určení organických molekul nebyly navrženy. Nový přístroj by mohl zjistit, jaké organické látky výtrysky obsahují, vysvětlil Jan Čapka z Hejrovského ústavu Akademie věd.
1: My bychom chceli a naše mezinárodní konzorcium vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
0: První výzva k návrhům technologií pro misi k měsíci Saturnu se podle Jana Žabky očekává v prosinci. No a tady už je další písnička, tentokrát od Jana Jeřábka, Mravenci.

0: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda přijal dnes pozvání do pořadu Na stole je téma. Jak ho změnila politika? Proč se rozhodl letos kandidovat do Senátu? A co má rád na regionu, ze kterého pochází? Politik, právník, vysokoškolský učitel a bývalý poslanec Michal Kohajda sedí se mnou ve studiu Pro Glasu. Nejen na pracovní a politické cíle se bude ptát Marcela Kopecká. Dobrý den, pane rektore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání vám a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
0: Pane rektore, vy jste v této funkci jeden rok. Jaký pro vás ten rok byl?
1: Ten rok byl naplněn mnoha překvapeními, protože jsem zjistil, že ta univerzita je v o něco horší kondici, než jsem si myslel. Zejména ty vnitřní procesy jsou tam komplikované, trošku, když použiju pěkné slovo, tradičně nastavené. A ty věci, které člověk chce měnit, tak ta změna samozřejmě nepřichází příliš rychle, protože opravdu ty procesy tomu nepomáhají. Takže první vlastně, co bylo, tak jsem si musel udělat takové zhodnocení, kde jsou největší rizika toho, že skutečně ten stav už je krizový, to znamená části, kde nám skutečně hrozilo třeba i nějaké správní řízení. Měli jsme třeba udělenou nějakou pokutu za neplnění některých povinností. Pak tu část, kterou ode mě vlastně všichni očekávají, to znamená změnu, zmodernizování, zlepšení. Jejíž podmínkou je ale podle mě udělat dobře tu první část, to znamená uspořádat ty věci, aby fungovaly. No a pak mám nějakou třetí část a to jsou jako vize do budoucna, které nejsou třeba tak urgentní a které by bylo pěkné mít, ale trošku se bojím, že za ty 4 roky, protože se bavíme opravdu o více jak rok později, to znamená zbývají mi 3 roky, tak, že ty pěkné věci asi budu muset oželet.
0: Ovšem, než jste se stal rektorem, byl jste dlouhá léta komunálním politikem v Šumperku. Mm-hmm. A co vás do komunální politiky přivedlo? Co jste chtěl v Šumperku měnit?
1: Tak myslím si, že to byla kombinace jakoby mé osobnosti, protože já už jako od studentských let jsem se zapojoval do různých veřejných věcí. Komentoval jsem je a chtěl jsem je často měnit. A pak té příležitosti, kdy vlastně kandidátka, která do té doby byla vedena Petrem Suchomelem, což byl tehdejší místostarosta za KDU ČSL, tak z důvodu zdravotních se, řekl bych, pár měsíců před volbami rozpadla a bylo potřeba ji nově postavit. A vlastně tak nějak shodou okolností osudem jsem se dostal do jejího čela.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: No, to si myslím, že bylo tak 27 roků, typuju. Je možná, že trošku více, něco takového. A já vlastně nikdo neměl nějaké zásadnější očekávání. Řeklo se tak, určitě je potřeba to prostě zachránit, uděláme tu kandidátku, postavíme, uděláme ji jako samozřejmě co nejlépe, uděláme nějak trošku to předvolební snažení se a uvidíme, všechno bude lepší, než aby vlastně to nebylo, nepokračovalo. No a zkrátím to, ve výsledku jsme místo dosavadních 2 mandátů získali 3 a přede mnou se objevilo to, že tak jako lídr bych měl jít do té výkonné funkce, protože jsme šli i do koalice, abych byl místostarostou a já jsem se v té době určitě na to necítil, protože jsem měl ještě plno akademických povinností, dělal jsem ještě PhD na Pražské právnické fakultě. A tak jsme se domluvili, že vlastně mi v tomto vypomohl kolega, který byl a kandidoval, myslím, že na 5. místě, nakonec se tam dostal a ten je vlastně o 20 roku starší než já a stal se místostarostou, takže v tomto mě trochu zachránil, ale za té podmínky, že já budu v radě a budu mu s tím pomáhat. Nakonec nejenom, že jsme uspěli v tomto období, ale v tom dalším jsme zopakovali ten výsledek a získali jsme ze 27 mandáty, ale díky, nebo aspoň si to myslím, díky naší předchozí práci jsme dokázali vyjednat koalici, takže vlastně on se stal starostou, já jsem zůstal v radě a ještě jeden kolega, ten třetí zastupitel se stal také radním, takže vlastně ze 3 jsme měli 3 místa v tom skutečném vedení města a pokračovali jsme další 4 roky, které z mého pohledu byly velmi úspěšné, protože jsme Šumperku opravili krytý plavecký bazén, opravili jsme kompletně zimní stadion a opravili jsme kompletně autobusové nádraží, což každá z těch investic byla investicí mezi 150 a 200 miliony korun, což na město velikosti Šumperka, kdy tam ten rozpočet byl kolem 750 milionů korun na kompletně všechno, samozřejmě velká část, největší vždycky bere ten provoz toho města, tak si myslím, že to bylo úspěšné období i toho města, protože jsme na spoustu těch akcí využívali externí peníze, zejména z evropských fondů nebo z těch fondů, které Česká republika díky Evropské unii realizovala. Takže opravdu si myslím, že za ty 4 roky jsme dokázali hodně. A to vlastně bylo mých 8 let, kdy jsem působil i v radě, což byla víceméně dennodenní práce. Zase shodou okolností v jedno to období, to druhé jsem vedl i městskou policii, protože taky jsme ji převzali v situaci, kdy tam byly velmi malé odměny, kompletně myslím tím mzdy. A ti lidé prostě tam nebyli úplně spokojení a proto ta práce, jejich ty výsledky asi nebyly úplně nejlepší, ale podle mě jsme to velmi dobře nastavili, napravili, nejenom, že ti lidé byli spokojenější, ale dokázali jsme jim poskytnout i lepší technické vybavení, jak třeba automobily, tak osobní vybavení těch strážníků. A vlastně i to pro mě byla velká zkušenost 4 roky vést městskou policii o 30 strážnících. Takže to byly ty 4 roky, celkem bych řekl, nechci to, asi to mají spíše hodnotit ostatní, ale z mého pohledu takové úspěšné v rámci té komunální politiky.
0: Vy jste se v Šumperku narodil, nikdy jste se neodstěhoval, do práce jste vždycky dojížděl, tak. Co máte na svém rodném městě rád?
1: Je to tak, protože já jsem pracoval jak v Olomouci, kde pracuji doteď, tak chvíli jako mladší jsem pracoval i v Praze, ale vždycky jsem vlastně dojížděl, že jsem, když už jsem byl někde dál, tak jsem to bral jako přespávání, ale dojížděl jsem vždycky se Šumperka. A je to proto, protože já si myslím, že za prvé svým založením jsem takový, řekl bych, trochu klidnější člověk, možná jako opravdu z malého města. A samozřejmě vím moc dobře, že to mnohé, co se týká ekonomiky, co se týká prostě těch možností, které dnešní svět nabízí, se odehrává ve velkých městech. Takže je jasné, že nelze opomíjet třeba Prahu. Ale já si cením ten Šumperk proto, protože je to středně velké město, kde je dostupné vše, to znamená kino, divadlo, sportoviště, je tam rozumná dopravní dostupnost, ale současně je tam takový ten klid té přírody. Já sám bydlím asi 300 metrů od začátku lesa, takže se psem chodím vlastně každý den do lesa.
0: Co máte za rasu?
1: Já mám tibetskou dogu, mám psa, tibetskou dogu.
0: To je hodně velký pes.
1: Je to nejlepší podle mě pejsek na světě samozřejmě. Teď už má 11,5 roku teda, ale je to plemeno jednoho pána, takže on nevyžaduje, abych tam jako byl hodně často s ním. A právě se chodíme takhle velmi často jako procházet, což je na tom menším městě skvělé. V Praze bych takhle nemohl fungovat.
0: A do práce a na kampaň ho neberete?
1: Neberu, on je právě takový spíš, že má rád to svoje, tu svoji zahrádku a nebo to svoje se procházení opravdu v klidném tempu. To plemeno je takové jako klidné, takže v tom klidném tempu a mu by se ten šrumec ani kampaň, ani práce moc nelíbil. Ale on opravdu je velmi hodný a vždycky počká, než se vrátím domů a teprve pak jdeme ven a vůbec mu to nevypadá, že by mu to vadilo, že prostě chvíli čeká.
0: Pane rektore, který český politik či politička jsou vám svým životem a prací inspirací?
1: Tak já určitě z toho vrcholné politiky jako mám rád Václava Havla, určitě ano. Myslím si, že nejenom jakoby pro ten politický život, protože ty okolnosti, kdy se stal prezident nejdříve československým, pak českým, samozřejmě jsou velmi specifické, takže to nebylo nějakou jeho jako politickou prací, ale spíš tím symbolem, který přinášel a tou nadějí pro Českou republiku a velmi krásně mluvil. Takže to je určitě inspirace z té vysoké politiky. Z té taktéž vysoké, ale řekněme současné, tak třeba samozřejmě Petr Pithart. A pak bych mohl vybírat jakoby ty své souputníky, kteří prostě pro mě byli velmi zajímaví a velmi rád jsem s nimi spolupracoval, když jsem byl v té aktivní vysoké politice. A tady třeba, nevím, mnohé to překvapí, ale velmi rád jsem s Josefem Bernardem z Plzeňského kraje, který je politik STANu, tak to vždycky byl člověk, který díky své profesní kariéře, kdy opravdu se dostal od běžného dělníka ve Škodovce až na manažera, na vrcholného vlastně generálního ředitele té společnosti a pak jako na ty politické posty, tak bylo vidět, že jako všechno si odpracoval a že ta zkušenost právě projít z té dělnické profese až na tu vedoucí toho vrcholného politika je nejenom zasloužená, ale že o tom, o čem mluví, tak mluví proto, protože si to prožila, protože to dobře zná. Takže to třeba je z lidí, které opravdu jako jsem bral za velmi obohacující z těch současných běžných politiků, ať nemluvíme jenom o nějakých těch vrcholných, kteří často samozřejmě v těch médiích mohou vypadat jako, že jsou sice superhrdinové, anebo jak ti kladní, tak ti záporní, ale samozřejmě v té reálné politice je mnoho lidí, kteří podle mě jako pracují a plní to, co si myslí, že je nejlepší pro ty lidi, i když třeba my sami s tím jako nemusíme souhlasit, že to úplně není to, co bych dělal já, ale u velké části z nich já vidím, že se snaží dělat to, co oni si myslí, že je nejlepší.
0: Říká rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda, který je hostem na Proglasu.

0: Na Proglasu se dnes potkáváme s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem a letošním kandidátem do Senátu, který jako nestraník kandiduje s podporou KDU-ČSL, ODS, Pirátů a TOP 09. Pane rektore, učíte studenty na právnické fakultě. Co vás zhruba za těch 20 let pedagogická práce naučila? Změnila vás nějak?
1: Tak pro mě pedagogická práce je velmi dobrá, protože taky dělám těch skutečně už teďka více jak 20 roku, což i mě překvapuje. A pro mě osobně, jestli bych měl říct svůj jako přínos nebo přínos pro mě, je to, že ti lidé samozřejmě mě udržují mentálně mladým pořád. A je to z toho důvodu, že vlastně já standardně ten svůj předmět, já učím finanční právo, což je většinou na těch právnických fakultách, a já jsem učil nejenom tady na Olomoucké, kde jsem stále, ale třeba i na Pražské, tak jsou to většinou čtvrtý, pátý ročník. A vlastně ti lidé, jak procházejí tu právnickou fakultou, tak vám vždycky do toho čtvrťáku přichází stejně staří. Takže vlastně já pracuji pořád s těmi ze stejného věku studenty. A ono to trošku vypadá, jako kdybych i já byl pořád stejného věku. Ta realita je samozřejmě jiná, ale tohle pro mě je určitě pozitivní. A pozitivní proto, protože samozřejmě ti mladí lidé mají hodně energie, samozřejmě v sobě mají často nějaké své revolucionářství, takové ten neotřelý přístup. Myslím si, že na mnoho věcí se dívají v té době ještě pořád, možná z mého pohledu naivně, ale možná je to právě proto, že je to pohled jako člověka, kterému teď je přes 45 roků. Oni to podle mě jako naivní nevidí a já ani nevím, jestli skutečně je to jako naivní. Ale z mého pohledu si říkám, tak tohle samozřejmě chápu, že si to myslíš, ale já už to vidím jinak. Takže pro mě je to zajímavé, že mi to nastavuje takové zrcadlo toho, jak vlastně ten mladý člověk stále přemýšlí, a pro mě je to hodně inspirativní, protože jako v poslední době mám takový pocit, že vlastně se sám do sebe pořád už jenom cyklím a že nebýt to vnějších věmů, tak začnu být přesvědčený o tom, že to vím všechno nejlépe a že už vím, jak se ty věci mají dělat a jak mají být uspořádány, jak to má být fungovat. A tohle je přínos vlastně skutečně jako lidí, kteří teď už jsou o generaci mladší než já a kteří mě nutí se na to dívat a dívat se na to, že možná to, jak já si to myslím, to opravdu není tak správné a nemůžu to postavit za to, že já už mám nějaké životní zkušenosti a oni jsou naivní nebo hloupí. Prostě je to jiný pohled na konkrétní věc a pro mě je to v tomhletom jako velmi zajímavé, protože já jsem člověk, který rád se baví s lidmi obecně. Já to prostě mám rád a i proto vlastně jsem i v té politice, protože to je hodně o bavení se s lidmi. Takže já rád s lidmi si povídám a pro mě ten pohled těch mladých lidí je vždycky jako zajímavý, protože si říkám, tak jo, asi mají vlastně v tomhle možná i mají pravdu. Že
0: jaké
1: my už to
0: nároky
1: vidíme.
0: Na ně máte, na ty studenty?
1: Já právě samozřejmě jsem velmi rád, když oni se mnou komunikují. Myslím si, že za ty roky vlastně umím, když začínám s nějakou skupinou, přijdou noví studenti vlastně do toho ročníku a do mé nějaké seminární skupiny, tak vlastně já dokážu už velmi rychle si rozdělit ty lidi do takových jako škatulek z hlediska toho, jak se mnou budou komunikovat. Jsou někteří, kteří vlastně jako nechtějí komunikovat s tím vyučujícím, třeba proto, že je ten konkrétní předmět, který mají jako povinný, což ten můj je povinný, tak že je moc nezajímá. Jo, to znamená, oni si všechno plní svoje povinnosti, jak mají, ale prostě nějakou extrémní interakci od nich jako nelze čekat. A pak jsou ti, kteří jsou ochotní mluvit, ale často je tam nejméně na začátku je taková ta překážka. Jednak toho, že mě moc jako neznají a druhá, že dnes se často ty skupinky na vysoké škole jako vlastně promíchávají, že to není, že by to byla skupina, která jde od prváku do páťáku, ale různé předměty jsou různě zapsány podle časových možností těch studentů, podle různých jiných okolností, takže oni vlastně v těch skupinách se různě promíchávají. Takže oni někdy často, nebo někdy ne, často se vlastně trošku třeba i ostýchají před těmi novými kolegy. A pak jako samozřejmě, když se ptáte na nějaké otázky, tak standardní je, že buď je tak lehká, že je jim trapné vůbec na to odpovídat, anebo je tak těžká, že se bojí na ně odpovídat. To je jakoby ten, jakoukoliv otázku vlastně jakoby položíte, tak víceméně je možné říct, že buď je opravdu příliš lehká, příliš těžká, i když je vlastně ta průměrná. A já samozřejmě musím se ptát je věcně na to, co potřebuji je naučit. To znamená na ty obvyklé otázky toho, co já zrovna teď učím. A to jsou ty důvody, proč na začátku často ti studenti vlastně tak neúplně ochotně komunikují s tím vyučujícím. No a je potřeba v rámci těch skupinek si je tedy trošku jako rozstřídit. Vždycky tam bývají nějakí takový, řekl bych, trochu smíšci, trochu extroverti. Ty samozřejmě je nejlepší rovnou jako rozmluvit, protože na nich člověk jako vidí, že budou ochotní, i když třeba jako nebudou říkat jako správné odpovědi, jo? Protože jim nevadí říct něco jako neskutečně přesného. Oni prostě spíš jako chtějí, že promluví, protože jsou takhle jako osobnostně nastaveni. Takže s těmi studenty lze právě takhle jakoby pokračovat, že nejdřív se pokusím jako tu interakci si vytvořit s těmi, kteří jsou těmi smíšky, těmi extroverty. Pak se díky tomu otevřou ti, kteří skutečně mají jako o tu problematiku ten hlubší zájem. To znamená, jsou to třeba ti, kteří se bojí, aby špatně neodpovídali, tak tam je potřeba jim říct, že vlastně jako není úplně, a navíc v právu, jako, že tam není úplně jako špatná odpověď a že často jsou to spíš odpovědi, o kterých dál můžeme debatovat. No a pak samozřejmě vždycky v nějaké skupině zůstanou nějací ti, kteří fakt jako nechtějí tam mluvit a já zase nejsem ten, že bych jako přímo nutil, jako že bych vyvolával. Vidím, že prostě pro ně třeba ten předmět jako není prioritní, třeba je baví něco úplně jiného. Takže tohle je ta moje spolupráce s těmi mladými lidmi, co mě jakoby obohacuje a věřím, co jakoby obohacuje i je, protože já nemám rád takovou tu jakoby jednostrannou výuku, že já bych jenom povídal a oni by si tam něco zapsali, pak odešli. A myslím si, že i ti studenti to takhle jakoby oceňují. Já nejsem nějak extra přísný vyučující, podle mě ani na těch zkouškách, protože ten můj obor, který zahrnuje třeba i daně, tak to je věc, která se vlastně každý rok mění. A já jako nejsem ten, který by jej říkal, podívejte, musíte tohle všechno znát nazpaměť, protože vím, že sice to teď udělají tu zkoušku, ale příští rok to zase bude o kousek jinak. Jo? Takže pro mě je důležité, abych s nimi mluvil o tom systému, o tom, proč ty daně máme, jak jsou zhruba konstruovány, ale není už tak pro mě důležité, jestli budou vědět, že tento rok ta sazba je 20% nebo 19%.
0: Mě by zajímalo, jak se díváte na debaty, které se občas objeví ve veřejném prostoru o neužitečnosti humanitního vzdělání. Jsme nedávno byli svědky protestů studentů Filozofické fakulty na Karlově univerzitě, jejichž oborům hrozí slučování nebo rušení. Jak se díváte na tohle?
1: Tak ta aktuální situace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prostě souvisí s tím, že to vysokoškolské studium obecně je podfinancováno a samozřejmě, když jsou to tyto obory, které jsou humanitní třeba, tak tam to podfinancování je ještě jasnější, protože dřív ten stát jakoby preferoval více třeba ty přírodní nebo technické obory a opravdu tyhle ty obory socium zůstávali hodně stranou a samozřejmě jako je to tam už hodně vidět. Ale k té otázce základní, já si myslím, že jako je velmi složité teď říct, který vlastně obor je ten méně významný. Říkalo se právě, že jsou to speciálně ty přírodní technické obory, které jsou ty nezbytné, které jsou prostě ty podstatné a které mají být podporovány. Ale když se teďka podíváme na umělou inteligenci, tak to jsou vlastně velké jazykové modely, které často teďka už jsou schopni třeba nahradit některé technické obory. A ty velké jazykové modely teď třeba u nás jsou hodně zkoumány třeba na filozofických fakultách právě proto, že je to jiný způsob zpracování a i práce s tou technikou. To znamená, je to právě založeno na tom, že my zadáváme ten pokyn nebo ten dotaz v běžné mluvě a ten program s námi vlastně jako komunikuje v běžné mluvě, což je práce samozřejmě s jazykem, kterou my tu technologii učíme a učíme i tu analýzu, z čeho si má vybírat ty zdroje, jak to má dělat, co nemá dělat. Takže tady se ukazuje, že vlastně v současné době v umělé inteligence právě tyhle ty obory najednou jsou jako super důležité. Jo, že to není jenom ta technika, jak přimět vlastně ten počítač jakoby reagovat, ale je to ten způsob, který vlastně je to, co nám tu technologii přibližuje daleko těm běžným lidem, protože dnes skutečně ten běžný člověk přes svůj mobilní telefon je schopen tam mít nějaký program umělé inteligence a ptát se ho a ten mu klidně třeba udělat nějaký software jednoduchý nebo jednoduchou webovou stránku, možná za chvilku složitý software a složitou webovou stránku. Takže tím chci říct ono, kdo jako ví, co je teď důležité a hlavně kdo ví, co bude důležité za 5 let nebo za 10 let. Já si myslím, že bychom měli ty mladé lidi podporovat v tom, v čem zaprvé jsou dobří a co je také baví. To znamená, my bychom je měli podporovat v to, aby se rozvíjeli ty svoje přirozené schopnosti, které mají. A to si myslím, že dneska, a já nejsem v žádném případě odborník na jak základní školství, ale že často dneska vlastně trváme pořád na tom, to, co se dělalo v tom minulém století, že všichni musí umět všechno v nějaké jako malé úrovni z dnešního jakoby úhlu pohledu. Chceme vědět ty roky těch bitev a narození a já nevím co všechno. A přitom to jsou právě ty věci, které ta umělá inteligence nám je schopna velmi rychle vyhledat. Ale neumíme ještě podporovat ty talenty. Já zrovna včera jsem poslouchal na jednom rozhlase, že my jsme schopni dnes pracovat s nějakými 40 000 talentovanými studenty. Myslím, že hlavní školský inspektor o tom mluvil. Ale takových dětí máme asi 150 000. Takže vlastně nám 2/3 jako propadnou tím sítem. A to neznamená, že oni nebudou jako dobří, že nebudou mít dobré ty výsledky. Samozřejmě, že budou mít, protože jsou jako ti nejnadanější z těch dětí. Jenže my nevyužijeme ten jejich potenciál. A prostě zůstanou nám, řekl bych, lehce nadprůměrní. Kdežto, kdybychom dokázali z nich získat už v tom malém věku to, že jsou dobří právě třeba na matematiku, nebo že je někdo, ale klidně řeknu, dobrý na kreslení, a podporovali zejména to, v čem jsou dobří, a v tom ostatním nám stačil nějaký rozumný základ s vědomím toho, že třeba díky umělé inteligence mnoho dalších věcí si sami jako dohledají, tak si myslím, že bychom mohli vyniknout lépe i v rámci mezinárodního srovnávání, protože i tady postupně klesáme a myslím si, že je to právě proto, že chceme takový ten standard, kdy jsou všichni jako dobří, ale dneska už je ta soutěž mezi národy a mezi státy tak velká, že bychom potřebovali spíš podporovat ty nejlepší v tom, co dělají a díky tomu se posunout, protože dneska, a vidíme to, já si myslím, že ta Česká republika skutečně jako zaostává. My jsme podle mě úspěšnou a nevím, jestli to budou všichni rádi slyšet, ale velmi bohatou zemí v tom celosvětovém kontextu. Máme tady jakoby skvělé zdravotnictví, velmi dostupné. Já když se dívám, tak permanentně prostě jsme schopni si přivolat nebo být nám zavolán vrtulník k nehodě, aby nás za 10 minut dovezl prostě do super špičkové nemocnice. Máme tady samozřejmě velmi dobrou sociální síť, která tady nenechává nikoho na ulici, aniž by on vlastně o to sám stál. To znamená, podívejme se do Spojených států, kolik je tam skutečně bezdomovců, kolik tam lidí, kteří úplně jsou mimo tu společnost. Takže my máme skutečně jakoby tady velmi dobré prostředí, ale postupem doby nám ta konkurence, kterou vidíme kolem sebe, jak v některých evropských státech, tak i v některých asijských státech, prostě nám jako utíká. Mm-hmm. A já si myslím, že my tady budeme muset být schopni skutečně pracovat s těmi přirozenými talenty v oblastech, kde oni jsou dobří, tak abychom jim umožnili ještě více rozvinout. Protože pak tihle ti lidé jsou schopni tu ekonomiku vlastně tlačit dál dopředu a z toho rozvoje té naší České republiky tímto směrem pak samozřejmě budeme profitovat všichni, protože to budou ti, kteří tady budou zakládat inovativní firmy, kteří třeba budou poskytovat služby do celého světa nebo třeba aspoň do Evropy a budou ti, kteří budou dělat tady ten hospodářský produkt, díky kterému my zase budeme moci platit zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání těch ostatních. Takže já si myslím, že neumím teďka říct, že nějaký obor je zbytečný. Samozřejmě je věcí státu, aby si řekl, v jakých oborech třeba chce více absolventů, v jakých méně, ale já bych si nikdy netroufil říct, že tento konkrétní obor studia je prostě zbytečný a nebudeme ho potřebovat, protože za těch 10 let ten svět může být úplně jiný, než je dneska.
0: A když se každoročně zveřejňují žebříčky úspěšných univerzit, kde se bodově hodnotí, která ta univerzita na světě je nejlepší, jak si na tom stojíte vy s vaší univerzitou v Olomouci? Kam ji chcete dovést? Jak by měla vypadat univerzita 21. století pod vaším vedením?
1: To je samozřejmě strašně složitá otázka v tom, jak si stojíme, protože české univerzity obecně samozřejmě nejsou ani v první stovce, ani v první dvoustovce. První z nich se objevuje někde v první pětistovce univerzit na světě. My jsme podle různých žebříčků, protože samozřejmě se hodnotí různá kritéria, tak někde mezi 6. a 12. místem na světě. Není to špatné, ale není to úžasné. Tady je potřeba si uvědomit, že to není tím, že my bychom se nějak zhoršovali, ale že právě přibývají nové a nové univerzity, zejména v Asii, které opravdu do toho vzdělávání dostávají daleko víc finančních prostředků a za to jsou schopni si obstarat lepší vyučující, třeba i nobelisty nebo jinak oceněné prostě odborníky. Opravdu tu špičku, protože na to ty finance mají, dokáží to zaplatit a i tohle se třeba v těch žebříčcích hodnotí. A obecně v některých státech skutečně opravdu tlačí do těch inovací, do toho vývoje a samozřejmě podmínkou toho je to vzdělávání. Takže my určitě nejsme horší z hlediska našich vlastních výkonů, ale to okolí celosvětové prostě se zlepšuje víc než my. A to je podle mě i to, o čem jsem mluvil před chvílí. My jsme velmi dobří, jsme výborní v mnoha oblastech, vidíme, že jsme schopni jakoby od výzkumu k té aplikaci, to znamená do průmyslové výroby, i díky naší historii a šikovnosti těch našich předků, mít velmi dobré výsledky. Jsme schopni jako jedni z mála třeba stavět jako proudové stíhačky, i když podzvukové. Jsme schopni opravdu v mnoha oblastech průmyslu jako fungovat velmi dobře ve výzkumu, ve zdravotnictví, v moderních technologiích. Jenže ten svět na nás jakoby nečeká, on jede trošku rychleji ještě. A to je něco, co ta univerzita ani jedna, ani vlastně všechny sami nezmění bez toho, že by byly podporovány ze strany státu. A já když se podívám třeba teď na navrhovaný rozpočet pro příští rok, tak on nominálně vyroste pro celé vysoké školy o pár set milionů korun, ale samozřejmě už i ta nízká inflace, klidně necelých 2%, ten nárůst jakkoliv smaže a jdeme reálně dolů. A ti naši lidé samozřejmě přijdou a řeknou, ale já bych chtěl od 1. ledna třeba něco přidat, jo, 2-4%. A když my jdeme takto dolů, tak samozřejmě my nebudeme mít ani na toto. A teď si představme, že v nadcházejících jednotkách roku vlastně přijdou ty silné populační ročníky, teď končící střední školy. Bude to příští rok, přes příští rok, až do roku 2029. A my bychom měli být schopni vlastně zvýšit ty kapacity minimálně o 10%. To znamená třeba moje univerzita má 25 000 studentů teďka a řekněme, že v tom vrcholu té populační křivky absolventů středních škol, kteří se k nám budou hlásit, bychom měli mít o 2 500 míst víc pro ně. Ale my na to nemáme žádné peníze. To znamená, určitě jsme schopni jako přidat, když to je přeženu, 1-2 židličky do té třídy, jo? Ale nejsme schopni jakoby bez dalších financí prostě přidat 10% kapacit. A zase říkám, to je strašně škoda. Nejenom, že to bude jako smutné pro, jako lidsky pro ty rodiče nebo pro ty prarodiče, protože prostě ty jejich děti, kteří každý si myslí o svém dítěti, že je samozřejmě jedno z nejlepších, tak i ty objektivně velmi dobří studenti vlastně se tam nedostanou, protože my je budeme muset odmítat, protože nebudeme mít tu kapacitu. A jestliže teďka třeba vezmeme na právnickou fakultu každého 10., 12. uchazeče, tak teď budeme muset brát třeba každého 15. A to ne proto, že ti lidi budou horší, ale oni díky tomu, že budou v tom silnějším populačním ročníku a díky tomu, že my prostě nebudeme schopni uspokojit tu poptávku, protože na to nebudeme mít finance od státu, tak je prostě nebudeme moc vzít. A spoustu těch zase dobrých, kvalitních, šikovných, chytrých lidí my vlastně odmítneme na ty nejlepší univerzity. Oni třeba půjdou na nějaké jiné nebo půjdou na soukromé, pokud jim to rodiče třeba zaplatí, což si myslím, že taky je prostě nesprávné. A nebo prostě nepůjdou na tu vysokou školu. A zase ta společnost jako celek vlastně přijde o to, protože přijde o to, že v rámci silné generace by mohlo být spoustu šikovných absolventů, kteří samozřejmě, a to je prokázáno, vysokoškolák má lepší platové podmínky v budoucnu a když má on lepší plat, tak samozřejmě státu přináší více na daních, více na sociálním zdravotním pojištění. Takže my přijdeme vlastně o část této silnější generace, aby jsme z nich mohli udělat zase ten motor ekonomiky toho dalšího období. A říkám, naše univerzita už teďka přispívá třeba na studium stomatologie. My na každého studenta ročně musíme najít ze zdrojů, které máme vnitřní, které nejsou od státu, 200 000 korun na každého jednotlivého. A samozřejmě, jako, kdybych vedl tu univerzitu jako firmu, tak řeknu, my nemůžeme dotovat to studium. Ale je naší společenskou odpovědností, abychom prostě to dělali, pokusili se vždycky najít ty peníze, vzít si třeba z něčeho jiného, co teď není tak urgentní, protože chápeme, že prostě absolventi stomatologie, zubaři jsou prostě pro společnost potřební.
0: Uzavírá pro tuto chvíli Michael Kohajda, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který přijal pozvání k rozhovoru na Proglasu.

0: Rektor, vysokoškolský pedagog, právník, politik a nestranický kandidát do Senátu za obvod Litovel Michael Kohajda je stále hostem na Proglasu. Pane rektore, na co v letošní senátní kampani sázíte?
1: Já sázím hlavně na to, v čem si myslím, že jsem silný, a to je osobní kontakt s lidmi. To znamená, já už od půlky srpna obcházím jednotlivé obce a vesničky. Samozřejmě v těch větších městech, kterých je tam 5, je to trošku komplikovanější, to si nechávám na finální fázi a nebude to obcházení jakoby po domech, bytech, ale na těch vesnicích to dělám takto a setkávám se s lidmi, máme dáno vždycky kolik, minimálně 10% těch domácností bych chtěl otevřít v každé vesnici, obci a městečku. Takže já s nimi promluvám, ptám se, co vlastně jim chybí, jak jsou spokojení, co by jako chtěli od svého senátora, co jim vlastně teď chybí. Takže to je to, myslím si, že jsem schopen s mnoha lidmi budím vysvětlit, že třeba něco, co si přejí, je v reálu trochu jinak, protože si myslím, že v některých médiích prostě zaznívají velké zkratky a ten svět, ve kterém žijeme, je jako složitější. Takže se jim pokouším říct, jak já si myslím, že ty věci jsou, nebo prostě s nimi proberu, jestli to, co chtějí, je skutečně reálné a poznamenám si to, že třeba tohle je opravdu jako dobrý nápad, nebo že to je skutečně potřebné tady v té obci. Takže to je to, jak já k tomu přistupuji a musím říct bez ohledu, jak ty volby dopadnou, protože to pro mě není úplně jakoby záležitost života a smrti, tak tohle je něco, z čeho je zase já si odnáším jako spoustu pro mě zajímavých informací. Pro mě to nejdůležitější a nejzajímavější teď je, že vlastně, když s těmi lidmi mluvím, tak ten obrázek té skutečné společnosti je podle mě daleko pozitivnější, než vyplývá teď jako buď ze sociálních sítí nebo z těch hlavních médií. Spousta těch lidí vlastně je spokojených, samozřejmě říkají, bylo by lepší mít o kousek víc peněz a mít opravenou fasádu nebo něco takového.
0: Takže říkáte, že sociální média do jisté míry deformují realitu a že politika, když to řeknu ve zkratce, zas tak moc nepotřebuje vrátit důvěryhodnost.
1: Já si myslím, že opravdu ty sociální média preferují hlavně ty negativní zprávy, ty negativní věci. A že ty nám jako preferovaně ukazují víc, než jsou ve skutečnosti zastoupeny. A skutečně já, jak teď mluvím s těmi lidmi, tak to tak je. Já jakoby minimálně narazím na někoho, kdo si jako skutečně konkrétně stěžuje. A často ti lidé, když se jich zeptám, tak řekněte mi aspoň nějakou jednu věc, kterou si myslíte, že je fakt špatně ve vaší obci, tak mnoho z nich jako přemýšlí, co to vůbec je. Chápu, jako všichni máme nějaké problémy, všichni v rodinách prostě řešíme něco, většině lidí prostě chybí třeba peníze na nějaké věci, ale ti lidé často si dokáží vlastně posoudit, co je reálné a že samozřejmě by bylo fajn jet na další dovolenou nebo třeba jet na první dovolenou toho roku, ale že to třeba jako není úplně tak nutné, protože ty nutnější věci zajištěny mají. Takže to je to, co já si odnáším, že skutečně ten náš svět, ta realita v České republice, nebo alespoň tady na Hané, že není taková, jak když se člověk podívá prostě před osmou na zprávy, kde je prostě jedna katastrofa za druhou a všechno se tam vykresluje černými barvami. Určitě nepříjemné věci, věci, které se nemají dít, se dějí, ale podle mě to není tak četné, jak se nám to prostě jako snaží ty média zase zprostředkovat, protože pro ně je to samozřejmě něco, co spíš přitáhne tu pozornost, než kdyby řekli, jo, tady se podařilo opravit třeba nádraží, tady se udělala nová cesta, protože ty pozitivní věci, jednak část společnosti je považuje prostě za běžné, tak nebudu oslavovat, že se nám tady položil nový asfalt, ale druhá, já opravdu si myslím, že dnešní nastavení toho, i jak jsou financovány třeba komerční média, že často je to o tom, čím víc jako kliků mají, čím víc čtení, čím víc samozřejmě poslechovosti, tím asi víc dostávají za tu reklamu a že některá prostě tu realitu trošku tímto směrem deformují a vytváří tu rozpolcenost té společnosti.
0: Média a sociální média, to je jedna věc, ale reálným výsledkem je, že zájemců o Senát je stále méně a týká se to i vašeho olomouckého regionu. Čím si vysvětlujete, že lidé nemají zájem o veřejné dění, vstoupit aktivně do politiky, něco měnit?
1: Podívejte se, pro mě vlastně to rozhodování, zda vůbec jít do těch voleb, bylo také složité. Já jsem rok rektorem, takže když ta nabídka přišla na začátku, tak já jsem říkal, že to není rozumné, že to nepůjdu, a doporučil jsem dva lidi, kteří si myslím, že by byli velmi kvalitní kandidáti, kteří prostě uznávají ty hodnoty, které jako uznávám já, prostě jsou mi blízcí. A vlastně jsem jako na začátku odmítal toto. Podle mě i z dobrého důvodu, že samozřejmě na začátku té rektorské práce je těch úkolů více. Ale ti lidé za mnou pak zase přišli a řekli, že ti to odmítají, protože je politika jako špinavá, že je to negativní, že na to nebudou mít čas, protože se chtějí věnovat jako víc dětem, že možná později. A ono je to jako složité, protože kdyby vlastně každý jako řekl, že se tím nebude zabývat, tak pak do té politiky vstupují ti lidé, kteří tam jdou čistě za svým osobním prospěchem nebo za prospěchem pro nějakou skupinu, která je tam vyslala. A já si myslím, že pořád by vlastně ta politika spíše měla být světem, kde se určuje naše společná budoucnost, protože evidentně prostřednictvím politiky prostě ta naše společnost určuje ty kroky, které dělá. To myslím, že není možné jako zastírat, prostě nebýt, jakkoliv na ně všichni nadáváme, včetně mě, politiky v parlamentu nebo vládní politiky, tak prostě bez nich by ten stát jako nefungoval. My jsme si zvolili tento způsob řízení našeho státu, takže prostě tak to máme. A kdybychom prostě všichni ti, kteří sice ty schopnosti mají, říkali, já nechci, protože prostě preferuju prostě čas na rodinu, nebo protože je to negativní, tak já tu zkušenost minulosti samozřejmě mám, jako je negativní si o sobě prostě každý druhý den přečíst na sítích nějaký hate, nějakou kritiku, jo, obvykle neoprávněnou.
0: Dneska, a jak s tím pracujete, když se to dočtete?
1: To je právě jako složité. Jo. První věc je, že je potřeba si uvědomit, že za mnoha těmi profily, které tam píšou ty názory, jak na sociálních sítích, tak třeba v komentářích, v médiích, tak vlastně za nimi není reálný člověk, že to skutečně jsou jakoby počítačové

0: Já jsem si nejdřív, samozřejmě jsem říkal, že to budu ignorovat, jo, ale když děláte v tom rok, tak 2 roky, 3 roky, 4 roky třeba jako naposledy prostě, tak sem tam si to stejně přečtete, jo. A teď to na vás jako nějakým způsobem dopadá. I když si řeknete kašlu na to, no tak když si to čtete, tak vám to vrtá hlavou, minimálně podvědomě. Takže já jsem se pak začal dívat na to právě, co je to za profily, co to tam píšou. Některé jsou ty, já jsem si je třeba rozklikl a je to někdo, kdo tam nemá ani jednu fotku. To znamená, jako je to evidentně zcela umělý, účelově založený profil, jo. Nebo jsou to lidé, kteří prostě píší jenom tihle lidé, třeba 3-4, ale pořád vám píší, jo. To je taky extrémně jako zvláštní, protože i když je to někdo, kdo vás jako nemá rád, tak podle mě není jeho zálibou, aby pořád seděl u počítače a psal vám něco do komentářů. Takže je to hodně podle mě řízené a já si myslím, že dneska to bude velká část, většinová část těch komentářů jsou tyhle ty umělé profily, které pro někoho pracují, buď třeba pro nějaké komerční zájmy, pro nějaké politické zájmy. A teď co s tím jako dělat? Podle mě, ale myslím si, že je to nereálné jako prosadit jako v rámci České republiky, protože jsme malá země uprostřed celého světa, by bylo, že ty profily by nebyly anonymní. Že skutečně ten profil jako takový by byl spojen s konkrétní identifikovanou osobou a já neříkám, že by se to mělo ukazovat. Pokud ten člověk by nechtěl, aby jakoby nebyl vidět pod svým jménem, klidně ať je tam pod pseudonymem, ale aby ten profil byl spojený s konkrétním člověkem. A takhle bychom najednou viděli, že těch profilů, které teďka nám komentují, já nevím, třeba jenom příkladno řeknu 100 tisíc, že najednou by tam bylo zatím jenom 10 tisíc reálných lidí a 90 by byly ty umělé. Jo? A díky tomu, že bychom mohli mít to propojeno s reálným člověkem, i když by nebyl znám, kdo to je, tak by bylo jasné, že skutečně je to ta realita. Protože takhle si myslím, že ta většinová, ten většinový názor, ten narrativ, který se na té síti utváří, je bohužel dneska už jenom řízen komerčními nebo politickými zájmy. A ti, kteří se toho neostýchají, si prostě za peníze zaplatí nějakou firmu, která jim dodá 10 tisíc lajkařů a 10 tisíc komentátorů. A já to vidím i u některých svých oponentů politických, kdy najednou jim roste počet příznivců o jednotky desítek měsíčně a najednou v jeden měsíc tam skočí 1500. Pak je zase třeba 10-20 a za 3 měsíce 1500, 2000. A to je evidentní, že jako nikdo by nemohl mít takový výkyv, že najednou má 2000 nových fanoušků, obdivovatelů, když dělá všechno pořád stejně. Takže to je evidentní, že si ty hlasy jako nakoupil. A ono se pak dá to poznat i při bližší analýze, protože mnoho těch profilů není z České republiky. Je to prostě z dalekých zemích. A teď se zeptáte, proč lokálnímu komunálnímu politikovi v Horní Dolní by komentoval v češtině někdo, kdo je z, já nevím, Mongolska. No to nedává smysl, to je evidentní, že jsou to prostě ty farmy těch trolů a ty jsou nakoupeny a je nakoupený i ten pozitivní narrativ, který tam píše, ano, pane starosto, udělal jste to skvěle, to je moc pěkná cesta. Jo, protože zase ten počítačový systém v rámci té umělé inteligence vidí, že je to obrázek nějaké cesty, nějaké oslavy a už sám vlastně bez zásahu člověka dokáže vlastně ten komentář udělat. A to nejsou složité komentáře, to je 1-2 věty. A přímo ho tam umístí. A za tohle si ti lidé platí a dá se to prostě takhle identifikovat. Jenže ten běžný čitatel, který pak přijde na profil toho politika, si říká, tak ten musí být dobrý, ten to tady má takhle. A už nikdy nebo většinou si neklikne a nekoukne se, že ten komentující nad ním vlastně fyzicky neexistuje.
1: Pane rektore, já vím, že jste manuálně zručný. Slyšela jsem v jednom rozhovoru, že si sám zapojíte elektriku, sám si i obkládáte. Ano. Je práce rukama dostatečným odpočinkem od každodenních povinností? Čistíte si tak hlavu?
0: Je to přesně tak. Mě se vždycky kamarádi ptají, proč si to nenechám opravit nebo postavit nebo něco takového a nebo na zahradě, proč si nenechám něco udělat. A je to právě proto, protože pro mě je to možnost, kdy vlastně celý život v práci pracuji zjednodušeně hlavou. Jo, že píšu, odpovídám, vymýšlím, mluvím, jednání vedu. A pro mě to, co mi v mé profesi vlastně chybí, a tímhle si to kompenzuju, vlastně ten výsledek, na který se dá sáhnout. Ono to pro mnoho lidí, kteří naopak se třeba

0: běžně živí rukama, to přijde jako nic zvláštního, ale mně opravdu chybí ten fyzický výsledek, takže ano, třeba jsem si obkládal, nebo jsem si dělal dlažbu doma a určitě ten výsledek jako není stoprocentní, to nebudu říkat, že to je nějaký skvělý a velká část vašich posluchačů by to určitě udělal lépe, ale pro mě je to takové jakoby uspokojení, že vlastně si to umím takhle udělat, že jsem si to udělal, že to mám hotovo a že jsem tu práci i tak to odvedl.
1: A co vám ještě pomáhá udržet si nadhled?
0: No, samozřejmě, to už jsme si tady říkali, ty procházky se psem, protože já opravdu s mým pramíkem chodím jakoby každý den, když je to možné, což se snažím, aby bylo možné. On je takový rozvážný, takže chodíme pomalu dosti a všechno si očmuchává a chodíme hodinu, hodinu a půl. Já musím říct, že já nejradši mám právě teď to období, které přichází, ten podzim, samozřejmě babí léto, ale i ten podzim, který je pak už deštivý, protože vlastně z toho příměstského lesa vlastně pomalinku zmizí lidé a my tam máme klid jenom sami na sebe a projdeme si to takhle v klidu. Takže to je něco, co si člověk jako určitě hodně odpočne, protože ta příroda je úplně takovým lékem.
1: To byla závěrečná slova dnešního hosta Proglasu. V pořadu Na stole je téma jsme mluvili s rektorem Olomoucké univerzity Palackého Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem, bývalým poslancem a nestranickým kandidátem do Senátu za KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Piráty. Já vám děkuji za váš čas. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne vašim posluchačům.
1: Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká. Pěkný den.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Bylo 10 hodin a na Radiu Proglas nabízíme zprávy od Českého rozhlasu Plus.
3: Zprávy. Prezident Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Škoda JS bude dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory pod britskou značkou Rolls-Royce. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzin o více než 7 korun. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
4: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovítského pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje Washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Petrohradě bude veřejné jednání soudu v případu ruského blogera Ilji Remesla, informuje o tom ruská agentura TAS. Remeslo dlouhodobě útočil na oponenty Kremlu v březnu, ale nečekaně skritizoval prezidenta Vladimíra Putina společně s válkou na Ukrajině. Zveřejnil tehdy 5-bodový manifest, ve kterém vysvětloval, proč Putina přestal podporovat. 42-letý Remeslo čelí obvinění ze šíření falešných zpráv o ruské armádě, za což mu hrozí až 10 let vězení. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzin do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo vyhlášku a za benzin s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
7: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
3: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu a to na 44,50 za litr. Pohled na silnice na D5 se z Plzně do Prahy. Pozor za sjezdem na Mýto. Na 44. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 41. kilometr. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Dál potom směrem do Prahy po D5 opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Ta pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Osobní auta popojíždí od 3. kilometru. Zdržení asi 20 minut. V Praze v Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na prosek kolem Bulovky až do Nové Povltavské a v Novopatské směrem na okruh stále řeší nehodu v pravém pruhu za sjezdem na Satalice. Kolona se táhne ze Kbelské. Šťastnou cestu. Na východě republiky se dnes můžou ojediněle objevit přehánky, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno s teplotami od 16 do 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. To byly zprávy a teď už...
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

je někde trochu vratky. Některý už nejdou opravit. Ten dohledá nejrychlejší zkratky, často končí na dně Vltavy. Jsou i místa, co už nejdou spojit. Starý břeh sebral silný proud. A i když se mi rány rychle hojí, dneska potřebuju obejmout.

Říkám si, že může to být hezký, když se starý věci propojí. Posloucháme pořád stejný desky, i když máme jiný pokoje. Život nejde zkoušet na nečisto, možná, že to stojí za pokus. Každý chceme najít svoje místo, najít pevnej bod a do něj vrůst.

0: Most bývají někdy trochu vratky. Některý už nejdou opravit.
1: To byl Jan Váňa se svou písničkou Mosty. No a já přidám další, tentokrát Vysoké nebe, zaspívá Jiří Smrš.

To byla portugalská zpěvačka Amélia Muže. No a my se vrátíme zpátky do Čech, tady je Boží muka, není kam bys šel.

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jezdím na Ukrajinu, tak mě přes Slovensko po cestě čekají tři větší tunely. Když s někým přes handsfree telefonuju, tak mu předtím říkám, asi se to přeruší, vyjíždím do tunelu, zavolám ti pak hned zpátky. Před tunelem je na dálnici snížená rychlost na 100 km za hodinu. Je to užší a nebezpečnější. Také většinu před tunelem zatáhnu okýnka, protože v tunelu není dobrý vzduch. I když je tam odpad z plodin, tak to není úplně dokonalé. V tunelu vlastně vidíte jenom cestu před sebou. Nevidíte nic okolí. To je jasné, protože jste v tunelu. Mám někdy silný pocit, že můj život je také někdy v tunelu. Jsem silně zaměřen na něco, o co usiluju, nebo naopak, co očekávám, nebo čeho se obávám, a pak nevidím krásu, rozmanitost a hodnotu života okolo sebe. Někdy také prožívám něco, co mě trápí, bolí nebo dokonce traumatizuje, a to můj zrak tak nějak připoutá k té bolesti. Mám ale pocit, že v tunelovém vidění je také někdy mé pojetí víry. Vidím tak nějak zúženě a přes svůj zúžený pohled ostatní věci také interpretuju. Potřebuju ve svém životě takové to zavolám ti, až vyjedu z tunelu. Potřebuju, aby se mi otevřely oči, abych viděl znovu v širší perspektivě života. Matouš 9. kapitola 28. až 30. verš. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma tunelové vidění. V květnu tohoto roku jsem se díval na letenky na Krétu. Byly za 1700 korun tam i zpět, včetně malého zavazadla. Říkal jsem si, to by byl hřích je nekoupit. Zeptal jsem se přátel, širší rodiny, ale nikdo v tom termínu nemohl. Já jsem tam měl výjimečně prostor. Nakonec jsem si říkal, pojedu sám, udělám si to trošku takové low cost, levnou variantu. Pojím někde v samoobsluze, přespím, kde se bude dát. Program se bude odvíjet podle toho tak nějak přirozeně, jak to půjde. Začal jsem se na to těšit, jak na smilování. Zavolala mi moje žena, Věrka, že nějak cítí, že na ten seminář do Prahy nepojede. Říkám, OK, Věruš, ale cítím, že tam není jenom zpráva A, ale že je tam i B. Ona říká, jo, jela bych s tebou na Krétu. No, už jsem se těšil, že pojedu sám, ale když vám manželka skoro po 30 letech manželství řekne, že chce jet s vámi, tak to se neodmítá. Je to něco hezkého a vzácného. A také, že jo, zažili jsme dovolenou, jakou ještě asi nikdy. Jenom z Baťušky prošli jsme pěšky část pobřeží. Od Paleochory až po horu Sfakia. Je to něco jako vysokohorská túra v Tatrách, ale zároveň jdete podél moře. První dva dny jsme si odpočinuli, jen jsme se prošli po Paleochoře, poseděli v místní kavárně u moře. Už se známe, potřebujeme nabrat sílu, nabít vnitřní paterku, sklidnit se. No a další dny jsme pak brzo ráno, než vyjde slunce, vyráželi podél pobřeží. Ubytování jsme objednávali přes Booking vždy den předem, aby nás nic nesvazovalo. Nechali jsme to tak nějak plynout. V Sougia nás pán z ubytování varoval, ať do Agia Roumeli nejdeme, že jsou tam velké útesy. Není divu, když viděl, že nejsme žádní vysokohorští turisti, viděl dva manžele po 50 spocené s malými baťušky. Dali jsme na jeho radu a další trasu jsme se plavili trajektem. Ráno jsme v místních potravinách koupili bagety, lokální ovčí sýr, olivy, fíky a posnídali jsme na trajektu. Krása. Naše děti by se divily, že rodiče umí chvíli žít. No a tady jsem si to znovu uvědomil, že mi na dovolené trvá 3 až 4 dny, než vypnu ze svého tunelového vidění.
Mám tolik věcí, o které usiluju, které mě trápí nebo bolí, že přesto všechno nevidím krásu života, nevnímám přítomnost, nejsem obohacený a neraduju se z toho všeho dobrého, co je okolo mě, protože to nevidím. Jsem jako krysa v kolečku, která stále běží vpřed. Jenže přijde mi, že tohle samé mám někdy i v prožívání víry. Zúženě vnímám některé důrazy a pak nevnímám šíři a lehkost života. Co je to vlastně to mé tunelové vidění a prožívání víry? Tak první věc je to dualistické vidění světa, které je rozdělené na my a oni. Druhá věc je, že jediný smysl života je v předávání evangelia, což se může někdy spíše změnit na agitaci nebo ideologii. A možná poslední věc je to přehnaný důraz na službu druhým. Všechny ty věci samy o sobě můžou být pravdivé a důležité, ale můžou se stát také nebezpečné, pokud máme jenom tohle zúžené vidění. Efeským 2:10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 1:5. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. My věřící jsme ti, co poznali pravdu, děláme ty skutky, co Bůh připravil, a my jsme ti, co jsou Bohem přijati. A naopak jsou tady ti druzí, kteří nepoznali pravdu, dělají skutky toho zlého a Bohem nebyli přijati. Tomu se říká dualistické pojetí, my a oni. Jako bychom byli v roli Pána Boha a viděli a posoudili, kdo žije ve světle, v pravdě, kdo dělá věci od Pána Boha a kdo Pána Boha poznal. Musím říct, že v takovém tunelovém vidění se začínám dusit s plodinami. Moje vyjetí z tunelu je vnímání Pána Boha a lidí. Pána Boha, který nějaký je, má nějakou moudrost, dává nějaké principy pro nás lidi. A není to má role dělit na my a oni. Marek, 16. kapitola, 15. verš. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Z některých knih, kázání a konferencí jsem měl někdy pocit, že jediný smysl křesťana je evangelizovat. Získávat druhé pro Krista a ti mají zase získat druhé. Popravdě, ve skutečnosti mi to přijde jako ztráta a promarnění života, který mi Pán Bůh daroval. A mám pocit, že to mé pojetí evangelizace se stalo spíše agitací. Jenže je to tak nějak v mém duchovní DNA. Měl bych evangelizovat a pokud to nedělám, tak v tom možná prožívám vinu. Prožívám tunelové vnímání světa. Co je to ale evangelium? Je to dobrá zpráva o Bohu v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je dobrý. Možná tou největší evangelizací může být žít v dobrotě Boha. Jak řekl František z Assisi, kažte evangelium všem a pokud je to nutné, použijte i slova. Nebo údajně matka Teresa řekla, dříve jsem si myslela, že mám lidi milovat a obrátit je na víru. Dnes vím, že mám lidi milovat a Pán Bůh si přitáhne k sobě, koho chce. Znamená to, že mám rezignovat na evangelizaci? No popravdě já jsem to udělal. A víte, co se stalo? Začal jsem s lidmi mluvit daleko více o dobrotě Pána Boha, daleko více přirozeně a otevřeně. A takhle bych mohl dál pokračovat. Třeba i s přehnaným důrazem na službu, obětování se, nesení břemen druhých. To jsou všechno skvělé věci. Poznání pravdy, hledání skutků od Pána Boha, být Božím dítětem, předávání dobré zprávy, služba druhým. Ale nechci mít zúžené vidění světa bez širší perspektivy, bez vnímání pestrosti, krásy, hodnoty a lehkosti života. Po několika dnech s manželkou na Krétě jsem se částečně uvolnil od své životní a možná i duchovní křeče.
Vždy, když o něco silně usiluju, tak moje žena říká, táto, prosím tě, nesnaž se. Protože pokud se tolik nesnažím, je to pak daleko přirozenější a i výsledek mám pocit, že je možná 100x lepší. I když třeba píšu kliku a dávám si na tom záležet, tak mám z toho tak pocit půl na půl. A někdy třeba cestuju, vrátím se až v noci, ráno stanu, jsem úplně KO rozlámaný, mám skoro pocit, že nepřítomný a jenom sednu a píšu a si říkám, wow, to mě baví, mě samotného to oslovuje, jsem z toho jako překvapen. Vlastně nedržet ten život a možná i ten duchovní život v takové křeči nebo v takovém jako zúženém vidění. Vlastně znovu potřebuji Krista, aby mi otevíral oči pro širší životní i duchovní perspektivu. A to je z dnešního dílu i ze série Stále hledám všechno. No, v životě jsme možná našli jsme Krista, nebo byli jsme nalezeni Kristem, ale stále jsme na cestě. Stále vlastně hledáme. A to už je opravdu úplně všechno. Petr Hůš se s vámi loučí od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

To byla dnešní relace Radia 7. Brat Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Zítra ve 10:45 se na ně zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem.

máme 10 hodin a 32 minut a dobré dopoledne přeje Zdislava Horníková. Vítejte u středeční voničky lidových písní. Dnešním folklorním okénku si připomeneme, že v tomto roce slaví 40 let od svého založení cymbálová muzika Pavla Můčky ze Strážnice, a to reprízou pořadu s primášem a zpěvákem Pavlem Můčkou, který spolu se svým otcem muziku zakládal. Samozřejmě nebudou chybět ani ukázky z alb při Strážnické bráně a ve Strážnici na Vojnu verbujů. No a to dnes odpoledne od 16 hodin. Malou ochutnávku z písní v podání cymbálové muziky Pavla Můčky nabízíme i v dnešní voničce. Přejeme dobrý poslech.

Pozvánku na tento víkend zahrnuje i zahájení vinobraní v Brně, a to tento pátek na náměstí Svobody. Pořadatelé slavnosti Brno slibují prodejní stánky s moravským vínem, burčákem a občerstvením. Doprovodný kulturní program nabídne živou hudbu a vystoupení v duchu podzimních slavností. Podrobnosti o průběhu a programu jednotlivých vystoupení najdete na webových stránkách slavností Brno.

0: Bylo 11 hodin a na Radiu Proglas vysíláme čtení na pokračování. V něm otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Reprízu tohoto pořadu si budete moci poslechnout opět od 22 hodin. No a hezký zbytek dne vám přeje od mikrofonu Stislava Horníková. Ve vysílání mě vystřídá Josef Javůrek.
1: Když v roce 68 povolil totalitní tlak na církev, přijel nás navštívit do Prahy náš generál doktor Šalík. Hovořili jsme o všem, co se už prožilo, a on nám přikázal, abychom napsali vzpomínky na dobu totality. Tak jsem se ujal péra a něco jsem napsal. A protože už v středoškolském studiu mě pán přeci jenom obdařil trochou toho smyslu pro kunšt, tak jsem k tomu také něco přimaloval. Když tak vlastně z toho vznikly vzpomínky na totalitu od roku 1950 do roku 1989 až do úplné svobody. Ty vzpomínky vyšly najevo v této malé knížečce, za kterou vděčíme abatiši v Brně našich sester Klarisek, které se jednoho dne ty moje vzpomínky dostaly do ruky a ona prohlásila kategoricky, to se musí vydat. Vůbec jsme s tím nikdo nepočítal. Tak je to vydané v té syrové formě, tak jak jsem to vlastně psal pro otce generála. Ujalo se toho karmelitánské nakladatelství, a ta knížečka spatřila světlo světa. Do úvodního listu jsme namalovali takovouhle karikaturu. Když jsem v pozdějších letech zpovídal, tak přicházeli kteří penitenti, podívali se na mě a řekli, prosím vás, nepsal jste mi tu knížku, nebyl jsem hrdina? Nezbývalo, než se přiznat. A tak vám z té knížečky, protože se ještě dnes stále, to je přeci jenom už nějakých těch 5-6 let nebo víc, lidé po ní ptají, tak si vám dovolím něco z toho přečíst, jak se tomu říká, autorské čtení. Ještě v průběhu tvrdé totality, z toho ze všeho, co jsme prožili, jsem si říkal, bylo by dobré to napsat, ale hned jsem sebe sama pokáral, protože jsem si říkal, prosím tě, nedělej si žádný pomníček. Ale když mě později moji přátelé říkali, vždyť přece nejde o osobu, vždyť jde přece o svědectví, tak jsem se nakonec nechal přece jenom přemluvit. A myslím, že je škoda, že jenom málo bratří zachovalo vzpomínky na tuto dobu, jako například otec Innocens, který byl 14 let vězněný v tvrdých věznicích. Také otec Jan Urban napsal vzpomínky snad dokonce na celý svůj život, ke kterým jsem ho vlastně tak trochu přitlačil já. Jenže sotva to napsal, tak to poručil sestrám, aby to spálili. Jenže sestry samozřejmě příkaz splnili, ale dříve, než ho splnili, tak z toho udělali kopii. Takže originál je opravdu spálený, ale kopie je na světě. A bylo to dobře, protože právě z té kopie pan doktor a vidíte, teď si na něj nevzpomenu, ačkoliv když byl studentem, tak mi ministroval na mé primici v Dejvicích. tak ten právě měl potom velký materiál, když psal tu svoji knihu Život prostě a dílo doktora Jana Evangelisty Urbana Františkána. Vzpomínky otce Inocence zůstaly, a je to škoda, jenom na magnetofonovém pásku. Zatím uvidíme, co se s tím dá dělat. Jestli někteří bratři napsali také vzpomínky, jak nám to silně doporučil, takřka přikázal otec generál Šalit, to opravdu nevím, možná, že to leží někde v archivu. Takže to, co vám teď se pokusím přečíst, je psáno z příkazu generálního ministra. Začalo to všechno mým vstupem do kláštera. Klášter bratří menších, přísné observance pod branou královského města Kadeně, pod ochranou 14 svatých pomocníků, jak je psáno v klášterní kronice, byl založený roku 1473. Je zbudovaný u Kadaně nad řekou Ohří. Nad klášterem se zdvíhá kopec, zvaný Hora svatá, ze které vytéká pramen, který zásoboval bratry vodou až do nedávna. Když jsem vstupoval do noviciátu, tak byl zachovaný ještě kousek dřevěného potrubí, kterým se přiváděla voda přímo na dvůr bratří. Do tohoto kláštera jsem byl poslán po vstupu do františkého řádu 25. října 1947 k noviciátní formaci. Přivítala mě vstupní bráma se závěrem kláštera. To už jsem měl trochu života za sebou, bylo mi 25 let. Přerušil jsem práci konstruktéra ve škodových závodech v Plzni, skoncoval jsem se závodním sportem, odložil jsem dokonce i zájem o výtvarné umění a bez rozloučení jsem se vytratil z okruhu svých přátel. Rozloučil jsem se jen s rodiči a sestrou. Nesli to těžko. Já také. Někteří přátelé můj vstup do řádu mi nemohli odpustit, zvláště můj trenér, ten se mnou nemluvil 30 let. Když mě později tatínek poprvé viděl v hábitu ve františkánské kutně, postavil se přede mě, protože byl vojákem z povolání, dal ruce v bok a řekl: ty ale vypadáš. Otočil se a odešel. S mým rozhodnutím pro zasvěcený život naprosto nesouhlasil. Jak jsem se dostal do františkánské kutny? Když jsem byl v Septimě plzeňské reálky, to už bylo za německé okupace, četli jsme v hodině němčiny povídku od Schillera o jakémsi mnichovi Einer der Menchen, ale už si nepamatuji, oč šlo. Řekl jsem si, to musí být hrozný život být mnichem zavřeným v klášteře. Něco takového, jako být zaživa zahrabaný v hrobě. Ta dvě slova, jeden z mnichů, mě ale stále znervozňovala. Stále se mi vracela na ostří vědomí a stále více a více mě ukrádala pokoj srdce. Až jsem prostě se jim musel začít bránit. Proč bych měl být mnichem právě já? Tehdy jsem měl před sebou perspektivu slušné budoucnosti a ta dvě slova Einer der Menchen mi komplikovala život. proč bych měl být mnichem, když jsem jakživ žádného živého mnicha neviděl? Byl podzim 1939. Šel jsem se skupinou spolužáků do školy, když tu náhle proti nám na rohu ulice vykročil skutečný živý mnich. Hrklo ve mně, jak ve starých hodinách. Úlekem jsem zpomalil krok. Museli mě postečit. Silně na mě zapůsobil mnichův asketický zjev. Vysoká postava, soustředěná tvář, a když se mu při chůzi rozevřela pláštěnka a mihl se pod ní bílý provaz se třemi uzly, byl jsem uvytržen. Všiml jsem si, že má kolem hlavy jen pruh vlasů. Byl jsem z toho celý den vzrušený. Ta slova, jeden z mnichů, jsem cítil v srdci jako výzvu. Jako hroznou výzvu. Byl jsem z toho špatný. Jako bych byl odsouzený do těžkého kriminálu. Druhý den ráno, když jsem se připravoval v koupelně do školy a před zrcadlem si oškrabával na sucho žiletkou chmíří pod nosem, najednou jsem celým srdcem zajásal. Sláva, vždyť nemusíš být mnichem, vždyť ti nerostou vlasy do kolečka. Tak jsem byl naivní. Ve své naivitě jsem byl přesvědčený, že nutným znamením povoláním k řeholnímu životu člověku musí vlasy sami rost na hlavě do kolečka. Je psáno, když Bůh někomu něco daruje, nebo když někoho povolává, je to neodvolatelné. Tak píše svatý Pavel v listě k Římanům v 11. kapitole 29. verši. To boží slovo se naplnilo. Za 5 let tentýž mnich, který mě tak vyděsil, mě křtil, za další 3 roky mne v Kadani přijímal do františkánského noviciátu a rok na to byl mým kvardiánem v konventu Panny Marie Sněžné v Praze. Po dalších 20 letech totality, když se za pražského jara uvolnil tlak na církev, mi kázal na primici v mém rodišti, v mém rodném kraji v Plasích, a po 33 letech, dalších letech, jsem kázal já na jeho pohřbu. Otec Stanislav Juří. Dožil se 96 let a byl v tvrdých kriminálech plných 14 let, ačkoliv v noviciátě a na počátku jeho řeholního života se váhalo o jeho přijetím pro chatrné zdraví. Začal jsem studovat teologii ve 48. roce. V té době jsme chodili s bratrem Salézem na fakultu. Bylo to za provinciálátu doktora filozofie a doktora teologie Jana Kapistrána Vyskočila a v té době byl v naší provincii svatého Václava pořádek a kázeň, řeklo by se observance. Kvardiánem našeho pražského konventu Panny Marie Sněžné byl doktor teologie, dogmatiky, otec Ambroš Tobola, velký ctitel svaté Jemmy Galgany, který provedl nutné adaptace domu. Dal postavit novou kotelnu a zavedl topení po celém klášteře, protože předtím se topilo jen v několika místnostech, v klerikátě se netopilo vůbec. Nechal také vydláždit klášterní chodby, protože prkna už byla nahnilá a vůbec klášter trochu zmodernizoval. Po Kvardiánovi otci Ambrožovi, za téhož provinciála otce Kapistrána, nastoupil jako nový Kvardián otec Stanislav Jožík a zároveň přišla v našem státě k moci komunistická totalita se všemi důsledky. V klerikátě nás bylo tenkrát 12 kleriků jako apoštolů. A jako v jejich sboru, i z našeho klerikátního společenství odešel v průběhu totality jenom jeden. Vstaň a sprav se, kategoricky prohlásil otec Kvardián Stanislav, když vstoupil bez zaklepání do mé cely v pražském konventu Panny Marie Sněžné kolem 11. hodiny 13. dubna 1950. Za ním vstoupil docela uniformovaný člen SNB, jak se tenkrát říkalo, Sboru národní bezpečnosti, se samopalem. Otevřenými dveřmi celý jsem zahlédl na chodbě stát civilistu s pistolí v ruce. Bylo to přepadení našeho kláštera státní mocí. Otec Kvardián po této krátké výzvě odešel s civilistou a zůstal jsem v celé s esembákem sám. Mlčky jsem vklouzl do hábitu bosýma nohama a bosýma nohama do sandálu. Když to esembák viděl, řekl mi: člověče, oblečte se pořádně, nevíte, kam jdete. Oblékl jsem se tedy tepleji. Vzal jsem si svetr a boty. Když jsem byl hotov, řekl mi potichu: jestli tu máte něco, co by vás mohlo kompromitovat, tak to zduste. Nevím, co by mě mohlo kompromitovat, nemám tu nic. Můžete si vzít jen dvě knížky. Chtěl jsem si vzít tři, to mi nedovolil. Jen dvě. Vzal jsem si tedy písmo a jeden díl breviáře a vyšli jsme z cely. Odvedl mě do refektáře, kde už bylo shromážděno řada bratří a otců. Než jsem přišel k ostatním bratřím, důkladně mě prošetřoval jeden civilista. Když byl takto ve velkém refektáři shromážděný celý konvent, vyvedli nás přes nádvoří před kostelem hlavním vchodem do autobusu. Sotma jsme vyšli z klášterní budovy na naše nádvoří, vykřikl jeden esembák: a držet hubu, nebo vám ji rozbiju. Jiný ho okřikl: buď stěchá, neblbni. Nastoupili jsme do autobusu a odjeli. Nebe bylo plné hvězd. Dobře jsem si toho všiml. A byl to pohled, který vlil člověku do srdce důvěru. Krátce předtím jsem přijal nižší svěcení, totiž ostiariát a lektorát, a v únoru 1950 exorcistát a akolitát. To bylo v březnu 1950. Byl jsem tehdy ve čtvrtém semestru druhého ročníku teologie na Karlově univerzitě v Praze jako mimořádný posluchač.

0: Na Proglasu skončil pořad Čtení na pokračování. Otevřeli jsme první část knihy Nebyl jsem hrdina. Dnes s tématem Úvod vstup do kláštera. Autorem a interpretem je Benedikt Holota. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

na nás vzklíčí, potom roste a pak uvadá. Jako víra a jako krása. Někdy to bolí a jindy láska a je to záhada. Co je pravda a co je láska?

jenom síla ochrnutá a hodně zoufalá. Hradba pevná je a silná. Velká slova zasa znova, to tu zůstává. Zavoněvá a strašně svůdná.

0: a je to pořád stejně, žádná smílená. A už to nejde, už to nejde. Nikdo neví, co teď přijde a co to znamená. Zbývá doufat, že to přejde.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Bylo 11 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme středu 23. září, Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře je památka italského kněze kapucína svatého Pia z Pietrelcini, zesnulého v tento den roku 1968. Církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století. 155 let uplynulo od narození jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, malíře a grafika Františka Kupky. Zemřel v Paříži roku 1957. Před 140 lety byla čeština zavedena jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a Brně. 125 let nás dělí od narození básníka s Nobelovou cenou Jaroslava Seiferta. Zemřel roku 1986. Rovněž před 125 lety archeolog a speleolog Karel Absolon jako první člověk sestoupil na dno propasti Macocha. 110 let by se dnes dožil nejúspěšnější český pilot britského královského letectva, brigádní generál Karel Kultvašer. Zemřel v britském exilu v roce 1959 a rovných 35 let je na věčnosti jeden z prvních českých saleziánů, vězeň komunismu pater Oldřich Med, spisovatel a překladatel. Svátek slaví Berta, jméno z němčiny znamená skvělá či zářící. A z dávné připomínky svaté Tekly, učednice apoštola Pavla, zůstala na 23. září pranostika. Svatá Teklička maluje jablíčka. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě kolem 15, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr do rychlosti 5 metrů za sekundu. A teď už další píseň. Skupina Králová a píseň Miznůca.

Kostelní zvony po celé Francii uvítají v pátek papeže Leva 14. po jeho přistání na letotišti Orly jižně od Paříže. Vyzvánět budou 7 minut. V metropoli se znovu rozezní v podvečer, když bude pontifik po projevu v sídle UNESCO projíždět ulicemi do katedrály Notre Dame na modlitbu nešpor s biskupy a kněžími, jáhny a bohoslovci, řeholníky a řeholnicemi. Papežova pátá zahraniční cesta má motto, aby svět měl život. Potrvá do pondělí 28. září a zastávky má i v Lourdech a v Métách. Francouzští biskupové očekávají, že akcí s papežem se zúčastní zhruba 1 000 000 lidí. K zajištění se přihlásilo 17 000 dobrovolníků. Podle apoštolského nuncia ve Francii, Celestina Milioreho, je hmatatelný pocit radostného očekávání. Nejen mezi katolíky, ale v celé zemi panuje velké nadšení. Francouzi očekávají od Leva 14. poselství naděje uprostřed těžkostí, kterým společnost čelí, vyjádřil vatikánský diplomat.

0: Katedrální sbor v Praze hledá nové posily do dětského sboru. Uvítá zpěváky předškolního i školního věku, sdělila Proglasu hlavní sbormistryně Alžběta Holcová.
1: Zveme všechny děti, které mají zájem o sborový zpěv a o zpěv při slavnostních bohoslužbách v katedrále, v dalších pražských kostelech a v krásných prostorách Pražského hradu, aby se k nám připojili. Scházíme se na zkouškách hned na několika místech Prahy, aby to k nám měl každý blízko. V mateřské škole Srdíčko ve Stodůlkách, v kostele svatého Václava v Nuslích a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Kromě zpěvu při bohoslužbě pořádáme vlastní koncerty, takže náš repertoár není zaměřen jen na duchovní písně, ale i na světské, dětské písně a skladby. I proto zveme do našich řad všechny děti bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají zkušenost s kostelním prostředím. Neváhejte se nám ozvat na e-mail svatovickizbor@gmail.com. Rádi zodpovíme případné dotazy a přivítáme vás v našem sboru.

Krátce před polednem vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Tentokrát nese téma smíření s Bohem. Jejím autorem je Petr Hurych.

Vážení přátelé, v nedávné době jsem zcela náhodou narazil na báseň od Jana Skácela, v níž básník říká: A bozy, pokud o ně jde, nejenom oni nám, i my máme co bohům odpouštět. Pro mě, jako pro křesťana, to byla zajímavá myšlenka. Stále slýchám, že máme odpouštět svým bližním. Slýchám, že milosrdný Bůh nám odpouští naše hříchy. Ale nevybavuji si, že bych někdy slyšel, že i my, každý z nás, každý člověk, by měl odpustit Bohu. Představa, že i člověk by měl Bohu odpustit, dokonce jen představa, že má vůbec Bohu co odpouštět, se může zdát nesmyslná. Když se nad ní ale zamyslíme, zjistíme, že vůbec nesmyslná není. Vždyť kdo z nás neměl občas pocit, že k němu byl Bůh nespravedlivý? Nenapadají každého z nás občas otázky, začínající souslovím, proč zrovna já? Proč zrovna já musím trpět touto nemocí? Proč zrovna já se musel narodit do neúplné rodiny? Rodiny, kde byl jeden z rodičů alkoholik, násilník. Proč zrovna já musel přijít o své nejbližší tak brzo? Proč zrovna já? Proč? Proč? Bože, to není fér. Z lidského úhlu pohledu může být životní úděl řady lidí, ale občas i každého z nás skutečně nespravedlivý a nefér. Jakoby si na nás občas Bůh zasedl a sesílal na nás jen bolest a utrpení. Takový pocit je zcela přirozený a není na něm nic divného. Pokud však máme pocit, že k nám byl někdo nespravedlivý a ublížil nám, měli bychom se, když naše zranění přebolí, pokusit dotyčnému odpustit a smířit se s ním. A v případě, o kterém mluvím, bychom se měli pokusit odpustit Bohu a smířit se s ním. Takovéto odpuštění Bohu může být velmi důležité pro náš život. Neboť nám to pomůže oprostit se a odvrátit se od všeho zlého, co nás v životě potkalo, a zaměřit se na to dobré, co nás dnes a denně potkává. Odpuštění Bohu tak dejí ruku v ruce se smířením se se svým životem, svým osudem. Zamysleme se proto, zda a případně čím byl vůči nám Bůh nespravedlivý, a pokusme se mu odpustit. Nebeský Otče, Bože, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme tobě, čím jsi se provinil proti nám. Amen.

0: Dobré poledne z Proglasu. Rynárec, Zajíčkov a Dobrá voda. To jsou obce, na které chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. A připojíme modlitbu za mír. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Svatý Pio z Pietrelcíny, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

popolední modlitbě na Proglasu začíná hudební siesta, ve které dnes vyslechneme dvě skladby. První se jmenuje Koncert pro klarinet, violu a orchestr E-moll opus 88. Napsal ho Max Bruch. Solo na klarinet má Ludmila Peterková, na violu Alexander Besa. Doprovází Pražská komorní filharmonie, diriguje Jiří Bělohlávek. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla první skladba hudební Siesty. Koncert pro klarinet, violu a orchestr E-moll opus 88. Jeho autorem je Max Bruch. Na klarinet hrála Ludmila Peterková, na violu Alexander Besa. Doprovázela Pražská komorní filharmonie a dirigoval Jiří Bělohlávek. Druhou a zároveň poslední skladbou dnešní siesty bude symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Autorem je Johannes Brahms, hraje Česká filharmonie a diriguje opět Jiří Bělohlávek.

0: Pořad hudební siesty zakončila symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Jejím autorem je Johannes Brahms. Doprovázela Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonu pro malé modulární reaktory britské firmy Rolls-Royce SMR. Prezident Pavel vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Rusko při útocích na Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum. Zemřel nejméně jeden člověk. Ve středu 23. září jste si naladili zprávy Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
1: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident i vystoupení na summitu Krymské platformy.
3: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár.
5: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu anebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
6: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
7: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
6: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Bakterie potvrdily testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy nechalo budovu kompletně vydezinfikovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166 malují značení, jede se jedním pruhem, kolona z kilometru 164 je na 10 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je teď silný provoz. Od D11 k Průmyslové naberete 15 minut. A ve Vlznově ulici se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. Dobře dojeďte. Je a bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer pak v severozápadní polovině Čech místy až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

čtvrt roku nemyté a za oknem asi čtvrt roku prší, čtvrt roku mokne, zahradí nábytek, čtvrt roku v domě jsou.

0: Evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí bude dnes od 19 hodin koncert s názvem Michna a Monteverdi v podání souboru Silencium Ensemble a Czech Ensemble Barok. Proč vybrali právě skladby Adama Václava Michny z Otradovic a Claudia Monteverdiho? Ptali jsme se Terezy Válkové, umělecké vedoucí Silencium Ensemblu.
1: Naší snahou bylo především nějakým způsobem trošku rehabilitovat osobnost Adama Václava Michny z Otradovic před českou hudební i nehudební veřejností, protože Michna je znám převážně jako autor vánočních písní, několika málo loutmy české a tak, ale jinak je to opravdu plnohodnotný skladatel, jehož dílo jsme si říkali, že nese srovnání i s takovými mistry, jako byl třeba Claudio Monteverdi, a tak vlastně vznikla myšlenka propojit tyhle ty dva autory v jednom koncertě. Od Claudia Monteverdiho vyslechneme tři krátké části ze sbírky Selva Morale e Spirituale, což jsou takové skladby na pomezí madrigalu a duchovních motet, a právě si myslíme, že velice konvenují k tomu dílu Misa Prima ze sbírky Sacra et Litanie Adama Václava Michny z Otradovic. Takže pevně věříme, že obě tyhle ty poloviny koncertu budou v krásné shodě a symbióze.
0: Tereza Válková také pro Glasu přiblížila specifika spolupráce dvou zmíněných souborů v rámci dnešního koncertu.
1: Stejně tak, jako dáváme do kontrapozice dva autory, tak na koncertě budou spolupracovat dva soubory. Není to spolupráce první. Dlouho zavedený soubor Czech Ensemble Barok pod vedením dirigenta Romana Válka vystoupí vlastně jeho orchestrální část a vokály budou mít na starosti jak sóla, tak tuty členové souboru Silencium Ensemble. Takže věříme, že ta naše spolupráce není ani první, ani poslední a že se podaří.
0: Kromě dnešního koncertu se oba soubory se stejným programem představí zítra v kostele svatých Janů v Brně, pozítří v bazilice svatého Prokopa v Třebíči a v pondělí 28. září v kostele zvěstování Panny Marie v Šumperku, vždy od 19 hodin. Naposled mohou zájemci tento program slyšet v kostele svatých Šimona a Judy v Praze v úterý 29. září od 19 hodin a 30 minut.

Na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo, zrak se mi v duši kalí. Nestihne svoje plody.

0: Přístroj českých, německých a francouzských vědců by mohl po roce 2040 zkoumat měsíc Saturnu. Jmenuje se Enceladus. Roku 2019 Národní ústav pro letectví a vesmír oznámil, že sonda Cassini zaznamenala ve výtryscích z měsíce organické sloučeniny, které jsou složkami aminokyselin. Přístroje sondy ale pro detailní určování organických molekul nebyly navrženy. Nový přístroj by mohl zjistit, jaké organické látky výtrysky obsahují, vysvětlil Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd.
1: My bychom chceli a naše mezinárodní konzorcium vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
0: První výzva k návrhům technologií pro misi k měsíci Saturnu se podle Jana Žabky očekává v prosinci.

Bylo 13 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je úterý 23. září 2026, tedy pardon, středa. A já už teď pouštím další písničku Ivo Viktorin Trio Prostřimi plátnem.

0: A dnes ve středu 23. září máme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře připomínáme památku italského kapucína svatého Pia z Pietrelcíny. Jako zpovědník posloužil tisícům kajícníků z celého světa. V San Giovanni Rotondo založil nemocnici s názvem Dům úlevy a utrpení. Říkal, že bez modlitby je jako rostlinka bez vzduchu a bez slunce. V září 1918 na svém těle objevil stigmata, krvavá znamení Kristových ran. Měl je až do smrti, do tohoto dne roku 1968. Na dnešek určil papež Jan Pavel II. Jeho liturgickou památku. Při kanonizaci v Římě v červnu 2002 vybídl: svěřme cestu svatosti celé církve mateřské přímluvě Panny Marie a svatého Pia z Pietrelcíny. Katolická církev dnes ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století. Z dávné připomínky svaté Tekly, učednice apoštola Pavla, zůstala pranostika, svatá Teklička maluje jablíčka. A svátek má Berta, jméno z němčiny znamená skvělá, zářící. Nosila je třeba rakouská spisovatelka a pacifistka Suttnerová, hraběnka Kinská, první žena s Nobelovou cenou za mír.
1: Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit a neznít infantilně. Když řeč si osvojil, vzali jej odborníci, by školy vychodil a po nich měl co říci. A když už potom

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčky sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak zemřel mladý a lidé s mokrou lící lomili rukama

0: zazeď, nebo zvyk. Odešla a odešel, Bohu dík a bohužel.
1: Jdi, budeš očarován, zpívej, máš komu, a nelži. Šel jsem a nelhal, a vám, mé lásky, jen trochu. To napsal ve vzpomínkách básník narozený právě před 125 lety, nositel Nobelovy ceny a jeden z prvních signatářů Charty 77, Jaroslav Seifert. Odešel roku 1986.

101. narozeniny dnes slaví nejstarší kardinál světa, italský arcibiskup Angelo Acerbi, církevní právník a někdejší papežský diplomat. 92 let se dožívá emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života a Sdružení apoštolského života, slovinský kardinál Franz Rodé, člen kongregace.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Za několik okamžiků bude 14 hodin a na Proglasu začíná Hudební kompas. Hudební ceny Vinila vstupují do 16. ročníku a rozšiřují síť akcí, které se konají po celé republice. Zdaleka tedy nejde pouze o výroční hudební ceny, ale o velký festival a sérii dalších hudebních událostí. Více si řekneme po písni skupiny Něco něco, která v rámci průběžného festivalu Vinila vystoupí 9. října v Kopřivnici.

Součástí průběžného festivalu cen Vinila nejsou jen koncerty, ale také Vinila Academy, která nabízí prakticky zaměřené workshopy. Například 24. října se v Praze uskuteční seminář o hudebním managementu. 8. listopadu povede Ondřej Mikula alias 8Kid workshop o vzniku elektronické skladby od nahrávání až po mastering a 15. listopadu se uskuteční celodenní workshop Michala a Máka Šťastného, zaměřený na produkci a natáčení alba. Ceny Vinila chtějí prostřednictvím průběžného festivalu propojovat hudebníky a publikum mimo hlavní kulturní centra. Organizátoři se vracejí tam, kde už spolupráce funguje a současně hledají nové partnery v regionech. Letos se navíc poprvé v programu vedle českých interpretů objevují také dvě jména ze Slovenska a Polska, což organizátoři označují za první krok k širšímu propojení se scénou okolních zemí. Vinila tedy není pouze hudební cena, ale dlouhodobý projekt podporující domácí nezávislou scénu a zasazující hudbu do širšího společenského kontextu. Slavnostní večer, na němž budou vyhlášeny ceny Vinila za rok 2026, se uskuteční 12. března příštího roku v pražském prostoru Archa Plus. Teď si poslechneme ještě dvě interpretky, které se v rámci letošního průběžného festivalu představí. Nejprve to bude Anna Vaverková, která vystoupí 5. listopadu ve Veselí nad Moravou, a po ní zpěvačka Never Soul, jejíž koncert se koná 7. listopadu v Brně v klubu Kafara.

Postupně nám hráli a zpívali skupina Něco Něco, Anna Vaverková a Never Soul. Jde o některé z hostů letošního průběžného festivalu Vinila. Zvali jsme konkrétně na koncerty do Kopřivnice, do Veselí nad Moravou a do Brna. Zítra ráno vám v Hudebním kompasu představíme kubánskou skupinu Orquesta Acocan. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Před malou chvílí bylo 14:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme středu 23. září, Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře je památka italského kněze kapucína svatého Pia z Pietrelcini, zesnulého v tento den roku 1968. Církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století. 155 let uplynulo od narození jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, malíře a grafika Františka Kupky. Zemřel v Paříži roku 1957. Před 140 lety byla čeština zavedena jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a Brně. 125 let nás dělí od narození básníka s Nobelovou cenou Jaroslava Seiferta. Zemřel roku 1986. Rovněž před 125 lety archeolog a speleolog Karel Absolon jako první člověk sestoupil na dno propasti Macocha. 110 let by se dnes dožil nejúspěšnější český pilot britského královského letectva, brigádní generál Karel Kultvašer. Zemřel v britském exilu v roce 1959. A rovných 35 let je na věčnosti jeden z prvních českých salesiánů, vězeň komunismu pater Oldřich Med, spisovatel a překladatel. Svátek slaví Berta, jméno z němčiny znamená skvělá či zářící, a z dávné připomínky svaté Tekly, učednice apoštola Pavla, zůstala na 23. září pranostika. Svatá Teklička maluje jablíčka.

0: Papež Lev XIV. Se ve své pravidelné středeční generální audienci z Říma pokračoval ve své analytice druhého vatikánského koncilu. Začal jeho nejdůležitějším bodem.
1: Zásadní otázka je tato. Jaká je hodnota lidské činnosti ve světě? A tedy jaká je hodnota technického, sociálního a vědeckého pokroku? Můžeme připomenout, že méně než za 4 roky po ukončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 člověk položil svou nohu poprvé na měsíc. Stvořený k podobě a božímu obrazu, člověk jako lidská bytost je subjektem pokroku. Svou svobodou a rozumem zvětšuje své poznání a činí tak celou společnost takovou, že dělá pokrok. Vidíme to ve zlepšení podmínek lidského života, které nastává z generace na generaci. A tak dokument koncilu říká mnohá dobrá, která člověk kdysi očekával od vyšších mocností, si nyní zajišťuje sám svou iniciativou a svými silami. Právě proto někteří myslitelé ukazují technický a vědecký pokrok jako něco, co oslabuje vztah s Bohem. Až do té míry, že se zdá tento vztah nadbytečný, nebo dokonce, že Bůh je v protikladu k tomuto světu, nebo křesťanská víra proti světu. Tato četba způsobila změnu v pohledu, jak se dívá současný člověk s ohledem na předchozí epochy. Takový předsudek se potvrzuje především v té části západní společnosti, která ztratila svůj odkaz na křesťanské zjevení. V postkřesťanských humanismech lidská bytost a člověk jsou chybně představováni jako rivalové. Člověk, aby potvrdil své poznání, svou svobodu a svůj pokrok, se musí emancipovat před Bohem. Nakonec ale, když popírá vztah s Bohem, ztrácí také možnost potvrdit transcendentální hodnotu lidské bytosti. Toto je drama ateistického humanismu. Velmi dobře ho popsal důležitý teolog druhého vatikánského koncilu Henri de Lubac.
0: Sdělil svatý otec, kterého z italštiny tlumočil pater Petr Smolek pro televizi Noé. Třetí díl této papežovy série právě z tohoto důvodu nazval Lidská činnost ve vesmíru.
1: Koncil chce potvrdit jasnou odpověď. Pro věřící, říká Gaudium et Spes, je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jimž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s božím záměrem. A potom pokračuje tato konstituce. Křesťany tedy vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou a boží moc, jakoby rozumný tvor, byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčení, že vítězství lidstva jsou znamením boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. V podstatě Bůh dal do rukou člověka, muže a ženy, statut cesty, to znamená, že jsou to tvorové na cestě, rostou a takto směřují k završení díky moudrosti vlastní činnosti. A zde je velmi důležitý odkaz na tajemství vtělení. Lidství a také práce, pokrok a autonomie stvořených věcí nejsou zrušeny v setkání s Bohem, ale jsou přijaty v celé své plnosti. I nadále pokračují v Kristu. Lidskost je potom teda činná a jedna. A v Kristu lidství nachází plnou pravdu a svobodu. Ve eucharistickém slavení plod lidské práce, který je představován chlebem a vínem, je pokládán každý den na oltář, aby byl proměněn tělo a krev Krista. V této perspektivě potom vnímáme důležitou pravdu. Abychom se setkali s Bohem, lidská bytost nemá opouštět své pozemské starosti, ale může plně žít své vlastní povolání a vykonávat každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou tedy zapojení, stejně jako všichni, v budování civilizace lidí. Směřují k završení všech věcí, k setkání s Bohem a připomínají tento poslední cíl všem těm, se kterými sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
0: Zaznělo od Petrova nástupce, jehož slova tlumočil pro televizi Noé Petr Smolek. Dopady koncilu shrnul takto.
1: Samozřejmě pozemský pokrok je třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království. A přesto koncil potvrzuje, že tento pokrok v míře, v jaké může přispět k lepšímu uspořádání lidské společnosti, je velmi důležitý pro Boží království. Všechny dobré plody přirozenosti a naší činnosti, poté, co jsme byli naplněni Duchem Svatým podle jeho plánu, všechny tyto plody nalezneme znovu jako očištěné od každé poskvrny, osvěcené a proměněné. A konečně připomeňme, že proto, aby byl lidský pokrok autentický, to znamená pro celého člověka a pro všechny lidi, technický a vědecký pokrok musí být oživován a směřován láskou. Pouze tak bude moci být vždycky jako ochrana důstojnosti člověka a podporovat takové podmínky života, které jsou vhodné pro všechny, zvláště pro ty nejvíce znevýhodněné. Bratři a sestry, druhý vatikánský koncil nás zve, abychom lámali chléb moudrosti a toho našich činností, schopností, co dokážeme dělat, aby každý člověk a každý národ mohl rozvíjet své schopnosti a společně budovat s Boží pomocí lepší budoucnost.
0: Uzavřel papež Lev svou promluvu při generální audienci.

0: Pražské kulturní a vzdělávací centrum Dominikánská 8 připravuje na zítra svoji první debatu nové sezony. Tématem bude naděje, informovala za pořadatele Luisa Marie Marešová.
1: Večer vychází z nového českého překladu knihy Pít z vlastní studny, v níž Gustavo Gutiérrez rozvíjí téma spirituality osvobození jako cesty zakotvené v každodenním životě, ve společenství a v setkání s Kristem uprostřed dějin, a ne v hotových formulích. Debatují Markéta Křížová, historička a etnoložka, která se dlouhodobě věnuje koloniálním dějinám a dějinám Latinské Ameriky, Ivana Nobl, teoložka a husitská farářka, která se věnuje ekumenické teologii, pravoslaví, teologické antropologii a dialogu s postmoderní kulturou. A Tim Nobl, teolog, který se dlouhodobě věnuje misiologii, latinskoamerické teologii osvobození, kontextuální teologii a vztahu teologie k současné kultuře. Večer moderuje Alexandr Fleck.

Setkání se zakladatelkou domácího hospice Duha Janou Síbrovou se uskuteční v Brně zítra večer. Na Petrově 2 představí od 18 hodin svoji novou knihu Světlo blízkosti. Předkládá v ní autentické příběhy o životě, doprovázení těžce nemocných, naději a lidské blízkosti i odvaze být s druhým člověkem až do konce. Vstupné se neplatí. Kvůli omezené kapacitě je ale nutná registrace prostřednictvím webu biskupství brněnského.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin, pokračuje odpolední Plus. S Lucií Vopálenskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku přes 4 miliardy eur z kohezních fondů. Maďarským studentům chce také obnovit přístup k programu zahraničních pobytů Erasmus+, i financování výzkumu z programu Horizon Europe. Spěcháte a projedete ještě na žlutou, ale už to úplně žlutá nebyla. Nebo si nenecháte dostatek místa mezi sebou a autem před vámi. Právě takové běžné návyky mohou způsobit i smrtelné nehody. A na spožděné autobusy či špatně navazující spoje v poslední době upozorňují cestující na jihu Čech. Zhoršení dopravní dostupnosti souvisí se spuštěním systému integrované dopravy. Nejen o těchto tématech budeme mluvit po zprávách Ondřeje Látala.
3: Přeju dobrý den. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ceny dálničních známek v Česku v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna, stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
5: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
3: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu anebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
6: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
7: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
6: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize začali stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním anebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
8: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
9: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
10: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problému v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
9: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
10: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších dívčích kapel vrací po 17 letech. Koncertem oslaví 20. výročí vydání svého debutového alba PCD.
11: Popová skupina The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzingerovou zaspívá v O2 aréně své největší hity, například skladby Buttons nebo Don't Cha. Představí také novinku Club Song, která je první nahrávkou kapely od singlu React z roku 2019. Kapelu založila v roce 1995 choreografka Robin Antinová. V první dekádě nového tisíciletí patřili Pussycat Dolls mezi nejúspěšnější dívčí skupiny na světové popové scéně. V roce 2010 se po neschodách kapela rozpadla, o 9 let později ale oznámila comeback. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Přidáme dopravní informace na Plusu. Na D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Židlochovice srazilo nákladní a osobní auto. Na 11. kilometru se projíždí jedním pruhem, tvoří se kolona. Začíná už na 5. kilometru, zdržíte se půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem s sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou. Na 7. kilometru jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh, fronta je už na téměř 30 minut. V Praze v Holešovičkách směrem z centra se za mostem barikádníků srazily dvě dodávky a nákladní auto. Blokují dva prostřední pruhy, tvoří se kolony do Argentinské a na výjezdu z tunelu Blanka. A na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu za Barandovským mostem. Před sjezdem na Brněnskou D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, místy občasný déšť a nebo přehánky, teploty 13 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zahájila nový akademický rok. Co letos fakulta nabízí studentům a jaké má plány do nového akademického roku, jsme se zeptali jejího proděkana Tomáše Parmy.
1: Tak ten zájem už jako už v uplynulých letech stabilně roste. V současné době zatím ještě teda ten počet není úplně přesný, ale máme zhruba okolo 1680 studentů v různých teda studijních programech. No tak naše fakulta samozřejmě nabízí studijní programy v oboru teologie, a to především teda tu prezenční katolickou teologii, která je učena především pro kandidáty kněžství, ale máme taky distanční studijní program teologie, pracovně říkáme teologie online, tam samozřejmě máme poměrně velký zájem, tenhle ten distanční studijní program, tam je v bakalářském stupni přes 200 studentů a v navazujícím magisterském je tam něco okolo stovky studentů. Takže těch studentů je poměrně hodně. To jsou programy, které se velmi dynamicky rozvíjí díky tomu, že se jedná teda o distanční výuku, kdy teda studenti skutečně nestudují přímo na fakultě, ale distančně z domova. Dále nabízíme poměrně velké množství programů v oblasti sociální práce, jak ve spolupráci s vyšší odbornou školou Caritas, tak některé studijní programy máme samostatně u nás na fakultě a potom nabízíme studijní programy v oblasti etiky a kultury, mediální komunikaci, které máme prezenční kombinované i v distanční formě.
0: Proděkan Parma také připomněl, že začátek akademického roku s sebou přináší řadu důležitých úkolů.
1: Důležité je, aby to administrativně všechno proběhlo v tom akademickém roce, co se týče teda studia. Začíná tento týden výuka, takže se vlastně zkouší, jestli všechno dobře funguje, zejména taková ta různá promítací technika v učebnách, a to je takové běžné, na to jsme zvyklí. Pro nás je důležité, že musíme zajišťovat takové ty administrativní záležitosti okolo studijních programů, reakreditace, prodlužování akreditací. Akreditace, máme jeden studijní program, který budeme teď akreditovat nově, protože jsme ho lehce změnili právě v oblasti práce. Bude to nově sociální práce s rodinou. Dřív to bylo sociální práce s dětmi a mládeží. V té oblasti studijní vlastně provedení zápisu, zapsání studentů a rozběh akademického roku, to už v podstatě máme skoro hotové.
0: Sdělil za Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci její proděkan Tomáš Parma.

Perly baroka, tak se jmenuje benefiční koncert, který se uskuteční tuto neděli v kostele svatého Jakuba v Domažlicích na Přerovsku. Od 17 hodin vystoupí soubor Ad Libitum 415. Zaspívá sopranistka Kateřina Jurášková, na příčnou flétnu zahraje Tereza Vondráková, na violončelo Petra Machková-Čadová a na čembalo Lucie Fischerová.

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady,
0: ale já už neslyším,
1: i kdybys byla tady,
0: já už tě neslyším,
1: já už tě neslyším, i kdybys byla tady.

Bylo 15 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme středu 23. září, Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře je památka italského kněze kapucína svatého Pia z Pietralčíny, zesnulého v tento den roku 1968. Církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století. 35 let nezávislosti si připomíná Arménie. 101. narozeniny dnes slaví nejstarší kardinál, italský arcibiskup Angelo Acerbi, církevní právník a někdejší papežský diplomat. 92 let se dožívá emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života a sdružení apoštolského života slovinský kardinál Franz Rodé, člen kongregace misionářů. 90. neslaví básník, prozaik a textař, herec, zpěvák a scénárista Milon Čepelka, zakládající osobnost divadla Járy Cimrmana. 78. narozeniny slaví velehradský kaplán jezuita pater Václav Ježík. O rok mladší je americká rocková legenda, zpěvák a hudebník Bruce Springsteen. 65. slaví předseda Rady evropských biskupských konferencí litevský arcibiskup Gintaras Grušas v hlavním městě Vilniusu. 46. narozeniny má salesián pater Václav Jiráček, provinciál kongregace salesiánů Dona Boska. A svátek slaví Berta, jméno z němčiny znamená skvělá či zářící, a z dávné připomínky svaté Tekly učednice apoštola Pavla zůstala na 23. září pranostika. Svatá Teklička maluje jablíčka.

0: Tři premiéry nabídne v nové sezóně Vršovické divadlo Mana v Praze. První bude 6. října autorská hra režiséra Doda Gombára. Tak nám zabili Švejka. V pondělí večer zahájila scéna svoji 9. sezonu uvedením inscenace Návod na přežití. Oslavila tak 80. Daniely Kolářové. Hrát v narozeninový večer není podle jubilantky nic neobvyklého.
1: Nevadí mi to, jo, protože jsme vlastně zvyklí hrát i o některých svátcích a tak dále, takže jako z toho profesního hlediska to není nic neobvyklé.
0: Návod na přežití je hořkosladká tragikomedie amerického dramatika Maya Simona. Daniela Kolářová hraje Nety, racionální starší dámu, která je rozhodnutá zvládat život bez cizí pomoci a za každou cenu si zachovat důstojnost a nezávislost. Dnes večer uvádí Vršovické divadlo Mana hru Václava Havla Vyrozumění. I v nové sezóně bude tato pražská scéna pokračovat v projektu s církví Československou husitskou Otevřená spovědnice.

0: 83. setkání zdravotníků ohlašuje horské středisko Elion ve Špindlerově Mlýně na víkend od 5. do 8. října. Podrobněji náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Tématem setkání bude podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program lze tvořit i na místě podle případných aktuálních potřeb, možností a přání zákazníků a bude mít i odpočinkový charakter. Lektorkou bude Jana Síbrová z hořického mobilního hospice Duha. Cena setkání je 1650 korun a zahrnuje ubytování a kurzovné. Přihlásit se můžete na e-mailu info@elion.cz nebo na telefonu 732 580 154. Další informace naleznete na stránkách www.elion.cz.

tě v noci daju plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně

hrudi, zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

Za několik okamžiků bude 16 hodin a na Proglasu začíná pořad Folklorní okénko. Letos slaví cymbálová muzika Pavla Můčky 40 let od svého založení. S potěšením proto uvádíme reprízu pořadu, který k jejímu předchozímu kulatinám v Proglasu s primášem a zpěvákem jeho muziky Pavlem Můčkou natočila právě před 10 lety hudební redaktorka Helena Bredfeldová. Ať se vám líbí.

0: Vítejte, milí přátelé Lidové písně na rozhlasových vlnách. Dovolím si vás dnes pozvat k posezení jednak s příjemným hostem rodem ze Strážnice, jednak k poslechu a k povídání s rodinnou muzikou, která už 30 let přináší radost a potěšení sobě i posluchačům nejenom na Strážnicku. Ráda zde v Proglasu vítám primáše cymbálové muziky Pavla Můčky a výborného zpěváka Pavla Můčku, člena jednoho z nejvýznamnějších strážnických zpěváckých a muzikantských rodů. Buď vítán.
1: Ahoj, dobrý den všem posluchačům Rádia Proglas.
0: Tak ať se ti to líbí. My jsme začali jednou ukázkou, totiž poslechem rozhlasové nahrávky tvé muziky z roku 1987, kde jste si zaspívali společně s tvým otcem Janem Můčkou, jedním z, pokud se nemýlím, čtveřice velice zpěvných bratří, o kterých si popovídáme zápětí. Ještě předtím nám ovšem trojice z nich, přesněji Jan, Jaroslav a Josef, za provodu cymbálové muziky Pavla Můčky, společně zaspívá strážnickou táhlici Nad Strážnicou jasno. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

0: tak dozněl bratrský trojhlas. Sluší se povědět, že jde o tři mladší z čtveřice bratří. František tam tu dobu nespívá. Prosím tě, jak si tu čtveřici bratrů jako dítě vnímal?
1: Protože my jsme, u nás se vždycky zpívalo, tak my jsme se setkávali s něma na různých rodinných oslavách a podobně, a pro mě to byl vždycky velký zážitek. I když vlastně Franta, nejstarší z nich, byl v Brně, tak ten se tak často k nám nedostával, tak o to víc jsem si vážil toho, že byla možnost občas je slyšet všechny čtyři. A trošku mě taky mrzí, že jsme toho víc v té době nevyužili k víc věcem, k více nahrávkám.
0: Ze svého pobytu v Českém rozhlase Brno si pamatuji, že zrovna tenhle bratrský čtyřhlas měl dokonce svůj jeden samostatný pořad svého času, ještě už tedy v poměrně pokročilém věku, už bylo pánům kolem sedmdesátky, tomu nejstaršímu. A vím, že to znělo harmonicky velice dohromady krásně. Mně to připomínalo z té mladší generace Varmužovce. To znamená, že ty hlasy tak zvláštně do sebe zapadaly, ač byl každý jiný. A když si porovnám s tvým hlasem, který je barevně úplně jinam, tak oni takové hrdinné tenory a ty takový barevný bariton, to bylo věcí jakoby školení, oni spolu se sespívávali v nějaké muzice, anebo se prostě zpívávalo doma za jejich mládí?
1: No, za jejich mládí to bylo spíš doma, ale tady bych ještě k tobě podotkl, že pokud by si poslechla Frantové nahrávky, některé třeba s Brolnem nebo s jinýma muzikama, tak on měl taky hlubší hlas. On tady v této bratrské, vlastně v té jejich partii zpíval druhé hlasy, takže on tam tak nečiní tím tenorem, ale on měl taky hlubší hlas.
0: Když jsi byl děcko, tak vím, že tvůj otec v jednom televizním pořadu s radostí prezentoval, jak teda vás u toho držel rukou pevnou a jako až někdy krutou, a že ty jsi až slzu uronil občas, ale že jsi mu za to vděčný. Tady je jasný, že když houslista nezačne brzo a nepracuje, tak prostě nemá šanci. Tak tolik o tvé primářské. Ale jak to šlo dohromady s tím zpěvem? Hnedka si u muziky a hnedka si zároveň s houslema zpíval?
1: No, vlastně jo, u nás mě to připadalo takové přirozené, když jsme vlastně začínali jako cymbálovka lidové školy umění, tak tam prostě se hrálo a zpívalo se u toho, a až potom, až ty hlasy se tak trošku posadili tam, kde měli po té mutaci, tak jsme začali vybírat, kdo bude, a já, protože jsem vždycky tu muziku tak nějak tahl i zpěvem i tím hraním, tak to jaksi vyplynulo, že jsem začal zpívat i solově.
0: O tvém otcovi a strýcoch se ví, že to byli dobří zpěváci, ale jak to měli s hraním? S nástrojema. Hráli taky na něco?
1: Hráli taky. A to bylo takové trošku úsměvné, protože my, když jsme tu muziku zakládali, tak dva členové, které už jsme tam vlastně zařadili do té muziky, tak v té době byli ještě na vojně. Takže jsme jim jenom napsali dopis, že budou hrát na nástroje, a mezi tím bylo potřeba, aby to někdo doplnil. Takže vlastně Joška, nejmladší z bratrů, a Jan, můj taťka, museli zastat tady ty posty, které zatím jsme neměli, takže můj otec začal s náma na basu a Joška vzal violovou kontru. Než se to vlastně pak zase, až kluci došli z vojny, tak už se to potom vyměnilo.
0: K muzice, tedy od té, které bude hlavně řeč, ještě bude řeč veliká, ale my si neodpustíme jednu symbolickou gratulaci. A totiž tvému tatovi, který bude mít v srpnu 80, takže pane Mučko, my vám pro Glasu moc gratulujeme, přejeme hodně zdraví, pohodu, ať si to poslechnete s radostí, ať vám to udělá radost. Pustíme si z muzikové desky Při strážnické bráně písničku Po tři dny jsem před muziku verboval.

0: Tak to byl krásný verbuňk v podání tvého taty a my si teďka povíme něco o muzice. To vročení 1986 může být samozřejmě vágní, protože šlo o muziku, pokud vím, u základní umělecké školy se říká dnes, tenkrát to asi byla Lidová škola umění, jak ji pamatujeme, takže tam přesně říct, jako nějaké datum zrození bývá asi problém, že?
1: Vlastně ona ta cimbálovka Lidové školy umění, tenkrát to bylo už dřív, ale já vlastně jediný jsem tam tenkrát hrával, ale potom muzika naše vznikla tak, že bratranec Marek, syn Jošky, nejmladšího z bratrů, došel, to bylo někdy o prázdninách a já bych řekl, že to bylo už asi rok předtím, než ta muzika oficiálně vznikla. A protože v té době hrál už na cimbál a já jsem jakési trošku zkušenosti měl z tady té Lidové školy umění a v té době už dokonce si nás pár muzikantů z té cimbálky hudebkové vybrali muzikanti od Slavka Volavého, takže už i tam jsme začali hostovat jako mladí. Nicméně jsme začali vlastně my dva, ten bratranec Marek, já, potom se k nám přidal Rosťa, ale to bych ještě řekl, že nebyl úplný začátek, ten až potom v tom 86., kdy jsme pozvali další kamarády a začali jsme cvičit samozřejmě napřed jednoduché písničky a potom to pokračovalo.
0: Fakt je, že, a vím to zase od var mužů, že ta dvougenerační kapela mívá někdy takové trošku problémy, protože dokud je jasné, kdo je šéf, řekněme, kdo je nejlepší muzikant, dokud jsou to ty staří, tak jsou role jasně dané. Ale až ten primář trošku vyroste, a už bych řekla rovnocenný nebo i lepší muzikant, než jsou ty tatové a strýci, tak nastane někdy takové trošku dilema. Jak jste to vyřešili vy? Protože pokud jim tak statu hráváš pořád nebo zpívával s váma ještě pořád. Problém nebyl.
1: Tady problém ani tak nebyl, protože oni vlastně, když s náma začali hrát, jako naši tatové, tak oni, my jsme je v podstatě učili, protože oni zpěváci byli od jak živa, ale tady vlastně byli nuceni nám pomoct, takže oni nějak, oni spíš radili a co se týká muziky, tak jsme se je snažili my trošku poučit, protože oni s tím tolik zkušeností neměli, takže tady tento problém u nás v muzice nebyl.
0: Jak vidím u těch zakládajících členů, tak kromě příjmení Můčka a pokud je o tvoji sestru Janu, tak její vdané příjmení, o kterém bude ještě řeč, vyvdaném, tak se tady objevují, řekla bych, tradiční strážnická muzikantská jména s přídomkem mladší. Jan Loutchan mladší, Josef Weichner mladší. To jste se potkávali s těmi dalšími rody, tak nějak prolínali? A nebo to byli prostě kamarádi a jejich rodiče taky hráli?
1: To byli v podstatě naši kamarádi a my jsme věděli, že oba dva se vlastně tomu nějakým způsobem věnují, ať už tanečním nebo ve zpěvu. A Honza Loutchan vlastně na klarinet hrál, navíc my jsme byli spolužáci, takže jsme vlastně povolali a pak je tam ještě Joškův, Weichnerův bratr Jura, ten hrával dlouhé roky s náma kontry.
0: Je, pokud jde od té zakládající sestavy k té dnešní, nějaký výrazný posun?
1: Ano, to musím říct, že je, protože v podstatě jediný člen zakládající muziky, kromě mě, je tam akorát tercáš, Rosťa, bratranec, a během těch 30 let se tam vystřídala velká spousta muzikantů a vlastně jsme zůstali z té původní sestavy zatím dva.
0: No tak vzhledem k tomu, což si zase ukážeme teďka, že máte nahranou jednu jedinou desku a ta bych řekla, tak vyšla trošku k tomu desetiletému jubileu, to znamená příští rok bude té desce 20 roků, tak není na čase zase se ukázat ve studiu.
1: No abych řekl pravdu, tak už jsme na tom začali pracovat, aby teda nějak i to naše výročí bylo trošku oslaveno, tak chystáme takovou desku, bude to zase, jak vždycky, to budou strážnické písně a tentokrát to bude i trošku tematicky naladěné, mělo by se to týkat vojny, verbování, odvodu a je to dokonce, jako nechceme to dělat úplně jenom muziku, máme tam i nějaké texty o tom, jak to ve strážnici bylo tady v těch těžkých obdobích válečných a tak, takže doufám, že se nám to podaří, letos bychom to chtěli nějak vydat.
0: No, tak to se moc těším na ty informace, protože nedávno jsem dávala dohromady desku z celé Moravy o verbování a jako legendy k tomu s tím spojené jsou velice zajímavé. Bohužel se všechno nevešlo, tak aspoň bude příležitost dovědět se zase něco víc. Takže malá ukázka. Titulní píseň z onoho jediného alba, z jediného CD, Při strážnické bráně. Sbor muziky, cymbálové muziky Pavla Mučky.

0: Takto v ukázce z alba prozatím jediného cymbalové muziky Pavla Moučky se nám náš dnešní host představil nejprve jako platný zpěvák ve sboru své muziky, posléze jako primáš v instrumentální sadě. Letošní jubileum, tedy 30letí, si předpokládám připomenete taky na pódiu. Bude nějaká akce?
1: No, to bychom rádi, ale ještě jsme to úplně neprobírali. Náš první cíl je to CDčko vydat a potom asi ho nějak uvést do života. A to by bylo asi spojené s nějakým koncertem a já doufám, že to bude ve Strážnici, kde jinde taky.
0: Budeme se velice těšit. Takže teď se nám v další ukázkách z alba jubilující muziky postupně představí Pavel Moučka jako zpěvák, nejprve táhlou Bože můj, oče můj, následně milostnou Zajdi milé slunečko, kde doprovodí svou sestru Janu, provdanou Zlámalovou.

0: Takže o muzice jsme si to s mým dnešním hostem Pavlem už řekli poměrně hodně. Je slušnost připomenout, že nejenom cymbálová muzika Pavla Mučky je s jeho životem, ale je také vítaným hostem cymbálové muzice Danai, jeho manželky Magdy, rozené Úprkové. Tady mi samozřejmě zbývá prostor na mírně jedovatou, ale v jeho případě ani tak moc jedovatou otázku ne. Jaké to je, když dva manželé mají každý svoji muziku?
1: Je to lepší, než kdyby byli spolu pořád v jedné muzice, protože i spoustu času jsme strávili spolu hraním a to, že má každý jinou muziku, dělá si to víceméně po svém, si myslím, že je lepší, aby se to zbytečně nepletlo do rodinných záležitostí.
0: Ale jak vím, tak ty jsi v Danai vždycky vítaným hostem, nejenom zpěváckým, v jedné primářské sadě máš pěkný jako dialog s bratry Gajdovými. Tam je zajímavé to, že Danai má, bych řekla, výrazně jiný repertoár než vaša muzika.
1: Já bych řekl, že Danai má víc zpracované ty věci, že to dělají úplně do, řekl bych, do detailu. My spíš hrajeme lidové, my se taky moc dobře necítíme na pódiách, nám je lepší na koštech vína, ve vinárnách, na rodinných oslavách a podobně. A cymbalovka Dana je trošku na jinší úrovni, oni toho zpracovávají hodně koncertně, tyto věci.
0: To je všechno na místě, ale ona, ta muzikantská živelnost, je dneska pomalu vzácnější než ta propracovanost, protože s postupným nárůstem vzdělanců, ať středo- nebo vysokoškolských v lidových muzikách, se ztrácí taková ta spontaneita. A tady ty kořeny jsou úplně dokonalé. Samozřejmě dáme příležitost i Magdě, aby si zaspívala v našich ukázkách jako host s tvojí muzikou. Samozřejmě maléru, krásná sada, malovali, nocovali. Ale musíme přiznat, že spojení oněch dvou uměleckých rodů má velice zajímavé a čím dál výrazněji se prosazující pokračování, totiž tvá prvorozená dcera Anička už je dneska docela známá cymbalistka. Jak jste toho docílili, že jste jí to hnedka jako rodiče v počátku a v dětství neotrávili?
1: No, musím říct, že zpočátku jsme ji to trošku otrávili, když jsem četl její písemnou práci z češtiny, to bylo myslím v druhé třídě, kde napsala: teď si musím rozmyslet, jestli už neskončím s cymbálem. Tak hned jsme museli zakročit, že žádné končení nebude, taky to bylo podobně jak se mnou, prostě jsme ji ze začátku museli držet, než si tu cestu našla sama. A tady bych chtěl připomnět jejího výborného učitele, pana Ludovíta Daniela, který jí dal strašně moc.
0: Tady zase mě tak trošku vrtá hlavou otázka, protože vím, že Magda je nejenom výborná cymbalistka, ale také výborná učitelka na cymbal. Netlouklo se to trošičku? Ona ji záměrně připustila jako jinému učiteli, a nebo si nechala takový ten prostor, aby si za ní Anička přišla sama?
1: To bylo tak, že ono to za chvilku to jako trvalo, že vlastně maminka učila dceru a za chvilku už to nešlo, takže bylo nutno najít a myslím si, že tento pan učitel Daniel byl nejlepší volba.
0: Mm-hmm. Fakt je, že dneska už je Anička konzervatoristka ve třetím ročníku brněnské konzervatoře. Myslíte si, že se k té lidové muzice ještě vrátí, anebo z ní bude umělecký koncertní cymbalista v artificiální hudby?
1: Určitě vrátí, protože ona udělá pořád. To, že vyniká i v té klasické muzice, je dílem zase jejího profesora Dalibora Štrunce a její vlastní píly, ale do dneška pořád hraje se spoustou muzik a ty víkendy má i tak obsaděné, určitě se té muziky lidové bude držet taky.
0: Dobrá zpráva. Ještě jedno pokračování bych do svého dotazu ráda dostala, a to tvoje pokračování kantorské. Pokud vím, tak si nějakou dobu vedl juniorskou cymbálovou muziku tam u vás v Hroznové Lhotě.
1: No, to trvalo skoro 10 let. Vlastně skončilo to zhruba před 5 lety, kdy už v podstatě děcka, které jsme začínali, kterým tenkrát bylo 8-10, tak už se dostali do věku 20 let, rozutekli se na vysoké školy a podobně, takže ta původní sestava té cymbálovky, která se jmenovala Hrozének, se na nějakou dobu rozpadla. ale pak se zase nějak svolali a zase v malinko jiném pozměněné sestavě hrají dodnes a myslím si, že většina z nich si něco z toho zapamatovala a že i ta láska k muzice jim zůstala.
0: Dobrá zpráva.

0: Tak nám postupně zaspívali a zahráli všichni tři členové rodiny Můčkových, totiž Pavel, jeho žena Magdalena a jejich dcera Anička. Rádi jsme tentokrát připomněli výročí cymbálové muziky Pavla Můčky a také nabídli několik ukázek z jejího alba s názvem Při strážnické bráně a budeme se těšit, že se tady brzo potkáme, až vyjde ta nová deska, bude s tím vás opět pozvat. Naším milým hostem byl výborný zpěvák, primář muziky Pavel Můčka. Děkujeme a přejeme ještě hodně společných let na pódiu s muzikou.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: Rozlučkovou písní z tohoto alba se pro dnešek rozloučíme i my. Od mikrofonu vaše dnešní průvodkyně Helena Bredfeldová, od pultu ve studiu mistr zvuku Pavel Kunčar. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a brzy nashledanou na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Za malou chvíli bude 17 hodin a na Proglasu budeme vysílat zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Basketbalový klub Slavia NBK čeká v nové sezóně první zápas na domácí palubovce. Na dálnici D1 v Brně i v Praze brzdí provoz nehody. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu a taky místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
3: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
2: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu tak podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice proti novelu teď posoudí Senát. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
4: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Složitou evoluční historii těchto jediných létajících savců pomohla rozplést rozsáhlá mezinárodní genetická a paleontologická studie. Snaží se vysvětlit taky jejich dlouhověkost a výjimečnou odolnost vůči infekcím. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci. Dnes ho publikoval časopis Nature.
5: Už první společný předek všech netopírů byl schopen letu a echolokace. Vědci analyzovali 103 genomů a porovnali je s více než 40 fosilními nálezy. Nově vytvořená genetická mapa může pomoci objasnit, proč jsou netopíři mimořádně odolní vůči infekcím a proč se navzdory malé hmotnosti dožívají vysokého věku, říká jeden z autorů, zoolog Marek Uvizl z Univerzity Karlovy.
6: Se dá zjišťovat vlastně všechny markery, které u některých druhů pomáhají, aby ty netopíři zůstali zdraví při tom stárnutí, což je to nejdůležitější.
5: Výsledky by v budoucnu mohly přispět také k výzkumu lidského stárnutí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
7: Basketbalisté Slavie NBK se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na Pražské Královce přivítají Opavu. Slavisté na startu nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi. Ten chce zlepšit výkon Slavie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
8: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
7: Utkání Slavia NBK Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy Národní basketbalové ligy. Olomoucko-Pardubice, Ostrava-Brno, Děčín-USK Praha, Písek-Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
9: Nehody na D1 v Brně a taky v Praze. Na dálnici D1 po pojíždí dlouhá kolona v Brně směrem na Ostravu. Na 195,5 kilometru na začátku omezení u D2 překážela nehoda. Auto zezadu najelo do karavanu. Před malou chvílí je hasiči dali na stranu. Volné jsou opět dva jízdní pruhy a kolona se začíná hýbat o něco rychleji. Je hodně dlouhá, kamiony popojíždějí už od 176. kilometru. Osobním autem se zdržíte v Brně směr Ostrava stále přes půl hodiny. A taky v Praze velké kolony na výjezdu z Prahy směr Brno na D1. V Brněnské u Chodova na 2. kilometru se srazilo několik aut v levém pruhu a kolony se táhnou už z jižní spojky. Dost ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z letiště na D1 už od plzeňské dálnice a pojedete to zhruba 25 minut. Dlouhá fronta se vytvořila taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. V Praze je stále silný provoz, regulují taky vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin 9 minut, středa 23. září, ladíte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. V následujícím odpoledním vysílání na našich vlnách můžete poslouchat pořad, jak se vám líbí. Půjde o reprízu ze srpna tohoto roku. Autor Milan Tesař společně s Petrem Linhartem ho povede o knize Autobus do Sudet. V 17 hodin 55 můžete poslouchat myšlenku na den a od 18 hodin vás zveme ke společné modlitbě růžence. Přeji vám příjemný poslech.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Po druhé v letošním roce a během krátké doby zdravím a vítám Petra Linharta, ahoj.
1: Ahoj, děkuju za druhé pozvání.
0: Tak Petr Linhart je písničkář, muzikant, autor skladeb, takový písňový kronikář různých míst
1: naší
0: republiky.
1: Snad, i tak, no.
0: No, možná by se dalo říct, ale my jsme se minule bavili o velmi kompaktním celku, o albu Šénau, které vlastně vzniklo v určitém úseku tvého autorského života. Ty jsi, Petře, mluvil o zhruba pětiletých obdobích tvých alb, ale teď tady máme něco, co shrnuje mnohem delší období. Je to kniha Autobus do Sudet, autor rozhovoru, knižního rozhovoru Tomáš S. Polívka, Petr Linhart jako ten zpovídaný, takže je to velký knižní rozhovor, ve kterém tedy společně s Tomášem Polívkou mapujete v podstatě celou tvoji dráhu hudební, osobní, všechno. Jak vůbec k tomu došlo, kdo byl iniciátorem této akce?
1: Já myslím, že možná úplně na začátku byl někde Lubomír Houdek, nakladatel, který, ale to už myslím, že to je třeba 20 let, že mi říkal, ale ty si pamatuješ z té doby ČP8 plno věcí, to bych chtěl nějak hodit na papír. A nicméně asi více ty myšlenky chopil autor toho rozhovoru Tomáš Polívka a začali jsme to. Ono to taky vzniklo 5 let. My jsme si mysleli, že to bude nějak jako rychle a že to vyjde, až mi jako bude 60, tak mě dneska 64, no. Tak to vyšlo. A samozřejmě hlavně díky Tomášovi, no.
0: Tak součástí knihy je CDčko. CDčko s podtitulem Raritní nahrávky z let 1982 až 2020. Tak možná bychom mohli začít jednou poměrně starou nahrávkou kapely Majerovy Brzdové tabulky. Rozhraní ticha 1989, to je vlastně z jednoho toho alba, které vyšlo jako demo, že? Nebo jak to?
1: Tak, to je vlastně takové, my tomu říkáme Majerovka, že je to nulté album.
0: Jo.
1: Protože je to natočený někdy v říjnu 89 a shrnuje to ten vývoj té kapely, která byla v podstatě novovlná, jak nakonec uslyšíte. A asi tak jako měsíc poté, co jsme to začali distribuovat, tak nám padl ten nepřítel. A tak vlastně ten repertoár tak postupně jako vyšuměl, že jsme ho hráli celé začátky 90. let, ale to už přišly ty nový akustický Majerovy Brzdové tabulky, které jsou vlastně o ničem naprosto jiným.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy záznam z roku 1989.

0: Můj host Petr Linhart tady před chvílí už zmínil kapelu ČP8, ve které v 80. letech hrával. Ano, pak jsme zmínili Majerovy brzdové tabulky, které fungují dodnes a prošly několika stylovými přeměnami, takže toto byla ta novovlná varianta z konce 80. let, pak byla ta akustická a pak zase do té akustické jste začali přimíchávat, že nějaké další
1: to trošku,
0: prvky.
1: Trošku nějaké elektroniky. Jako jsme zpátky, už se jenom akustičtí.
0: Tak, takže opravdu je to takové, v takových vlnách by se dalo říct. Ale na tom CDčku, které vyšlo jako příloha knihy Autobus do Sudet, jsou nahrávky ještě mnohem dávnější, z počátku 80. let.
1: No no, tak to já jsem, všichni máme jako ty prvotní hudební hříchy, že jo, nebo hříchy, tak to byl logický začátek cesty. A kapela se jmenovala Listy, já jsem chodil do 4. ročníku na průmyslovku a všichni jsme tam vlastně byli tak jako středoškoláci víceméně. A tak taková první jako folková kapela, kde jsem poprvé začal psát nějaké písničky, nahrávky z té doby jsou jako příšerný a já si osobně jako i myslím, že i ty písně asi nejsou jako bůhví jakýho. A vlastně jsem se Tomášovi dost jako bránil, abychom, vůbec jsem měl trošku jako pochybnosti o tom CDčku, ale jako jsem si říkal, tak jako Tomáš je hudební publicista, tak ať to je podle něj, jenom jsem teda tady ty nahrávky, které jsou zašuměný a takový jako šišatý hrozně, tak jsem je vnutil jim polohu až úplně na konci toho CDčka, protože jsem si říkal, jako jasně, mohlo by to jako chronologicky jako fungovalo, ale až si tohleto někdo jako pustí na začátek, tak už to nebude chtít poslouchat dál.
0: Takže takový bonus.
1: Je pro, takový bonus, ano.
0: Tak pro toho, kdo si poslechne tedy jak ty staré Majerovky, tak potom různé snímky vlastně Petře z tvé solové drahy, k těm se postupně dostaneme, některé ukázky budeme poslouchat. Když jste s Tomášem Polívkou začali pracovat na knize Autobus do Sudet, udělali jste si nějakou osnovu ve stylu třeba, kolik tam bude o těch nehudebních věcech, kolik bude třeba o kterém období, nebo jste to nechali úplně volně plynout?
1: Tomáš to rozdělil logicky podle jednotlivých vydaných alb, to je úplně taková ta základní kostra a předchází tomu vlastně moje dětství, hudební začátky, předchází tomu ČP8 v té originální jaksi formě a potom už to jako přichází Majerovky, projdou se tam všechny alba a příběhy, které jsou s tím spojený a potom tam se objeví můj objev opuštěného Mariánského kostela ve Skokách na Žluticku a odtud zase jde ta niť těch mých solových plus minus sudeckých alb. A úplně na konci ta poslední kapitola, nebo vlastně předposlední kapitola, tam v podstatě mlčím, protože tam jsou sezvány Majerovky, aby mě hromadně pomluvili, což se jim poměrně původně úvabně podařilo.
0: Tak to necháme potom na každém, ať si přečte, jak bude chtít. Já tady právě zrovna mám nalistovaný ten kostel ve Skokách, kapitolu 12, ve které písničkářova pouť do Skoků vrcholí nalezením životního tématu. A to jsme tady v období zhruba 20 let zpátky.
1: Tak.
0: Takže v té době se vlastně začala psát, Petře, ta tvoje solová dráha písničkářská, jednotlivá alba, která zatím tedy končí tím Šénau, které jsme si nedávno představovali. Nicméně jsou i různá zajímavá zákoutí mimo tvá alba, mimo tu chronologii, kterou tady naznačuješ. A já teď se nebudu snažit nějak dodržovat nějaká chronologická pravidla, ale padly mě tady oči třeba na píseň Bůh sněhuláků. Protože tu si samozřejmě vybavuju z českého kalendáře Michala Horáčka, kde je v podání ženského hlasu a i s jinou melodií. A ty si vlastně na českém kalendáři spolupracoval zase na jiných písních, takže kde má původ tady tato verze Boha sněhuláků?
1: Ona ta práce probíhala tak, že já jsem zpracovával celkem tuším 5 textů, ale ono to bylo taková jako soutěž a Michal Horáček si potom jako vybíral, když od jednoho textu bylo více verzí, tak kterou chce použít jako on. Já tam mám dvě jiné písně, ale tahle ta jakoby spadla pod stůl a když jsem se tomu takhle jako vracel, když se vyzván teda, abych trochu prošel nějak počítačové šuplíky, tak mně přišlo, že to je ta písnička vlastně zní docela zajímavě. Ono je to ženský text, tak je potřeba se smířit s tím, že tam zpívám já. Ale vlastně mám na tu písničku hezkou vzpomínku a Michal Horáček nebyl proti.
0: Mm-hmm. No a tak jako jsme se v našem předchozím rozhovoru o albu Šénau bavili docela dost o Brně, tak tady se ocitneme na Cejlu a na Kolešti.
1: No jasně, to vracíme se k tématu.
0: Takže text Michal Horáček, hudba v tomto případě Petr Linhart a píseň Bůh sněhuláků. Myš.

Cyril trefil Metoděje hned pátou koulí a tou příští ho trefí zas. Nic nezasviští, tak jako vážnost.

0: Petře, vlastně ta spolupráce s Michalem Horáčkem, o které jsme před chviličkou mluvili, tak byla aspoň z mého pohledu právě zajímavá, protože já tě mám zafixovaného jako opravdu vynikajícího textaře, hledače příběhů, a tady si naopak sloužil textu někoho jiného jako skladatel, čímž vlastně vůbec nespochybňují tvoji, naopak já mám rád i tvoje melodie, například v Majorovkách některé mám opravdu velmi rád, takže jako nedivím se tomu, ale je to asi pro tebe netypická role, že? Psát hudbu na už hotový
1: tak,
0: text.
1: Tak, je to netypická, zajímavá přitom. Vlastně je to docela baví, ale ono hodně záleží na tom, jak ten text je napsaný. Já jsem se poprvé takhle ve studiu potkal s textama Michala Horáčka, takže že on tam pracoval s nějakou svojí partou a zůstali tam ležet nějaký jeho texty, a já jsem se tak na to koukal, říkal jsem si, to je úžasný. Ten text je psaný tak, že já už rovnou vím, kdybych to psal v celém taktu a kdybych to psal třeba v lichém taktu. A vlastně jsem tehdy dostal poprvé jako velkou chuť to zkusit právě na těch Michalových textech, a za půl roku přišel ten projekt Český kalendář, takže vlastně se to podařilo takhle hezky propojit. Takže ano, jako hezky napsaný věci mě těší jako zhudebňovat. Někde mám Zatopené doly, Kvido Maria vyskočil, takový básník příbramský, a to se taky moc hezky jako s tím pracovalo.
0: Když se vrátím ke knize Autobus do Sudet, ty jsi mluvil o tom dělení na kapitoly, a tam je zajímavé, že kapitola končí soundtrackem ke kapitole. To se mi líbí.
1: Úžasný Tomášův nápad.
0: Co v těch soundtrackích tedy najdeme, nebo jak ten výběr vznikal?
1: To je čistě Tomášovo dílo. On tam někdy jmenuje přímo teda jaksi tu nějakou moji záležitost, moje album. Jmenuje tam potom taky třeba jako hudbu, která v té době se hrála a která se mohla nějakým způsobem jako navázat. No a občas tam taky doporučuje takový jako vlastně přirozený hlukový plochy, který tak jako na světě jsou.
0: Takže když jsem tady nalistoval třeba 10. kapitolu, která je o albu Majerových brzdových tabulek Ryba Ryb, tak je tady doporučené samozřejmě album Ryba Ryb, logicky. Pak jsou tady tehdy vydané desky od Alanis Morissette a Susan Vega.
1: Ano, Smrtenka poslouchá velmi intenzivně.
0: A pak je tady doporučený Jaromír Švejdík s kapelou Priznic a nejlépe album Potichu.
1: Ano. To jsou tak jako věci, které nás částečně ovlivňovaly, a nebo se kterými já jsem měl jako pocit, že tak jako dobově souzním, v tomto případě souzním dodnes teda.
0: Takže opravdu člověk si může tedy vychutnat nejenom tvoji hudbu, ale připomenout si leco z těch minulých.
1: Tak, nebo inspirační zdroje. Ano.
0: Tak, další ukázka z bonusového CDčka raritních nahrávek. Výlet do údolí, to je nejstarší tím vročením z tvých solových nahrávek na tom albu. Kde má původ ta píseň?
1: To myslím, že to bylo takový, jak se říká, že člověku jako 40 let, že má tu krizi středního věku, že jo. Ta písnička je v podstatě jako o tom, jak končí nějaký jako období života, respektive si člověk začíná jako uvědomovat, že věci, které ho dřív naplňovaly, už ho tak jako moc jako nenaplňujou. A ta písnička jsou vlastně takové jako obrazy, který mi tak jako na ten výlet je to taky prostě jako nasazený. Vzpomínám si, že jsem ji natáčel doma na dávno zapomenutý přístroj, kterému se říkalo minidisk. A kde se nedalo sice klasicky míchat jako na počítači, a dali se tam vrstvit jako zvukové stopy. Takže ta písnička jsou vrstvený zvukové stopy. A měl to být taková demo snímek pro nějaké použití. Na Majerovky se mi to vlastně tenkrát ani moc jako nezdálo. Ani je to nějak asi neoslovilo, ta písnička zůstala, že také v šuplíku, a A teď byla teda konečně vytažena na světlo boží.
0: Vlastně v tom seznamu písní, tady je u těch tří, tady je Výlet do údolí, potom Město Is a Železniční most a pod tím je domácí demosnímky pro album Pálava. Vlastně ten Železniční most, že vyšel potom.
1: Ten tam vyšel, no. A ty ostatní dvě ne.
0: Takže pojďme si dát Výlet do údolí.

kuliny v lesním porostu. Slunce a skály, světkové cesty a grány.

0: Petře, když s tebou někdo, v tomto případě tedy Tomáš Polívka, hudební publicista, vede dlouhý životopisný rozhovor, kde probíráte desku po desce, období po období, co to vlastně vyžaduje to po tobě něco? Připravoval ses na to nějak speciálně, že by si znovu naposlouchával ty nahrávky,
1: no
0: snažil se oživit ty vzpomínky?
1: Člověk si totiž nic nepamatuje a nedá se to dělat tak, že nelze si představovat, že si sedneme ke stolu a teď to, co bude říkat, takže že bude dokonalá vzpomínka, že to bude mít úplně jako hlavu a patu. My jsme se vždycky potkali, obvykle v klášterní sípce v Praze na Břevnově, v klášteře u piva, a tam jsme si tak jako povídali o tom tématu té kapitoly, co bude, a Tomáš to sepsal a já jsem si to potom vzal domů, nebo teda mě to poslal domů, a dlouho jsem o tom jako přemýšlel a musel jsem sobě jako ještě jako otevřít ty zasutý patra těch vzpomínek. Ten člověk prostě hned jako nedá v tu chvíli, a byla by škoda se tomu jako takhle do hloubky nevěnovat. Takže trošku mi pomáhal taky archiv, který si vedu, protože jako docela jako pijímalý člověk jako úplně jako nebájí, když ty věci jsou víceméně pravdivé, pokud možno. Takže ano, bylo to vlastně docela jako dost práce. Myslím si, že i ty svoje odpovědi pro každou kapitolu jsem několikrát kontroloval a přeformulovával, protože jsem jednal taky o to, aby se to dalo číst.
0: Když Ondřej Bezr napsal knižní rozhovor s Vladimírem Mišíkem, tak samozřejmě potom po vydání následovaly další nahrávky, další úspěchy, takže ta kniha už má asi čtvrtou verzi, vždy se dopíšou nějaké kapitoly.
1: Výborný nápad.
0: No, tak právě nepřemýšleli jste, jako vím, že teď je brzy se bavit o tom, když kniha sotva vyšla, ale jestli už třeba si neříkáte tak a za 5 let se na to znova podíváme a uděláme další.
1: Tak to nás ještě nenapadlo, tak uvidíme, jak se bude kniha prodávat, že jo, to je klíčový. Já sice napadají nějaké další věci, že třeba by mohla vzniknout knížka, který by byl takový trošku jako Bedekr po těch místech, o kterých píšu písničky, a mohl by to mít ještě nějaký další rozměr. Já mám taky nějaký ještě takový drobný legrační povídečky někde jako po šuplíkách a tak, ale tak to uvidíme, no prostě, no.
0: Tak když se bavíme o těch různých místech nebo o těch příbězích, vlastně jako poslední, když teď odhlednu od těch, jak jsme si říkali, bonusových listů dávné folkové kapely, tak jako poslední je na tom CDčku píseň Hraničky.
1: Mm-hmm.
0: Kam se s ní vydáme?
1: S tou se vydáme, ona je z alba Nezvěstní, ale tohle je jako její původní verze, často jsou ty verze potom jako dost jako jiné, než byla ta původní demo. Vydáme se do Rychlebských hor, Hraničky, dneska neexistující osada na státní původně česko-pruské, nyní česko-polské hranici. Vyprávěli nám tam o paní, která tam bydla v 50. letech a byla vášnivou lyžařkou, a protože přes den nebyl čas na lyžování, tak počkala, až děti usnou, a když byl úplněk a byl krásně vidět a ta dráha dolů dolí byla teda jako osvětlená, lyžařská v úvozovkách, tak nasadila lyže a dvakrát, třikrát si ty 2 kilometry dolů dolí sjela, a shodou okolností mi potom její vnuk skrze tu písničku poslal fotografii, jak ta paní stojí u starých kachlových kamen, krásný.
0: Tak to je krásné, jak se to zase všechno pěkně propojuje s tou realitou, ty příběhy. Tak Petr Linhart, Hraničky.

0: Petře, mě zaujalo, jak jsi tady mluvil třeba o těch drobných povídkách nebo o tom Bedekru, což by ještě teoreticky mohlo doplnit tady tu už v podstatě dost objemnou knihu s knižním rozhovorem a s řadou samozřejmě důležitých příloh. Je tady diskografie podrobná, je tam samozřejmě spousta fotografií, je tam rejstřík, tak jak bývá u nakladatelství Galen, dobrým zvykem. Nepřemýšleli jste třeba na texty písní, ale oni jsou na internetu, že k dohledání.
1: To jsme taky přemýšleli. Oni by se vlastně měli stát součástí toho uvažovaného Bedekru. Mm-hmm. Tady už by nám přišlo, že by jich tam možná bylo, že by to bylo už jako příliš. No. Ale já se tomu rozhodně nebráním a asi by taková věc někdy být mohla, byl bych i rád.
0: Dívám se tady na krásný obrázek majerových brzdových tabulek.
1: Ano, je tam řada dobových dokumentů a řada dobových kreseb, často i mých teda. Aha. V majerovkách je nejvíce populární obrázek, který jsem nakreslil v roce tuším 92, kdy jsme natáčeli Místa častých zjevení a jsou tam majerovky namalované jako hodně, hodně starý lidi, jako opotřebovaný, voholi, silný brýle a tak. A my se dodnes tomu obrázku jako hrozně rádi smějeme a všímáme si, jak se začínáme trošku jako blížit tý vizáži, kterou jsem tenkrát načetl. To nám bylo tak 30 třeba.
0: A tady se dívám třeba na plakát k 15. výročí Majerovek 2001, ano. Kde se píše, byli tu dříve než první hvězdy a pamatují ještě dávná léta na začátku světa, což je samozřejmě citát, že z písně Gabréta. Tak tohle všechno najdou tedy zájemci v knize Autobus do Sudet, v knize o Petru Linhartovi, v knize s Petrem Linhartem. Naše předposlední ukázka, vlastně podobně jako ty hraničky, bude zimní, Silvestra. A se zeptám jenom stručně tedy, co je to za píseň?
1: Je to písnička, která výsledně vyšla na autobusu do Podbořan a vypadá tam úplně jinak. Tak tohoto je jako původní verze. Psal jsem to v Garzonce v Lubenci již, nebo často zmiňovaném místě mého občasného pobytu a venku zuzil Silvestr a lítali tam ty rakety a vybuchovali a ta písnička je vlastně o takové jisté samotě uprostřed tady toho trošku nuceného veselí.
0: Tak tady je Silvestra.
2: Stále jsem na cestě, počkej na mě, milá. Venku je Silvestr, pošrapnel dír. Venku je Silvestr, v očích hoří tropy. Stále jsem na cestě a možná jsem tě propil. Silvestr, výbuchy tma stopy. Stále jsem na cestě, poutník do samoty. Venku je Silvestr, je svátek psů a raket. Stále jsem na cestě, z konce na začátek. Venku je Silvestr, domů tři slepičí kroky. Stále jsem na cestě, míjím dny a roky. Venku je Silvestr, půlnoc bude krutá.

po dekilta. Stále jsem na cestě a další srdce puká.

0: Pomyslně listujeme knihou Tomáš Polívka, Petr Linhart, Autobus do Sudet. Mluvili jsme už o soundtracích na konci kapitol, to znamená doporučené hudbě, které se kniha týká, ale taky třeba, která nějak s ní, s těmi kapitolami vzdáleně souvisí. Mluvili jsme o obrazovém materiálu, o diskografii, což v tomto případě, Petře, neznamená jenom tvoje řadová alba, ale právě i ta různá hostování. Zmínili jsme Michala Horáčka, nechtěl, nebo rád bych zmínil třeba spolupráci s duem Hmlisto na albu Československá, což vlastně ani nebylo hostování, ale naprosto rovnocenná spolupráce.
1: Spoluautorství to bylo.
0: Tak, spoluautorství a tak. Krátce po vydání knihy vyšlo tvé nejnovější album Šénau. Jemu jsme už věnovali samostatné vydání pořadu, jak se vám líbí, takže zájemci najdou na www.hudebnirozhovory.cz. A čím se teď, Petře, zabýváš? Co chystáš, když skončila kapitola Šénau? Máš v hlavě něco? Další svoje album, album s Majerovkami, nebo třeba nějaký vedlejší projekt?
1: Tak mám jednak nějaký první myšlenky k budoucím písním. Tady mě zaujala taková pěkná pověst, která je o hradě Hartensteinu. Pasáčkovi se zjeví bílá paní a je krásná, neskutečně krásná a říká mu, hele, já myslím, že mě můžeš jako vysvobodit, ale musíš to dát zítra ještě jednu noc, protože já zítra se ti zjevím v té svý nejstrašnější podobě. A on to teda jako nedal, že jo. A mně to přijde, že ty pověsti je zachycený jako to, že člověk taky má ošklivou podobu nějakou, že vlastně člověk celý život nějakým způsobem jako zápasí třeba s tím, co je v něm jako ošklivý, že jo. A že by vlastně z toho mohla být písnička. Tak uvidíme, no. A jinak ještě taková věc, která mě hodně, hodně těšila. Všichni asi znají trilogii Šikmý kostel Karin Lednické a Karin přišla s myšlenkou, že by pro karvinský pěvecký sbor Permoník mohlo vzniknout útvar něco jako oratorium, řekněme, a vybrala proto určité jako úseky z toho románu a já jsem podle těch úseků psal libretto. To libretto už je hotový a nedávno jsem se potkal s paní Irenou Šurmanovou, která to celé jako zhudebňuje a to celou hudbu k tomu tvoří a zdá se mi, že to pojala prosto úžasným způsobem. Tak se těším, že to tak někdy jako... Ono to jde pomalu samozřejmě. Není jednoduchý to napsat, není jednoduchý to potom jako secvičit a ty postupní realizace, myslím, že to je tak rozvržený na několik let dopředu ještě, ale na to finále se moc těším.
0: Tak já se budu těšit taky a mám tady poslední píseň. Vybrali jsme Kristýnu, tady Kristýno s vykřičníkem.
1: Ano, ano.
0: To je téma, které mám rád taky na tvých albech a taky je to vlastně píseň, která má nějaké pokračování.
1: Má pokračování, že? Jsem se o Kristýně dozvěděl nějaké další souvislosti, bylo to ještě na jednu píseň.
0: Tak a tato verze tady 2015, ta...
1: To je úplně původní vlastně. Na rozhledně potom to zpíváme s Františkem Segrádem, tak tohle to je domácí demosnímek.
0: Petr Linhart, hovořili jsme nejen o knize Autobus do Sudet. Petře, děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání a vše dobré.
0: Loučí se také Milan Tesař, zvuk měl na starosti Šimon Vítek.
2: Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, jsi podle jména jeho dcera. Kristýno blázna, Kristýno ze Surdola. Kristýno zcela, Kristýno lesa, Kristýno v lani, prý vídáš paní, má hvězdu v dlani. Marii zjevenou, Kristýně z popela, Kristýno, Kristýno, ve slunci prozřela. Kristýno, která vidíš to, co není. Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevením. Kristýno na cestě, Kristýno zvíře, na pouti s Agnes, co chtěla se vdát za malíře. Kristýno útěku, Kristýno zel, celé Maria cel. Kristýno břízou cesty, Kristýno mrtvé nevěsty, důkazy, provazy, milosti, Kristýno mříží a přízraků viny, Kristýno dnů, které vypily stíny. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

0: zcela.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Zbývá nám pár minut do 18. hodiny a máme pro vás připravenou myšlenku na den dnes od Petra Huricha s názvem Smíření s Bohem.

Vážení přátelé, v nedávné době jsem zcela náhodou narazil na báseň od Jana Skácela, v níž básník říká: A bozy, pokud o něj jde, nejenom oni nám, i my máme co bohům odpouštět. Pro mě, jako pro křesťana, to byla zajímavá myšlenka. Stále slýchám, že máme odpouštět svým bližním. Slýchám, že milosrdný Bůh nám odpouští naše hříchy. Ale nevybavuji si, že bych někdy slyšel, že i my, každý z nás, každý člověk, by měl odpustit Bohu. Představa, že i člověk by měl Bohu odpustit, dokonce jen představa, že má vůbec Bohu co odpouštět, se může zdát nesmyslná. Když se nad ní ale zamyslíme, zjistíme, že vůbec nesmyslná není. Vždyť kdo z nás neměl občas pocit, že k němu byl Bůh nespravedlivý? Nenapadají každého z nás občas otázky, začínající souslovím, proč zrovna já? Proč zrovna já musím trpět touto nemocí? Proč zrovna já se musel narodit do neúplné rodiny? Rodiny, kde byl jeden z rodičů alkoholik, násilník. Proč zrovna já musel přijít o své nejbližší tak brzo? Proč zrovna já? Proč? Proč? Bože, to není fér. Z lidského úhlu pohledu může být životní úděl řady lidí, ale občas i každého z nás skutečně nespravedlivý a nefér. Jakoby si na nás občas Bůh zasedl a sesílal na nás jen bolest a utrpení. Takový pocit je zcela přirozený a není na něm nic divného. Pokud však máme pocit, že k nám byl někdo nespravedlivý a ublížil nám, měli bychom se, když naše zranění přibolí, pokusit dotyčnému odpustit a smířit se s ním. A v případě, o kterém mluvím, bychom se měli pokusit odpustit Bohu a smířit se s ním. Takovéto odpuštění Bohu může být velmi důležité pro náš život. Neboť nám to pomůže oprostit se a odvrátit se od všeho zlého, co nás v životě potkalo, a zaměřit se na to dobré, co nás dnes a denně potkává. Odpuštění Bohu tak dejí ruku v ruce se smířením se se svým životem, svým osudem. Zamysleme se proto, zda a případně čím byl vůči nám Bůh nespravedlivý, a pokusme se mu odpustit. Nebeský Otče, Bože, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme tobě, čím jsi se provinil proti nám. Amen.

0: Dobrý podvečer. Dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě růžence. Jsme společenství z Brna Žabovřesk. Mé jméno je Josef.
1: Stanislav.
2: Pavla.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Nyní vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben je, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla,
1: život věčný.
0: Amen.
1: Otče náš, jenjsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jenjsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako bylo na počátku, nyní vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
0: uchraň nás pekelného ohně,
2: přiveď do nebe všechny duše,
0: zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
2: nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží,
2: pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky,
2: a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jenši na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Zdráva s královnou, Matko milosrdenství, života, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní, synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria,
1: oroduj za nás královnu posvátného růžence,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
2: Amen.
1: Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci připojeme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné je všem zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.
3: Amen.
1: Tímto se s vámi loučí modlitební skupina z Brna Žavohřesk a děkuje za společnou modlitbu. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.
2: Amen.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Je 18 hodin 26 minut a od mikrofonu Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šídlo. Prožíváme středu 23. září. Dnes je Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Podle katolického kalendáře je památka italského kněze Kapucína svatého Pia z Pietrelcini zesnulého v tento den roku 1968. Církev ukazuje i na svatého Konstance z Ancony, italského kostelníka z 5. století.

155 let dnes uplynulo od narození jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, malíře a grafika Františka Kupky. Zemřel v Paříži roku 1957. 125 let nás také dělí od narození básníka s Nobelovou cenou Jaroslava Seiferta, který zemřel roku 1986. A dnes je to přesně 125 let, kdy archeolog a speleolog Karel Absolon jako první člověk sestoupil na dno propasti Macocha.

101. narozeniny dnes slaví nejstarší kardinál světa, italský arcibiskup Angelo Acerbi, církevní právník a někdejší papežský diplomat. 92 let se dožívá emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro instituty zasvěceného života a Sdružení apoštolského života slovinský kardinál Franz Rodé, člen kongregace misionářů. 65. slaví předseda Rady evropských biskupských konferencí Gintaras Grušas, arcibiskup v litevském hlavním městě Vilniusu. 46. narozeniny slaví Salesián pater Václav Jiráček, český provinciál kongregace.

Rovných 35 let je na věčnosti jeden z prvních českých saleziánů, vězeň komunismu, pater Oldřich Med. Byl to bratr misionáře v Indii, patera Jana Meda, spisovatel a překladatel. Díky němu mohli saleziáni hned po válce otevřít své původní domy a začít s novými projekty. Ti soudobí napsali: s Donem Oldřichem skončila hrdinná doba průkopnického zakládání českého salesiánského díla.

0: Přístroj českých, německých a francouzských vědců by mohl po roce 2040 zkoumat měsíc Saturnu. Jmenuje se Enceladus. Roku 2019 Národní ústav pro letectví a vesmír oznámil, že sonda Cassini zaznamenala ve výtryscích z měsíce organické sloučeniny, které jsou složkami aminokyselin. Přístroje sondy ale pro detailní určování organických molekul nebyly navrženy. Nový přístroj by mohl zjistit, jaké organické látky výtrysky obsahují. To vysvětlil Ján Žlábka z Hejerovského ústavu Akademie věd.
1: My bychom chceli a naše mezinárodní konzorcium vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké prebiotické znaky života.
0: První výzva k návrhům technologií pro misi k měsíci Saturnu se podle Jána Žabky očekává v prosinci.

0: Papež Lev XIV. Ve své pravidelné středeční generální audienci z Říma pokračoval ve své analytice druhého vatikánského koncilu. Začal jeho nejdůležitějším bodem.
1: Zásadní otázka je tato. Jaká je hodnota lidské činnosti ve světě? A tedy jaká je hodnota technického, sociálního a vědeckého pokroku? Můžeme připomenout, že méně než za 4 roky po ukončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 člověk položil svou nohu poprvé na měsíc. Stvořený k podobě a božímu obrazu, člověk jako lidská bytost je subjektem pokroku. Svou svobodou a rozumem zvětšuje své poznání. A činí tak celou společnost takovou, že dělá pokrok. Vidíme to ve zlepšení podmínek lidského života, které nastává z generace na generaci. A tak dokument koncilu říká mnohá dobrá, která člověk kdysi očekával od vyšších mocností, si nyní zajišťuje sám svou iniciativou a svými silami. Právě proto někteří myslitelé ukazují technický a vědecký pokrok jako něco, co oslabuje vztah s Bohem. Až do té míry, že se zdá tento vztah nadbytečný, nebo dokonce, že Bůh je v protikladu k tomuto světu, nebo křesťanská víra proti světu. Tato četba způsobila změnu v pohledu, jak se dívá současný člověk s ohledem na předchozí epochy. Takový předsudek se potvrzuje především v té části západní společnosti, která ztratila svůj odkaz na křesťanské zjevení. V postkřesťanských humanismech lidská bytost a člověk jsou chybně představováni jako rivalové. Člověk, aby potvrdil své poznání, svou svobodu a svůj pokrok, se musí emancipovat před Bohem. Nakonec ale, když popírá vztah s Bohem, ztrácí také možnost potvrdit transcendentální hodnotu lidské bytosti. Toto je drama ateistického humanismu. Velmi dobře ho popsal důležitý teolog druhého vatikánského koncilu Henri de Lubac.
0: To sdělil svatý otec, kterého z italštiny tlumočil pater Petr Smolek pro televizi Noé. Třetí díl této papežovy série právě z tohoto důvodu nazval Lidská činnost ve vesmíru.
1: Koncil chce potvrdit jasnou odpověď. Pro věřící, říká Gaudium et Spes, je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jimž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s božím záměrem. A potom pokračuje tato konstituce. Křesťany tady vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou a boží moc, jakoby rozumný tvor, byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčení, že vítězství lidstva jsou znamením boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. V podstatě Bůh dal do rukou člověka, muže a ženy, statut cesty, to znamená, že jsou to tvorové na cestě a rostou. A takto směřují k završení díky moudrosti vlastní činnosti. A zde je velmi důležitý odkaz na tajemství vtělení. Lidství a také práce, pokrok a autonomie stvořených věcí nejsou zrušeny v setkání s Bohem, ale jsou přijaty v celé své plnosti. I nadále pokračují v Kristu. Lidskost je potom teda činná a jedna. A v Kristu lidství nachází plnou pravdu a svobodu. Ve eucharistickém slavení plod lidské práce, který je představován chlebem a vínem, je pokládán každý den na oltář, aby byl proměněn tělo a krev Krista. V této perspektivě potom vnímáme důležitou pravdu. Abychom se setkali s Bohem, lidská bytost nemá opouštět své pozemské starosti, ale může plně žít své vlastní povolání a vykonávat každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou tedy zapojení, stejně jako všichni, budování civilizace lidí. Směřují k završení všech věcí, k setkání s Bohem a připomínají tento poslední cíl všem těm, se kterými sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
0: Zaznělo od Petrova nástupce, jehož slova tlumočil pro televizi Noé Petr Smolek. Dopady koncilu shrnul takto.

0: Samozřejmě pozemský pokrok je třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království a přesto koncil potvrzuje, že tento pokrok v míře, v jaké může přispět k lepšímu uspořádání lidské společnosti, je velmi důležitý pro Boží království. Všechny dobré plody přirozenosti a naší činnosti, poté, co jsme byli naplněni Duchem Svatým podle jeho plánu, všechny tyto plody nalezneme znovu jako očištěné od každé poskvrny, osvěcené a proměněné. A konečně připomeňme, že proto, aby byl lidský pokrok autentický, to znamená pro celého člověka a pro všechny lidi, technický a vědecký pokrok musí být oživován a směřován láskou. Pouze tak bude moci být vždycky jako ochrana důstojnosti člověka a podporovat takové podmínky života, které jsou vhodné pro všechny, zvláště pro ty nejvíce znevýhodněné. Bratři a sestry, druhý vatikánský koncil nás zve, abychom lámali chléb moudrosti a toho našich činností, schopností, co dokážeme dělat, aby každý člověk a každý národ mohl rozvíjet své schopnosti a společně budovat s Boží pomocí lepší budoucnost.
1: Takto uzavřel papež Lev svou promluvu při generální audienci.

Včera mi vletěl motýl do pokoje, křídla jak dva diamanty. Já ptal se, proč vzdává to bez boje, čemu pak je to asi platný.

Motýl nás se svou písničkou na svých křídlech přinesl až do 19. hodiny a to je ten čas, kdy zejména nejmenší se těší na večerní zíváček.

Ahoj, děvčata a kluci. Mám moc velkou radost, že vás můžu zase přivítat u vaší oblíbené večerní pohádky, písničky a modlitbičky. Tak se pustíme do toho. Máme před sebou pohádku. Mladší sestra třeťačky Lucky, Barborka, už se těší na to, jak půjde do školy, ale ještě předtím musí k zápisu, aby ukázala, co umí. Snad se nebude bát a na všechno si vzpomene. Tak pozorně poslouchejte, jak se jí to povede.

0: Bubák je kocour jako málo který. Kocour, který chápe, že křečci chovaní v akváriu se nejedí. Lucii i Barborce se podařilo rozumně mu to vysvětlit. Nežrat myši je pro kocoura proti přírodě, ale Lucie si před časem vystřihla z časopisu článek, ve kterém je napsáno, že se takovou věc může chytrá kočka naučit. Když bubák dříme, děti mu klidně posadí křečíka na břicho a kocour sotva zvedne hlavu a zamžourá očima. Bedrník se ho taky nebojí. Holky to všechno nadšeně předvádějí tatínkovi, který se dnes vrátil domů o něco dřív, protože půjde s Barborkou k zápisu do první třídy. Lucka přidrží křečka kocourkovi před čumákem.
1: Podívej, tati, ani si ho nevšimne.
0: Bedrník mele vousky a když ho děti pustí z dlaně, beze spěchu ťapká po gauči okolo kocoura a prozkoumává terén. Bubák leží, ani se nepohne. Sleduje nebojácného chlapíka pouze přihmouřenýma očima.
1: Ale vycvičili jsme je, viď, tati?
0: Chlubí se Barborka. Tatínek bubáka s bedrníkem obdivuje. Nakonec však stejně prohlásí, že by radši ty dva spolu nenechával samotné. Kocourům se nedá věřit.
1: Ale bubáčkovi ano.
0: Jo, jako s tou šunkou, co nám tak tajuplně zmizela přímo před nosem, co?
1: To byl ještě moc mladý a hloupý.
0: No, za to teď je starý a chytrý. Což může být někdy mnohem horší, směje se tatínek. Do dětského pokoje přišla i maminka.
1: Vy si tu hrajete s kocourem a měli byste se už oblékat.
0: Napomenula Barborku s tátou. Ze šatníku vybrala nedělní kalhoty a halenku s krajkou okolo límečku. Barborka má svůj slavný den a tak se na něj pěkně vystrojí. Jaké to v té škole asi bude? Na co se jí tam budou ptát? Není až moc hloupá? Barborka neví, co všechno jí za malou chvíli čeká a má strach. Bojí se a zároveň se těší. Vždyť ode dneška bude skoro školačka. Barborka nejde k zápisu jen tak nepřipraveně. Zná svou adresu i datum narození, ví, kolik je dní v týdnu a kolik měsíců má jeden rok. A kdyby se jí některá paní učitelka u zápisu ptala, tak jako se před třemi lety ptala Lucie, jestli umí nějakou básničku, řekne třeba tuhle.
1: Kdo má velblouda, ten ho neprodá, ten ho neopouští. Postaví ho u domu, nikam nechoď, řekne mu. Kdo pak by mě povozil po té zlaté poušti? Kdo má dromedára, ten se o něj stará. Ten je rád, že ho má. Na hrb mu dá peršánek, pestrý nosí na venek. Ten vlněný, obyčejný, nosí na doma.
0: Na chodbě za dveřmi se Barborka s tatínkem přezuli. Pak tatínek zaklepal a vstoupili spolu do velké třídy, vyzdobené nástěnkami plnými obrázků. Pozdravili a všechny tři paní učitelky i jeden pan učitel, co ve třídě byli, se podívali na bledou, světlovlasou Barborku, které bouchalo srdce stejně splašeně jako vrabečkovi chycenému v dlani. Tatínka posadili do poslední lavice, aby nerušil, a Barborku docela dopředu. Dostala tušku a papír a první úkol – nakreslit maminku. Barborka jí udělala co nejkrásnější v jejím květinovém županu, v pantoflích a s dlouhým copem přes rameno. Nezapomněla na nic.
1: Z tebe bude, myslím, malířka,
0: pochválila ji paní učitelka. A pak jí podala obrázek, aby na něm zakroužkovala množinu slepic, pak množinu králíků a nakonec množinu kachen. Tohle už dělali ve školce a tak byla s úkolem hotová jedna dvě. Konečně došlo i na tu básničku. Paní učitelka se zeptala, jestli nějakou nezná. Barborka se zamyslela. Ta o velbloudovi a dromedárovi jí najednou připadala zbytečně dlouhá. Měla by vybrat něco kratšího. Že by si na žádnou nevzpomněla, Barborko, podivil se pan učitel, když mlčela. Seděl u stolu před tabulí a stále si něco zapisoval do papíru před sebou. Barborka spustila.
1: Pospícháš ne k cestou, necestou, po stříbrném proužku za svou nevěstou. Až ji chytí, řekne, drahoušku, víš, jak jsem tě našel, po proužku.
0: A ty, Barborko, bys věděla, o jakém proužku se v říkance povídá? Vyzvídal pan učitel. Jak pak by ne? Na jaře s Luckou při procházce nazbírali plno krásně barevných šneků, že si je budou na zahradě pěstovat. Strčili je do kbelíku, natrhali jim trávu a salátové listí, ale ráno byli všichni pryč. Stopovali je i s Krištofem právě podle těch stříbrných cestiček, které za sebou šneci, když lezou, nechávají. Dokonce jich takhle většinu našli, ale pak je holky stejně museli odnést tam, co je nazbírali, protože maminka se zlobila, že šneci okoušou zeleninu. Barborka byla šikovná, věděla docela všechno a ani se moc nebála, hlásil tatínek, když se vrátili domů. Barborka jen zářila. Maminka ji pohladila.
2: To jsi mě potěšila, že jsi taková statečná holka. Ale zatímco jste byli pryč, Bedrníkovi se opět podařilo vylézt z akvária. Lucka spěchala do klavíru, takže jsme ho už ani nechytali.
0: A co? Však se u nás Bedrník nestratí. Budeme ho krmit v krabici a zas ho ulovíme, pomyslela si Barborka. Teď pro ní bylo hlavní, že má obávaný zápis úspěšně za sebou. V seznamu žáků velké školy je už také její jméno. Přinesla si od zápisu malou želvičku, udělanou z ořechové skořápky a zeleného filcu. Vybrala si ji z věcí vystavených na dlouhém stole pod okny, z upomínek, které pro budoucí prvňáčky vyrobili žáci školy. Byla to moc pěkná želvička. Barborka si ji položila na svou poličku, aby ji měla co nejvíc na očích, protože kdykoliv se na ní podívá, vždycky pocítí radost. Den byl hezký až do večera.

Tak se to Barborce přece jen povedlo a navíc ukázalo, jak je Bubáček chytrý kocour a s Křečkem Bedrníkem si na sebe zvykli. Jenže Křeček je Křeček a kocour je kocour. Na to by se nemělo zapomínat, jak zítra uslyšíme v dalším příběhu. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. No a po pohádce jsem vám slíbil písničku a vybral jsem takovou, která se jmenuje Strašák.

0: jaká spoustu kluků. Aholek. Bu, bu, bu.
1: No, holky, děvčata a kluci, doufám, že jste se strašáka nebáli. No a abychom se nebáli nikdo z nás, tak se teď svěříme Pánu Bohu a poděkujeme mu za dnešní den ve večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji ti za kamarády, které mám. Je jich spousta a díky nim mohu taky vidět, jak moc mě máš rád. Děkuji ti za to, že mohu chodit do školy a kroužků. Je toho spousta, co dělám, tak prosím, buď se mnou, abych na tebe při tom všem nezapomínal. Amen.

A my jsme se dostali na konec dnešního zíváčku. Takže už mi zbývá, abych se s váma rozloučil. Přeji vám krásnou noc, hezké sny, mějte se moc pěkně a aby se vám dobře usínalo, tak vám ještě pustím písničku Ach, vláčku.

Po večerním zíváčku je pro vás připraven pořad, jak se vám líbí. Janis Moraz si připravil rozhovor s písničkářem Alešem Petrželou.

0: Na Proglasu právě začíná pořad Jak se vám líbí, příjemný a pohodový poslech přeje Janis Moras. Se mnou ve studiu je teď můj dnešní host, písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Aleši, ahoj, vítám tě tady.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem.
0: Je to návrat do Proglasu po několika letech, ty jsi tu byl v roce 2017, tehdy jako čerstvý vítěz z 51. ročníku festivalu Porta.
1: Ano.
0: Cenu si získal za písničku Cukr a sůl.
1: Ano.
0: Ano. A tím už se dostáváme vlastně k důvodu, proč se dnes potkáváme. Protože ty jsi vydal nové album a písnička Cukr a sůl je tou první, která na něm vůbec zní. Album dostalo velmi nezajímavý název, který si určitě trošku osvětlíme. Dvě mouchy jednou ranou.
1: Ano.
0: A já bych teď rovnou pustil Cukr a sůl, ať si jednak posluchači, diváci, kteří třeba byli i na Portě, připomenou rok 2017 a pak to tedy vztáhneme k tomu roku 2026. To jsou roky, které dělí bezmála, už to bude 10 let, takže poměrně dlouhá doba. Zeptám se na to, co jsi dělal a
1: dobře,
0: jaká cesta vedla k tomu albu, k té desce.
2: Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Nepletem si souci s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: tanči, tanči. Cukr a sůl, to je název písničky, kterou jsme právě slyšeli na úvod dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Se mnou ve studiu sedí Aleš Petržela, písničkář, kytarista a hudebník, velmi zkušený muzikant, který ale vydává svoje vlastně debutové album. Je to tak, Aleši?
1: Ano, je to tak, abych to album představil, můžu to vzít jako hodně ze široka.
0: Dobře.
1: A zase, jak chceš.
0: No já jsem říkal, 2017, to byla ta Porta, to byla písnička Cukr a sůl, rok 2026 a ta písnička je na prvním místě tvého nového alba Dvě mouchy jednou ranou. Jak to spolu souvisí, proč ta cesta byla vlastně tak dlouhá?
1: Jo, no, je to fakt, že ta písnička na tom albu musela být, protože já jsem, když jsem šel na Portu, tak jsem se dvakrát přihlásil a dvakrát jsem se odhlásil.
0: Jo. Jako před tím rokem 2017.
1: Ano, ano, ano, takže důvody nemusím možná říkat, ale pak jsem se rozhodl, protože abych potěšil Moraváky, tak já jsem z Blanska původně. A tak mně to přišlo takový fajn, že jsem šel na Portu do Brna. Že jsem si vybral to, zvažoval jsem ještě Svitavy, tam bylo myslím taky možnost jako jít a nakonec jsem jel do Brna, protože to v Brně mám velice rád. A přijel jsem do Brna a bylo to vlastně po rozpadu jako všech těch kapel a tady toho, co člověk jako měl v tom životě, tak já jsem si tehdy napsal 3 písničky, už čistě pro sebe a jel jsem na Portu, tak člověk se tak dostává v tom životě občas do takový řeknu situace, že si říká pokračovat, nepokračovat, jak to teda má být, nebo a je to takový, kolikrát i v té hlavě se mu to všechno tak honí a vaří, takže já jsem si napsal ty 3 písničky a šel jsem na Portu a říkal jsem si, tak ať mě řeknou, jestli je to teda dobrý, nebo jaký to je. A v tom Brně vlastně tahle tato písnička Cukr a sůl, já jsem získal postup vlastně do Řevnice, do finále a navíc písnička Cukr a sůl dostala ještě speciální cenu jako písnička Porty.
0: Mm-hmm. Takže... No a proč teda musela být na tom albu?
1: Jednak je to taková písnička, která vlastně to celý odstartovala. Když to řeknu, že to byl ten rok 2017 a já od toho roku 2017 tak datuju takový svůj oficiální vstup na folkovou scénu, když bych to řekl.
0: To je asi důležitý říct. Ty jsi předtím byl v trošku tvrdších stylech, žánrech?
1: Já jsem prošel vším možným, když to řeknu tak, že můj vlastně táta mě vedl k muzice už od narození, musel jsem hrát na klavír a pak jsem si teda nakonec zvolil kytaru a já jsem měl spoustu kapel a různých druhů, ať to byla různá alternativa, nebo jsem hrál i funky, nebo jsem hrál takovou, jako, fakt jako i elektronickou hudbu, dokonce jsem i vydal album s kapelou Gavora, tam byla čistá elektronika, kytary jenom fakt jako v pozadí a tak jsem jako ten vývoj tak jako šel a já prostě mám takovou vlastnost, že já dělám v tu chvíli prostě ty věci, které mě jako úplně nejvíc baví, jako bez toho, aniž bych se díval na to, jestli se to hodí nebo nehodí. Takže proto jako řeknu, že to moje stylové zaměření je úplně, já jsem opravdu dělal snad úplně všechno, protože jsem vystudoval i klasickou kytaru třeba a to takže, a mám velice rád, hlavně poslední dobou mám rád lidovou hudbu, takže vlastně vůbec jako nestavím si nějaký takový mantinely, ale s tím Brnem to bylo taky, že mě fakt jako hodně moc oslovil ten folk a já jsem nechtěl v tu chvíli zakládat žádný nový kapely, prostě se jsem v tu chvíli asi opravdu chtěl stát na tom pódiu jenom s tou kytarou a hrát ty písničky úplně v té obyčejné, čisté formě kytara, zpěv, texty, hlas.
0: Takže Cukr a sůl, písnička, která stála na začátku tvého vstupu na folkovou scénu. Ano. Povíme si teda ještě po té další ukázce, jaká byla ta peripetie, řekněme, za tím vydáním toho alba ano, po tolika ano. letech, to si určitě řekneme a taky, jak už jsem naznačoval, proč právě dvě mouchy jednou ranou. Tak další ukázka, kterou si pustíme, se jmenuje Anděl z popela.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Představujeme si jeho nové a zároveň debutové album Dvě mouchy jednou ranou. A já bych zůstal u toho názvu. Já se teď totiž dívám na vinyl, který mám před sebou, respektive na vinylovou desku v obalu. A na tom obalu je napsáno Aleš Petržela Dvě mouchy jednou, tři tečky, takže by se mohlo zdát, že se to jmenuje jenom takto. Ale když člověk otočí na druhou stranu, tak tam má to ranou. Co je v tom za záměr?
1: Záměr tam v podstatě není žádný. Je to tak, že potom, když je to CDčko, tak se plánovalo, že se to vlastně otevře a že to bude jako na těch dvou. Ale já jsem to zpracování, když to řeknu třeba toho obalu, tak moje dcera Julie, tak já jsem jí poprosil, jestli by mě graficky zpracovala obal, a pak jsem poprosil svého kamaráda Kubu Jakubce, ze kterým jsem hrál už v předchozí kapele, a vím, že on dělal vždycky krásný jako merch a vždycky měl, což já nemám, jo, ty grafické schopnosti a takovou tu, jak to prostě celý zpracovat, tak jsem to nechal tady těm dvou lidem, protože jsou tam i ty dvě generace, moje dcera má 16 let a Kuba je zhruba stejně mladý jako já, takže podle hlasu možná posluchači odhadnou, kolik mě asi může být, ale nechal jsem tady ty dvě rozdílné generace, aby se na tom obalu podíleli, a to jsou třeba už taky v tom názvu ty dvě mouchy, to znamená spojení těch dvou generací.
0: Tomu rozumím. A z hlediska těch písniček nebo té hudby, protože tam není písnička, která by se jmenovala Dvě mouchy jednou ranou.
1: Není. Posluchači možná, když si pozorně poslouchali první písničku Cukr a sůl, tak ten referent začíná Dvě mouchy jednou ranou, vezmu to zadní branou. To je jedna z věcí, proč jsem taky nakonec zvolil název Dvě mouchy jednou ranou, ale ten úplně ten primární, ten základní vlastně, proč se to jmenuje Dvě mouchy jednou ranou, tak já jsem vlastně spojil písničky, které byly starší, s novými písničkama. Takže tím pádem jsem takzvaně zabil dvě mouchy jednou ranou.
0: To jsem tak tušil zatím, i protože jsme tady mluvili už o tom, že třeba Cukr a sůl je písnička, která má třeba 10 let.
1: Ano.
0: A i vlastně to album asi vznikalo poměrně dlouho, protože na té desce je duet se zpěvačkou Terezou Balonovou, který si pustíme dnes taky, jmenuje se K neskrocení, a vlastně k tomu existuje i videoklip, ale to už má taky několik let, a přitom to album, jenom to je potřeba říct, vyšlo na jaře roku 2026 u vydavatelství Good Day Records, takže vlastně je to poměrně čerstvá nahrávka, čerstvě vydaná. Přitom vlastně takhle vycházely ty písničky, jak to vlastně je?
1: Ano. Je to, jako zdá se to, jako, že, jako kdybych je nemohl natočit, to album. Ale ono asi to chtělo mít ten svůj čas, protože to album bylo plánovaný už po Portě, a tuším, že to byl rok potom, 2018 nebo 2019, tak vyšlo takový EPčko, kde byly nějaký demoverze, takže něco vlastně jako už jsem vydal, ale bylo to víceméně takový EPčko. No a potom mě oslovil Indie Scope, a to bylo před covidem, a chtěli mě vydat album, a my jsme se tak nějak trochu domluvili, nějak jsme o tom mluvili, a že by to teda mohlo dopadnout. A já jsem to začal tak nějak natáčet a měl jsem i domluvený koncerty, jenže v tu ránu přišel covid. Takže kdyby byly ryby, jo, tak známe to. Jo. Takže to album mělo původně vyjít už před covidem, ale potom přišel covid, a asi hodně moc důležitá věc, co se stalo vlastně v tom covidu, takže já jsem se dal dohromady s mým kamarádem Martinem Ledvinou, což je velice známý a fakt vynikající producent. A vlastně on měl takový nápad, jestli to můžu i rozvést, tak on měl výborný nápad během covidu. To se jmenovalo Hudební rouška, a on jako vlastně měl takový dárek pro všechny muzikanty, že lidi, on dal post na Instagram, že lidi mu můžou si s ním dát jako online hodinu v tom covidu, zeptat se on na cokoliv ohledně kytary, produkce a prostě všeho, co se hudby týče. A on chtěl 1000 korun Ale těch 1000 korun on si nevzal, ale lidi je museli utratit v hudebním průmyslu. Mm-hmm. Jo, tak to byla jeho taková hudební rouška, že on takto jako pomáhal vlastně všem muzikantům, kteří byli bez práce. Takže si koupil struny, nebo někde nakoupil desky, nebo tak to bylo úplně jedno. Takže já jsem s ním měl 2 hodiny a my jsme se vlastně během té hudební roušky tak nějak i bavili vlastně o mých učebnicích, které já jsem dělal, a přišlo až do takového nápadu, že on říká, hele Aleš, pojď dělat školu na ukulele. Jo, a my jsme, úplně takový blázivý nápad, ale. A my jsme vlastně během toho covidu ještě s Jindrou Polákem, tak dostali takový šilený nápad, že teda prostě uděláme během 3 měsíců, dáme dohromady učebnici na ukulele. Tak my jsme to fakt jako udělali, tu učebnici, byl to jako takový zvláštní nápad, ale fakt jsme to dotáhli a během té doby vlastně jsme se, myslím, že hodně jako zblížili, hodně jsme se zkamarádili, protože jsme se potkávali. No a pak skončil covid a díky tomu, že vlastně s Martinem jsme udělali i online kurzy nějaký a tak, všechno jsme se to naučili. A já potom vlastně jsem se rozhodl na základě jednoho snu, který jsem v noci měl, že udělám ještě jednu učebnici. Takže po covidu, když už byl konec covidu, ještě to bylo takový, všichni si to pamatujeme, nevidělo se, kdy se bude moc hrát a jak to celý bude, tak já jsem se rozhodl, že na to nebudu tlačit a že udělám ještě jednu učebnici. A pak jsem k tomu udělal ještě online kurz a tohle, takže proto vlastně jsem chtěl nejdřív dotáhnout všechny tyhle věci a pak jsem už se těšil na to, že natočím konečně to album.
0: Album, o kterém si dnes na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí povídáme, 2 mouchy 1 ranou. Mým dnešním hostem je písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. A my máme před sebou teď další ukázku z tvé nové desky a ta se jmenuje Člověk a Bůh.

0: Ve formě CDčka, vinilu, ale také digitálně je k dispozici nové a debutové album muzikanta Aleše Petrželi Dvě mouchy jednou ranou. Už jsme tu osvětlili, že je to debutové album autorské jako folkového písničkáře, řekněme. Už jsme si taky vysvětlili, proč Dvě mouchy jednou ranou. Ale já to teďka, já dám trošku takovou výhybku teďka na chvilku, jo. Než se zase vrátíme k Dvěma mouchám jednou ranou, když už si totiž vydal jednu desku, tak proč nevydat vlastně rovnou druhou, dokonce ve stejném roce? A mohla by se v podstatě tím pádem, potvrzuješ to rčení Dvě mouchy jednou ranou, že vydáváš dvě alba zároveň a mohla by to být Dvě mouchy jednou ranou dvě, ale není. Ty jsi vydal ještě jedno album úplně jiného typu.
1: Dobře, já jsem o tom nechtěl mluvit, jo.
0: Nechtěl. Nemusíme o tom mluvit.
1: Nechtěl, ale když už to...
0: Jenom jako zmínku.
1: Jo, když už to nakousel, jde o to, že to album je více méně, jsou to čistě kytarové skladby.
0: Mhm. Na klasickou kytaru.
1: Na klasickou kytaru, nebo já bych řekl na akustickou kytaru, jo, aby někdo si nemyslel, že jsou to jenom noty, ale jsou to skladby, protože já mám za sebou už vlastně teď čtvrtou učebnici na kytaru a vlastně jsem naplánoval, protože jsem dělal vlastně takovou tu klasickou sbírku, kde lidi si mohli předkoupit vlastně album a měl jsem tam i cenu, že si můžou koupit knížku a můžou si tam koupit potom i kytarové skladby a já jsem teďka nechtěl oficiálně to vydávat, už jsem to nestihl totiž jako vydat v dobrým termínu před létem, takže já jsem to chtěl oficiálně ohlásit až na podzim, totiž, jakože vydávám to.
0: Ono to možná spále. Tak bude, jo, ten pořad bude možná na podzim, takže
1: výborně.
0: To my nevíme,
1: výborně.
0: Takže možná je to úplně jako nejlepší načasování, jaký si vůbec můžeš přát.
1: Ano, ale já to neberu moc jako takový album, ono je to spíš nahraných, jmenuje se to 20 a je to 20 skladeb nahraných pro kytaru a k tomu vyjdou noty, takže to je taková ta moje druhá poloha, že já občas si potřebuji odpočinout od těch písniček a vezmu si kytaru a nechci v tu chvíli psát texty, protože jsem jaksi textově vypsaný, ale chci si prostě jenom hrát na kytaru a píšu ty skladby pro tu kytaru, což je taky taková jako radost, kterou mám.
0: No jsou to dvě velmi zajímavé polohy, já to říkám, protože když jsem si šel na jednu streamovací platformu pustit nové album Aleše Petrželi, tak jsem jaksi pozapomněl, že jsem měl prostě, že jsem četl někde ten název Dvě mouchy jednou ranou a dívám se, nejnovější, co mi nabídlo, bylo, říkám, aha, 20, to je zajímavý název, tak jsem se podíval na ten playlist, tak jsem si to pustil, bylo moc příjemný, vlastně jako tím, že to bylo instrumentální právě, tak to házelo úplně jinou atmosféru, no a pak jsem si nějak sedl k té přípravě teda a říkám, a teď se dívám, nové album Dvě mouchy jednou ranou, říkám, počkat, to není. A teď jsem byl trošku zmatený, víš, takže
1: ano.
0: I proto to vlastně říkám, aby se možná i posluchači třeba zorientovali, jak to je teda, že to opravdu takhle je a jsou to dvě úplně jiné polohy tvoje.
1: Ano.
0: Zároveň je velmi důležité, jak si už sám poznamenal, říct, že působíš jako pedagog, hudební, kytarový a je to vlastně velká část tvé činnosti. Ale pojďme zpátky k tomu albu, protože prezentujeme to jako tvoje album, ale nehrál si tam úplně sám, že jo?
1: Dobře, takže ono to bylo totiž tak. Dobře, tak
0: myslím tady to Dvě mouchy jednou ranou.
1: Tak ono to totiž, když je tam ta dvojka, tak ono to vznikalo na dvakrát totiž, jo. To bylo další, vlastně pořád se to k tomu názvu, tak všechno to nemohlo být, prostě to nemohlo mít jiný název. A to album se natočilo na dvakrát, protože já jsem to začal točit a tak byl takový nápad, že to natočím tak jako jednoduchým způsobem, to znamená, že jsem oslovil svého kamaráda Honzu Kálníka, výborného bubeníka, který je z Ostravska, a že to natočíme, a tak já jsem měl už v podstatě 10 písniček natočených, a měl jsem tam nějaký pracovní verze, kytary a všechno, zpěvy a tady to, tak jsme začali točit bicí a natočili jsme v takový zkušebně bicí a měli jsme z toho velkou radost a to. A bylo to víceméně jako naskoušený a já jsem to potom potřeboval jenom smíchat, to album. A tak kdo mě nenapadl? Samozřejmě, že mě napadl můj kamarád Martin Ledvina. A říkám, tak jsem mu zavolal a říkám, Martin, mám tady natočenou desku a potřeboval bych to smíchat a tady tohle a to. A on říká, dobře, ok, pošli mě jednu, dvě písničky, já se na to mrknu, uvidíme. A on to otevřel a neřeknu to úplně tak, jak on to řekl, jo, protože jsme v rozhlase, ale on řekl něco v tom smyslu, alež z toho se nedá smíchat nic, co by za něco stálo. když to řeknu tak jako slušně, jo, a říkal, přijď za mnou, já ti ukážu, jako, on se prostě na to nemohl asi dívat, jo. Já si teda nemyslím, že to bylo natočený tak špatně, jo, ale on možná i sám jako cítil z toho, že se z toho dá daleko víc jako dostat, takže mě říká, Aleš, přijeď a já ti ukážu, prosím tě, jak se to dělá, jak se to točí, tady ty věci. Což já jsem samozřejmě nemohl odmítnout, jo. To jsou taky ty nabídky, které se opravdu jako, ale to jsem vůbec neviděl, do čeho jdu.
0: Takže to je Martin Ledvina, zásadní spolupracovník, a já na to navážu. A mám takový nápad.
1: Ano.
0: Tobě tam zpívají dvě dámy na tom albu. Ano. Já už jsem zmiňoval Terezu Balonovou.
1: Ano.
0: A že si pustíme ten váš duet K neskrocení. To je pravda.
1: Ano.
0: Ale říkám si, že bychom si hned zatím, pro takové srovnání jemné, mohli pustit ten druhý duet s druhou dámou, kterou je Lucie Urbancová, a písnička se jmenuje Loď. Takže K neskrocení Aleš Petržela a Tereza Balonová, a následně Loď Aleš Petržela a Lucie Urbancová.

0: Ještě několik minut bude mým dnešním hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu písničkář, kytarista a hudebník Aleš Petržela. Stále si představujeme jeho nové album Dvě mouchy jednou ranou a teď jste slyšeli tedy, no ne, dvě mouchy, dvě zpěvačky, skvělé, ale zabili jsme dvě mouchy jednou ranou tím, že jsme si pustili dvě písničky hned po sobě.
1: Dva duety, dvě mouchy.
0: Ano, přesně tak, dva duety, dvě mouchy. A máme před sebou závěrečnou písničku, ale ještě předtím bych se tě rád zeptal na to, jak vlastně ten materiál teď hraješ živě, protože jsme se bavili o tom, že ty písničky už existovaly roky, že byly i natočeny třeba i s videoklipem, takže asi si třeba už hrál naživo, ale jak teďka jezdíš vlastně s těma písničkama?
1: Stala se ta skvělá věc, že já jsem vlastně si říkal, mě už nebaví hrát sám na tom pódiu, jo, protože já se vždycky snažím, vždycky jsem rád, když pro ty lidi je to fajn. Když jako cítím, že pro ty lidi je to fajn, lidi se baví, tak já se bavím taky. A protože jako zpívat a hrát s jednou kytarou je krásný, ale opravdu to musí, si myslím, že nevím, nechci se někoho dotknout, ale myslím, že člověk už musí mít fakt hodně známý písničky a ty lidi musí přijít na ty písničky, aby třeba ten hodinový koncert nebo hodinu a půl to bylo fakt jako dobrý s tou jednou kytarou a s tím jedním zpěvem. A já jsem mě to tak nebavil, říkal si, já bych chtěl s někým hrát a tohle. No a dal jsem se dohromady, najednou co si napsali, šli jsme na kafe a dneska už s mým spoluhráčem a výborným kamarádem a vynikajícím basistou, kontrabasistou Lukášem Hradilem. A my jsme se dali dohromady a už na první zkoušce nám to tak jako automaticky šlo, že já jsem vůbec nemusel říkat třeba, hele, mohl bys tam hrát tohle nebo jo a tohle. A bylo to tak super, že od té doby hrajeme spolu a odehráli jsme teď asi 7 koncertů a bylo to tak super, že vlastně to je ta odpověď na tu otázku. To živý podání je vlastně teďka základ. My hrajeme společně, kontrabas a kytara a máme i hosta, Helen Roghousle, což je vynikající houslistka, kterou jsem potkal díky Jirku Ondráčkovi, kterýho asi posluchači určitě budou znát. A já si hraju i v takovém triu, který on si teďka k 75 nám, to je potřeba vymazat, to číslo se neříká, tak si založil svoje trio a tam právě na housle hraje Helen a je to fantastická houslistka. A vlastně se to tak celý propojilo, že je takovej jako kdyby občasný host, takže je vlastně takový trio, takže i tohle se může stát, že když budou chtít posluchači přijít na můj nebo náš koncert, tak tam budu já, bude tam Lukáš Hradil a je dost pravděpodobný, že tam třeba bude Helen Roghousle.
0: Více o Aleši Petrželovi můžete zjistit na jeho sociálních sítích a já v tuto chvíli děkuji za to, že jsi přijel do Brna a přeju, ať se ti daří, těším se třeba někdy příště.
1: Velice rád, zdravím všechny posluchače a budu se těšit třeba na koncertě. Děkuji za pozvání.
0: Na závěr dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu si pustíme ještě píseň Rukavice. Loučí se s vámi Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Mějte se pěkně a těším se na slyšenou.

să dorm. Tolik let poté, co otevřela z okénice, stále vím, kde jsou mý starý rukavice, co upletla s mě.

0: Je 20 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas Plus, zprávy.
2: Prezident Pavel označil Rusko za hrozbu pro celou Evropu. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Šipkař Sedláček vyhrál jako první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Agresivní postoj Ruska podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy, řekl to během národního projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN vede válku v rozporu s chartou organizace i základními principy mezinárodního práva. Podle něj důsledky ruské agrese sahají i za evropské hranice.
3: Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a zejména ve státech, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin.
2: Bezprostřednost ruské hrozby podle

0: Pavla názorně ukázal i nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně míň, megawatt hodina bude stát o 50 až 160 korun víc. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
1: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmluváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
0: Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých lokomotivy narazily. Oba stroje jsou poškozené, nikdo se ale nezranil. Úřady to vyšetřují jako výtržnictví.
2: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championship v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Angličanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenboschi 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku. To je jeho nejlepší postavení v kariéře. Česká jednička má navíc jistou i účast na závěrečném turnaji série, tedy v kategorii Major Players Championship Finals. A fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
4: Nebezpečí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D10 pozorně za Mladou Boleslaví směr Turnov. Na 52. kilometru je na vozovce zvěř. Na D5 z Prahy do Plzně u odpočívky Hrudná stojí několik aut, policie a sanitka. 4. kilometr pozor dejte hlavně na výjezdu z čerpací stanice Orlen, vše je vpravo. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja je hlášená nehoda a taky zavřený levý pruh. Vypadá to, že provoz v tunelu ve směru na Troju houstne. Na silnici 16 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Sobotky se srazilo osobní auto znák. Nehoda je za dálnicí do Turnova u Olympie a blokuje jízdní pruh. Kolona se tam netvoří. A 50 z Brna do Uherského Hradiště za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Oběd se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 20 hodin 15 minut a ve večerním vysílání Proglasu vás vítá Ondřej Šidlo. Za malou chvíli můžete poslouchat radioreport s názvem Podcast Ostravsko-Opavské diecéze. Ve 20.45 budeme vysílat české vysílání Radia Vatikán a od 21 hodin vás zveme ke společné modlitbě večerní chval.
1: Posloucháte podcast ze života Ostravsko-Opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Vítám vás u nového dílu diecézního podcastu. Jmenuji se Monika Pustovková a dnes si budu povídat se známým fotografem Jindřichem Štrajtem, který začátkem září oslavil své 80. narozeniny.
2: Já jsem pořád brán jako fotograf černobílé fotky, ale to už 10 let fotím barevně, jo, taky. Svět je barevný, proč bychom ho měli dělat černobílý? Vždycky si ten projekt, na kterém pracuji, si udělám černobílou verzi i barevnou. A posuzuji, co považuji za lepší.
1: Vy totiž vypadáte jako černobílý fotograf. Celý v černém s bílými vlasy.
2: Ale dívejte se, koupil jsem si ponožky schválně barevné.
1: A pak aby... ještě nosíte tu červenou šálu, abyste to rozbil.
2: To schválně si říká, aby to nebylo jenom
1: S fotografem Jindřichem Štrajtem se setkáváme na půdě Slezské univerzity v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie. Výborně. Říkám to správně?
2: Je tak, ano.
1: Kde pracujete?
2: Od roku 1991. Teď jsem 35 let.
1: Musí se fotograf dívat na svět kolem sebe jinak?
2: Když jsem v nějaké společnosti nebo při nějaké situaci, tak já vlastně pořád fotím. I když nemám ten foťák, pořád je to hodnocení té situace, jestli mu nečvíhá něco z hlavy, nebo je. Prostě je to fotografování tak zakořeněné, ale to už je taková...
1: Profesionální deformace.
2: Přesně to se chtěl říct.
1: Stíháte počítat, kolik už máte za sebou těch výstav?
2: Ano, to vím přesně, že já jsem měl téměř 1700 samostatných výstav po celém světě.
1: Která byla nejvzdálenější? Tokio?
2: V Tokio a v São Paulo, kde přiletěla i Monika, mě zahrá na vernisáž.
1: Takže... Vaše dcera, která je flétnistka, žije v Portugalsku.
2: Ano.
1: Hudebnice Monika Štrajtová svého tátu na vernisážích čas od času doprovází. Požádala se mi, jestli by nechtěla hudebně doprovodit i tento rozhovor. A ona souhlasila. Proto budou dnes zvukové vsuvky v našem pořadu jiné než obvykle.

0: Jindřich Štrajt vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promocích v roce 1967 zamířil jako učitel na jednotřídku do Sovince, malé vesničky v Sudetech, nedaleko které vyrůstal.
1: Ten Sovinec byla zvláštní vesnice nebo místo, protože tam prakticky nic není. Zrovna když já jsem skončil, tak se tam uvolnilo to místo. A otec, tatínek mi říká, tak co, nechci si to vyzkoušet, tu jednotřídku, jak je to opravdu jiné jako práce s pěti ročníky, to jako je makačka. A já jsem říkal, dobře, tak já si to vyzkouším. Já jsem zůstal bydlet v Čechanově a každý den jsem přes les chodil jako do toho Sovince a zase zpátky. Potom, a to už jsem chodil se svojí ženou, potom jsem si vybudoval z kabinetu takový jeden pokoj, kde jsme mohli přes sobotu, neděli zůstat. Po 6 letech otěhotněla. Takže jsme se vzali. No a Agnes přišla za mnou. Teďka se narodila Monika a jak skončila mateřská, tak moje máti už v té době byla zase starostkou v Jiříkově, protože ty obce se sloučily. A tak se nám podařilo vybudovat pobočku hudební školy, kde Agnes učila děti v tom Sovinci. Z různých těch vesnic jí tam vozili děti a dnes byla taková učitelka, kterou měli ty děti hrozně rády.
0: Jenže dětí v Sovinci postupně ubylo. Proto Agnes Štrajtová přešla do hudební školy v Rýmařově a Jindřich se přesunul do nedalekého Jiříkova, kde ve škole učil i jeho táta.
1: Tatínek říká, ne, já nebudu ředitelem, běž si dělat co sám. A protože to je takové papírování, tak...
0: Takže vy jste dělal nadřízeného svému tatínkovi.
1: Takže jsme učili spolu. A to si myslím, že bylo dobrý. No a já jsem už v té době intenzivně fotil. A on to toleroval a sestra moje učila v družině. Takže jsme tam v tom Jiříkově všichni tři byli.
0: Rodinná škola u Štrajtu.
1: Ano. Řekl bych, že jsem nikdy o ničem jiném nepřemýšlel, než o tom, že bych byl kantor. Vůbec to bylo tak samozřejmě pro mě od malička. Tak jako něco podobné bylo s Monikou. Ta od 5 let věděla, že chce být umělkyně, že chce hrát.
0: Jako po mamince.
1: Po mamince. Agnes ji vedla jako od malička.
0: Takže vy jste se viděl v tom tatínkovi.
1: Já jsem měl velmi zvláštní vztah. Nás bylo 5 dětí. Otec byl takový racionálnější, bych řekl. Nikdy neprojevoval žádnou lásku nebo něco, že by mě pohladil nebo že by mi něco řekl pěkného. Takový normální chlap, jo. A takový byl i můj vztah k němu, že jsem nikdy... A můžu říct, že to mě jako hodně potom mrzelo, když odešel, že mě to dost mrzelo, že jsme... Určitě jsme se měli rádi, ale nikdy se to nedávalo najevo. Nikdy neřekl, že veselý by tvoje fotka nebo něco takového. Nikdy žádné emoce. Ale věděl jsem, že jako přišel na výstavu, ale nikdy to, jako, to zase mátí byla jako taková jako citová. Jako, bylo to tak jako vyvážené. Ale já se nedivím, bylo nás 5 dětí, takže já jsem první. Ten nejstarší a 3 už tady nejsou vlastně.

0: Jindřich Štrajt jako kantor nejen fotil, ale také fotky vystavoval. Jedna taková akce začátkem 80. let se mu ale stala osudnou.
1: Zúčastnil jsem se jedné výstavy v Praze, která ještě než byla otevřena, tak byla zavřena. Bohužel se v té době, 82, byla doba, kdy některé věci se nerady viděly, řekl bych. Ty fotografie byly zabavené a druhý den přijela policie a po 13-hodinové domovní prohlídce mě nasadili pouta a odvezli do věznice. Tak jsem prožil několik měsíců v Praze v Ruzyni. Proběhly soudy a jsem byl odsouzen za hanobení republiky a prezidenta. Tady jsem nesměl učit, tak jsem pracoval 8 let na státním statku. Potom po sametové revoluci jsem byl zase rehabilitován a nabídlo mi místo zase ve školství, abych zase se vrátil na místo ředitele, ale já jsem řekl, že už nechci učit jako na základní škole. A začal jsem učit na FAMU v Praze, na vysoké škole, kde jsem si potom udělal docenturu a 10 let jsem tam jako působil a od roku 91 učím tady taky na institutu a učím dokument.
0: Hodně se věnujete náročným tématům. Věznice, nemocní lidé, staří lidé, postižení, autistické děti,
1: bezdomovci,
0: těžké profese, jako jsou třinecké železárny, mobilní hospic.
1: A tak to já považuji za strašně důležité, protože to jsou oblasti, kterým se lidé moc nevěnují, ti fotografové teda. A právě proto mě to zajímá, že to jsou věci, o kterých se málo píše nebo málo ví. Proto mě to zajímá, nechci říct, že bych to dělal z propagačních důvodů, ale zajímá mě to, jak ti lidé tam žijí a co dělají a jak působí.
0: Co tam nacházíte?
1: Pro mě jsou nejdůležitější mezilidské vztahy. Ty hledám ve všech těch prostředích, kde fotografuju mezilidské vztahy samozřejmě a to, jak ti lidé žijí a jak se dokážou s tím prostředím vyrovnat a jako vnímají, jako pochopí a jak dokáží i v těchto těžkých podmínkách žít. A to je i pro mě velké poučení pro sebe, že to je velká úcta, velký obdiv k těmto tématům a k těmto lidem. No.
0: A říkám si, že člověk, když se s tím setká, když do toho prostředí nahlédne, tak nemůže odejít stejný. Vás to musí nějak ovlivnit přece.
1: To je samozřejmě, že proto mě to zajímá, že se jako o tom něco dozvím, o tom prostředí a ten obdiv nebo tu úctu k těmto lidem chci, aby to bylo v jejich fotek. No.
0: Dá se říct, co z těch témat pro vás třeba bylo nejtěžší?
1: Pro mě jsou všechna témata krásná. A já si vždycky se snažím tam najít to pozitivní a to krásné. Na jedné straně jsou všechna témata těžká. Opravdu těžká. Ale čím je to téma těžší, tím je víc zajímavé. A tím je to pro mě větší škola, vlastně větší škola

0: Práce na státním statku v Rýžovišti měla být pro Jindřicha Štrajta za trest. Jenže nebyla. Při práci měl možnost dokumentovat to, co ho nejvíce zajímalo. Život na vesnici.
1: Pro mě ten státní statek byl rájem, protože já jsem tam byl jako dispečer. Byl problém jako do toho Rýžoviště dojet ze Sovince. To jsem musel ráno asi ve 4 vstávat, jít pěšky do sousední vesnice a autobusem strašnou oklikou před Rýmařov dojet do Rýžoviště. No a tak jsem pracoval na tom statku, v té smlouvě, kterou se mnou udělali, jsem měl, že budu dokumentovat život z toho statku.
0: Takže vám dali fotoaparát do ruky. Ne,
1: ale to trvalo jenom asi 2-3 měsíce, když to STB zjistilo, tak mě museli přepracovat smlouvu. To fotografování, že tam nesmí být.
0: Ale stejně jste fotil dál.
1: Fotil se pořád. A byl jsem takového ředitele, který to toleroval. Měl jsem teda 2 chlapy, kteří mě hlídali na tom statku, co kde jsem a co dělám a tak dále a kde fotím. A hlásili to řediteli a tak. A ředitelovi to bylo jedno, ale pořád jsem byl pod dohledem z tebe. Odposlouchávali telefon, tak jak to bylo v té době. Nesměl se vystavovat teda. Když jsem třeba poslal někam fotky, tak tam nedošly, protože už byly zabaveny na poště. Ale intenzivně jsem fotil. A to bylo pro mě nejkrásnější, nejšťastnější období. Tam jsem měl na tom statku, na tom ředitelství velkou nástěnku, kde jsem ty fotky publikoval na té nástěnce. Lidé si je rozebírali, takže oni ani nevědí, co mají doma. Takže...
0: Vlastně jste byl na té vesnici šťastný. Fotoaparát jste měl, fotit ano. Jste mohl.
1: A to bylo pro mě nejdůležitější. Vůbec mi nevadilo, že se nevystavoval. A dělal jsem ty fotky pro ten statek. Mě nikdo neříká, co mám fotit nebo co nemám. A samozřejmě, že tím, jak jsem byl sledován, tak... Ředitel řekl, tak Jindro, oni mu to samozřejmě hlásili. Teď si dej týden volno a potom si dělej, co chceš zase. Tak jsem měl takového benevolentního ředitele.
0: Při rozhovoru s fotografem jsme se samozřejmě nevyhnuli prohlížení knih a katalogů s fotkami. A ukázalo se něco, co mi, přiznávám se, doteď nedocházelo. Že za každou fotografií se skrývá lidský příběh.
1: Tady ta Romka byla těžce nemocná s rakovinou. A to se mi líbilo, že celá ta rodina se o ní starala, takže ona nebyla chvilku sama. Je vždycky tam někdo z té rodiny byl, aby prostě ten konec jako prožila v takovém jako společenství vlastně.
0: Takže to je katalog s láskou.
1: To je s láskou se to jmenuje. No.
0: Pro lomouckou neziskovku nejste sami.
1: Jo, nejste, jo, přesně tak. Toto byl silný příběh. Toto byl člověk, který ve 20 letech se oženil tady s tou paní. A on byl takový rocker, jo, takový jako tvrdák. A měli spolu 2 děti. Po 20 letech se rozhodl, že od ní odejde. Tak se rozvedli. A on žil teda takovým jako tím rockerským způsobem. A po 20 letech zjistil, že má rakovinu a tak se zase k ní vrátil. A ta žena ho přijala a řekli si, že se znovu vezmou. Šli na úřad a tam na tom úřadě jim řekli, že mají na 2 měsíce jako zadané termíny. A on říkal, víte, já už to 2 měsíce nevydržím. Tak ta úřednice řekla, tak my k vám přijdeme domů. A toto je vlastně svadební fotografie. Ona se oblíkla do svadebního, on taky si vzal černé šaty. No a proběhla svatba a toto je vlastně ta svadební fotka, jako jaká. No a asi za 14 dní odešel.
0: Vy jinak svatby asi moc nefotíte.
1: Ne, vůbec nefotí svatby. To je opravdu výjimečné. Toto bylo taková tragická, bych řekl, opravdu krásná holka, něco kolem 30, rakovina. Toto je fotka, která vznikla, že ji navštívil její přítel. No a potom ona za pár dnů zemřela. A ten kluk za mnou přišel a říká, víte, já jsem tak šťastný, že mám tu fotku, že vlastně to byla poslední příležitost se s ní rozloučit. No.
0: Já jsem si říkala, jak ti lidé to vlastně vnímají, když jsou to fakt ty poslední dny, někdy hodiny, jestli vůbec ten fotograf tam jako neruší při těch intimních chvílích.
1: Tak se podívejte na mě, no já jsem jednotka naivity, takže...
0: Ale zpětně teda z toho mají ti lidé vlastně radost, nebo mají nějakou vzpomínku?
1: Mají, ano. A právě proto si myslím, že ta fotografie je způsob, jak to zaznamenat a jak to zůstane. Jak zastavíme ten čas vlastně trošku.

0: Je to jiné pozorovat tu blížící se smrt skrz hledáček fotoaparátu, a než když ji máte blízko sebe.
1: Víte, já se hodně nakoukl na tu smrt, ale samozřejmě, že když fotíte tu smrt, jako tak, ať chcete nebo nechcete, prostě prožíváte něco a setkáváte se s tím obrazově, nebo jako v tu chvíli musí člověk jako jinak to vnímá. Než to. A teď, když mě odcházela moje žena, já jsem jí měl 8 let v různých zařízeních a jsem jí denně navštěvoval. Potom, když už odcházela, tak jsem si řekl, že s ní budu prostě 24 hodin, až opravdu odešla. Chtěl jsem s ní zažít až do toho absolutního konce. A to byl pro mě zvláštní zážitek, kdy, ať chceme nebo nechceme, všichni se bojíme smrti. A já jsem najednou zjistil, že ta smrt je krásná. A já jsem si to prožil a jsem si říkal, a teď už se nemusím bát. No si nedajte představit, jak je to krásný zážitek. A najednou jsem si říkal, že ta smrt je radost. Je to vykoupení a je to zase jiný způsob žití vlastně. A tak jsem byl hrozně vděčný za tu sekundu, kdy jsem, a kdy ani nevíte, to je prostě, ona žije a teď najednou jako odejde a je v takovém klidu a takovém jako zvláštní situace, nebo zvláštní, že ta hranice mezi tím životem a smrtí je tak křehounká. Asi to není vždycky, že? Ale to, co jsem zažil, tak pro mě bylo krásné nakonec.
0: Dá se na tu smrt toho nejbližšího člověka připravit?
1: Nedá. Ne, ne. To nikdy nevíte, jak to, kdy to přijde, jak to přijde. Když žijete s tím člověkem 60 let, jo, a nejhorší je, a to si ani člověk možná v tu chvíli neuvědomuje, že už ho nikdy v životě neuvidíte, nebo nepotkáte ho. A teď se mi právě stává to, že jsem sám doma a najednou jako čekám, že přijde z kuchyně, jenom je zavolá, že pojď k večeři, nebo něco takového, jo, také. A je to strašně zvláštní, je takový, nebo se vám o ní zdá, že?
0: S dcerou Monikou jste hodně v kontaktu, i když vlastně žije v Portugalsku.
1: S Monikou si každý den voláme. A Monika je jako mimořádná, mimořádný člověk, lidský i hlavně hudebně, teda je jako opravdu hvězda, kdy je zvána na ty nejvýznačnější koncerty na vině. Zvlášť v tom Portugalsku má neuvěřitelné postavení. Prostě opravdu hvězda.
0: A
1: v mých očích velká hvězda, protože ona nehraje jenom, jako, aby to zahrál, ale ona hraje srdcem. A to je prostě, to je to.
0: Vy taky nefotíte, abyste to vyfotil, ale fotí se srdcem.
1: No, tak to máme asi stejně. No. Tím se ona liší od všech těch hráčů. To, když slyšíte její skladbu a slyšíte někoho jiné, tak to je úplně o něčem jiném. No.

Pokud vás povídání s Jindrou ze Sovince, jak se mu někdy přezdívá, nalákalo podívat se na jeho fotografie, máte v současnosti několik možností. Například v Muzeu umění v Olomouci, kde je výstava k jeho narozeninám otevřená do 18. října, anebo na hradě Sovinci, kde si Štrajtovy fotografie můžete prohlédnout do 1. listopadu. Mějte se krásně.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. září.
1: Otázky lidského pokroku, poznání Boha a tajemství vtělení byly tématem další z katechezí papeže Lva věnovaných dokumentům druhého Vatikánského koncilu.
0: V pozdravech při audienci papež připomněl zítřejší beatifikaci amerického biskupa Fultona Sheena, nového patrona katolických médií.
1: A po stručném přehledu hlavních zpráv si připomeneme otce Pia z Pietrelcíny ve slovech Jana Pavla II.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
1: Lev 14. při generální audienci v cyklu katechezí věnovaných dokumentům druhého Vatikánského koncilu, konkrétně pastorální konstituci Gaudium et Spes, připomněl, že člověk a Bůh nejsou protihráči ani co se autentického lidského pokroku týče. Naopak vyzdvihl důležitost přesahu člověka a jeho naplnění v Božím plánu, především v souvislosti s Kristovým vtělením, v němž všechno stvoření nachází svou plnost.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Pokračujeme v naší sérii promluv, v níž se zabýváme pastorální konstitucí druhého Vatikánského koncilu Gaudium et Spes a dostáváme se ke třetí kapitole první části, která nese přitažlivý titul Lidská činnost ve světě. Základní otázkou tedy je, jakou hodnotu má lidská činnost v tomto světě, tedy i technický, sociální a vědecký pokrok. Můžeme si připomenout, že necelé 4 roky po zakončení koncilu v noci z 20. na 21. července 1969 poprvé vstoupil člověk na povrch měsíce. Lidská bytost, stvořená k Božímu obrazu a podobě, je aktivním hráčem pokroku. Obdařená svobodou a rozumem, rozšiřuje své poznání a přispívá tak k pokroku celé společnosti. To můžeme zřetelně vidět, uvážíme-li, jak se zlepšily životní podmínky během několika generací. V důsledku tedy říká tato konstituce mnoho dobrého, co kdysi člověk očekával především od vyšších sil, dnes si už opatří vlastním přičiněním.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico.
1: Někteří myslitelé proto prohlašovali, že vědecko-technologický pokrok oslabí vztah s Bohem, nebo dokonce učiní zbytečným. Někteří pokládali pokrok za cosi přímo v rozporu s křesťanskou vírou. Tento názor podnítil změnu v úhlu pohledu současného člověka na svět ve srovnání s předchozími epochami. Tento předsudek, především v části západní kultury, která ztratila své vazby na zjevnou pravdu křesťanství. V postkřesťanských humanistických představách byli člověk a Bůh mylně představováni jako sokové, aby se člověk ujistil ve svém poznání, své svobodě a svém pokroku, musel by se člověk vymanit z Božího područí. V důsledku však platí, že odmítneme-li vztah s Bohem, ztratíme také možnost zaručit přesažnou hodnotu lidské osoby. Toto je drama ateistického humanismu, které tak dobře popsal důležitý teolog druhého Vatikánského koncilu Henri de Lubac.
0: Koncil chce nabídnout jasnou odpověď. Gaudium et Spes prohlašuje. Pro věřící je jisté jedno. Lidská individuální i kolektivní činnost, neboli ono nesmírné úsilí, jímž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, uvažuje-li se samo o sobě, je ve shodě s Božím záměrem. Křesťany proto, pokračuje konstituce, vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a silou, a Boží moc, jakoby rozumný tvor byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidstva jsou znamením Boží velikosti a plodem jeho nevýslovného rozhodnutí. Stručně řečeno, Bůh do rukou člověka vložil stvoření in statu vie, tedy na cestě, ve stavu růstu, aby je dovedl k naplnění prostřednictvím své uvážlivé činnosti.
1: Zde také nacházíme důležitý odkaz na tajemství vtělení, lidství a spolu s ním práce, pokrok a autonomie stvořených skutečností není nutně pohlceno nebo zničeno při setkání s Bohem. Naopak, dochází své plnosti a nadále existuje v Kristu jako svobodné a činné. Právě v něm skutečně nachází plnost pravdy a svobody. Také při slavení Eucharistie je plod lidské práce, zastoupený chlebem a vínem, každodenně kladen na oltář, aby se proměnil v Kristovo tělo a krev. Z této perspektivy vyplývá důležitá pravda. Aby se člověk mohl setkat s Bohem, nemusí proto opouštět své pozemské zaměstnání. Naopak, může v plnosti prožívat své vlastní povolání, dobře vykonávat svou každodenní práci a posvěcovat ji. Křesťané jsou jako všichni ostatní lidé zapojeni do budování lidské civilizace, přičemž poukazují na konečný cíl všech věcí, totiž na setkání s Bohem, a připomínají ho těm, s nimiž sdílejí dobrodružství pokroku, vědy a života.
2: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo.
0: Pozemský pokrok je pochopitelně třeba dobře rozlišovat od rozvoje Kristova království. Koncil k tomu prohlašuje: tento pokrok má pro Boží království veliký význam, pokud přispívá k lepšímu uspořádání lidské společnosti. Všechny tyto dobré plody přírody i našeho přičinění, které jsme v duchu Páně a podle jeho příkazu zde na zemi rozmnožili, potom opět nalezneme, avšak očištěné od každé skvrny, ozářené a přetvořené. A konečně mějme na paměti, že technický a vědecký pokrok, má-li se stát pokrokem autenticky lidským, totiž pokrokem každého jednotlivce a všech lidí, musí být protchnut a veden láskou. Jedině takto může být stále ve službách ochrany lidské důstojnosti a zlepšování životních podmínek všech lidí, především těch nejvíce znevýhodněných. Milí bratři a sestry, druhý vatikánský koncil nás zve, abychom se dělili o svůj chléb vědění a poznání, aby tak každý člověk a každý národ mohl rozvinout svůj potenciál, takže budeme moci všichni společně s Boží pomocí vytvářet lepší budoucnost.
1: To byla promluva papeže Lva při generální audienci. V pozdravech a apelech pak svatý otec připomněl blížící se Světový den migrantů a uprchlíků, který letos připadá na neděli 27. září. Moje myšlenky směřují k migrantům, uprchlíkům a zvláště k nezletilým, kteří jsou nuceni opustit svou vlast. Děti a dospívající jsou nejzranitelnější. Často prožívají nevýslovné utrpení, násilí, mučení, vykořisťování, traumatické podmínky a nezřídka přicházejí o život na migračních trasách. Apeluji na odpovědnost všech, ať se každý zapojí do života těchto mladých lidí, kterým je třeba stále poskytovat ochranu a péči.
0: V promluvě k anglicky mluvícím poutníkům připomněl papež zítřejší beatifikaci Fultona Sheena, amerického biskupa, který zemřel v roce 1979 a je považován za nového patrona katolických médií. Zítra bude v St. Louis ve státě Missouri blahořečen ctihodný Fulton Sheen. Kéž příklad a přímluva tohoto zbožného biskupa, známého svou evangelizační činností prostřednictvím médií, inspiruje i mnohé další k hledání nových cest k šíření poselství evangelia s radostným nadšením.
1: Na závěr papež vyzdvihl osobnost otce Pia. Církev dnes slaví liturgickou památku svatého Pia z Pietrelcini. Ať je jeho svědectví víry a lásky pro každého z vás pozváním k neustále důvěře v Boží dobrotu a milosrdenství.
0: Další zprávy. Měsíc říjen zahájí papež Lev XIV. Společnou modlitbou s dětmi z římských škol a farností. U Lurdské jeskyně ve vatikánských zahradách začne 1. října v 17 hodin modlitba růžence, v níž se ke svatému otci připojí na 1000 dětí. Zahájí tak společně akci Milion dětí se modlí růženec, kterou již více než 20 let organizuje papežská nadace Pomoc trpící církvi.
1: Smíření nevychází ze zapomínání na minulost, ale ze schopnosti postavit se k ničelem v pravdě, s odvahou a důvěrou a otevřít se upřímnému dialogu, řekl arcibiskup Paul Richard Gallagher během setkání na polském velvyslanectví u svatého stolce u příležitosti prezentace knihy o polsko-německém smíření po druhé světové válce. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy zdůraznil, že historická slova odpouštíme a prosíme o odpuštění, zní dnes obzvláště silně a aktuálně. Publikace, jejíž název opakuje slova historického poselství, které v roce 1965 adresovali polští biskupové německým biskupům, je výsledkem vědecké konference,

0: Cavadini je uznávaným odborníkem na patristickou teologii se zvláštním zaměřením na myšlení svatého Augustína a v minulosti působil také jako ředitel McGraffova institutu pro život církve. A na závěr vám přinášíme slova Jana Pavla II., která pronesl při beatifikační mši svatého otce Pia 2. května 1999. Kdo se vydal do San Giovanni Rotondo, aby se zúčastnil jeho mše, požádal ho o radu nebo se vyspovídal, spatřoval v něm živý obraz trpícího a vzkříšeného Krista. Z tváře otce Pia zářilo světlo vzkříšení. Jeho tělo, poznamenané stigmaty, ukazovalo na hluboké propojení mezi smrtí a vzkříšením, které je znamením velikonočního tajemství. Otec Pio z Pietrelcine obzvláště hluboce prožíval sdílení Kristova utrpení. Jedinečné dary, kterých se mu dostalo, a vnitřní i mystická utrpení, která je provázela, mu umožňovaly prožívat hlubokou a neustálou zkušenost pánových utrpení v neochvějném vědomí, že Kalvárie je hora svatých.
1: Calvario è il monte dei santi.
0: Jestliže boží prozřetelnost chtěla, aby působil, aniž by se kdy vzdálil ze svého kláštera, takřka zakořeněný u paty kříže, není to bez významu. Božský mistr ho jednoho dne, v době zvláštních zkoušek, utěšil slovy, že pod křížem se člověk učí milovat. Ano, Kristův kříž je svrchovanou školou lásky, ba dokonce samotným pramenem lásky. Očištěna bolestí, láska tohoto věrného učedníka přitahovala lidská srdce ke Kristu a k jeho nároky kladoucímu evangeliu spásy. Od mikrofonu zdraví
2: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Dnes je 23. září, památka svatého Pia z Pietrelcíny, kněze. Hymnus, krátké čtení, antifona ke kantiku Panny Marie a prosby budou ze společných textů o duchovních pastýřích ve starším vydání na straně 1727 nebo v novějším vydání na straně 1946. Ve starším je to strana 1727, v novějším vydání 1946. Antifony a žalmy jsou z prvního týdne žaltáře, starší vydání tamto najdete na straně 868 nebo v novějším vydání strana 973. Ve starším 868, v novějším potom 973. Závěrečná modlitba je z památky, ve starším vydání na straně 1726 nebo v novějším vydání 1717. 1726 ve starším, v novějším 1717. Modlit se dnes s vámi budou Ondřej
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Nejvyšší kníže pastýřů, budíš od nás veleben. Buď, Pane, svých služebníků mezi námi vyvýšen. Tobě je Otec darem dal, ty jsi je ve své účastenectví.

0: vzal, tak otce oslavoval.
1: Oblékal si v spravedlnost zákona duchovního, ve všelikou dokonalost svou také otce svého, by lidu věrně sloužili, vůli otcovu plnili, tvým vzorem se řídili.
0: Naplnil si statečností, by se mocných nebáli, moudrostí, bohu věrností, by horlivě kázali, zlého se vyvarovali, tebe vždy následovali, v tebe pevně doufali.
1: Modlitbou si je posvětil i všechno dílo jejich, vše si krví svou spečetil, když umřel za jejich hřích, v smlouvě nebe je postavil, věrnost božím osvědčil, odplatu zabezpečil.
0: Tam jsou šťastní tvoji věrní, kde takové sluhy máš, že tebe v nich vždycky vidí a ty se jim v nich dáváš. Přešťastní ti služebníci, lidu v dobrém pomocníci, vůdcové nebloudící.
1: Budiš tobě chvála, Kriste, že s námi vždy zůstáváš a jako dříve sluhy své, tak i nyní nám dáváš. Tobě za to děkujeme, v nich my tebe přijímáme, to vše k tvé cti a slávě. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál.
0: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl.
1: Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé klopítají a klesají.
0: I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce. Když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.
1: Jedno od Hospodina žádám a potom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.
0: Abych požíval Hospodinovi něhy a patřil na jeho chrám.
1: Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, v ukrytu svého stanu mě schová, na skálu zdvihne.
0: Nyní se zdvíhá má hlava proti nepřátelům, kteří mě obklíčují.
1: Oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, budu zpívat a hrát Hospodinu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál.
1: Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou.
0: Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Smiluj se nade mnou, vyslyš mě.
1: Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. Hospodine, hledám tvou tvář.
0: Neskrývej svou tvář přede mnou. V hněvu neodmítej svého služebníka.
1: Ty jsi má pomoc, nezavrhuj mě. Neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli.
0: I kdyby mě otec s matkou opustili, Hospodin se mě ujme.
1: Pouč mě, Hospodine, o své cestě. Veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům.
0: Nevydávej mě choutkám mých protivníků. Vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.
1: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
0: Důvěřuj, Hospodina, buď silný. Ať se zmuží tvé srdce, doufej v Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: On je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo. On má ve všem prvenství. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Vaše duchovní představené vybízím, já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Paste Boží státce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně, ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte státci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

0: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně.
0: Miluje své bratry
1: a modlí se za ně.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Dobrý pastýř dává život za své ovce a modlí se za ně. Svatý Pius je ten věrný a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával pokrm života.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhledl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Pius je ten věrný a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával pokrm života. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně prosme. Pane, dej spásu svému lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopust, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Schromáždí zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu. A také ti, Pane, svěřujeme všechny politiky, kteří právě v těchto dnech jednají na valném shromáždění OSN v New Yorku. Pane, dej spásu svému lidu. Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš hvězdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí. Dopřál jsi mu sdílet bolesti tvého syna na kříži a skrze jeho službu jsi rozmnožoval podivuhodné skutky svého milosrdenství. Na jeho přímluvu dopřej i nám, ať jsme po celý život spojeni s Kristovým utrpením a smrtí a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 21 hodin 15 minut a po večerních chválách jsme pro vás na Proglasu připravili pásmo klasické hudby. Jako první uslyšíte nešpory se zhudebněnými žalmy, Vespere cum ordinaris psalmis, od Jana Josefa Ignáce Brentnera. Skladby zazní v podání souboru Ensemble Inégal, doprovází Prague Barok Solist, diriguje Viktor Adam.

Poslouchali jsme Nešpory se zhudebnělými žalmy, Vespere cum ordinaris psalmis od Jana Josefa Ignáce Brentnera. Skladby zazněly v podání souboru Ensemble Inegal, doprovázel Prague Baroque Solist, dirigoval Viktor Adam. Jako další uslyšíte tokátu quattro verzi E canzona in D od Domenica Cipolliho, solo zahraje Martin Poruba na varhany.

0: Vyslechli jsme tokátu quattro verzi e canzona in D od Domenica Zipoliho. Solo zahrál Martin Poruba na varhany.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí. Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dnes poprvé ve čtení na pokračování otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Knihu čte sám její autor. Z knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

je mlhu z ptačích stop a oblečený do dešťů a listí, do vůní dřev a starých pověstí, se jako buřňák vrhá za kořistí a čechrá trávu na korunách rozeklaných zdí.

V následujících chvílích je pro vás připraven cyklus Na stole je téma, ve kterém pohovořil Martin Holík s výraznou postavou veřejné sféry s Janem Grolichem.

0: Milí posluchači, vítejte v cyklu pořadu Na stole je téma, dnes s Janem Grolichem. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Prosím tě, ty pocházíš z Velatic a pro nás Brno město a Brno venkov jsou vesnice okolo Velatic jako Pošukov, Pozořice, Šumice, Kovalovice. Není ti líto, že Velatice netvoří čtveřici, jako že by to bylo Pošukové?
1: To mě nenapadlo nikdy, ale myslím si, že ten Pošukov stačí a mezi náma a Pošukovem jsou ještě další dvě obce, takže my už jsme jako trošku, jako patříme tam do té oblasti, ale jsme trošku už jako vzdálenější. Ale mikroregion obcí, tak s těma třema obcema tvoříme.
0: Uh-huh. A jezera to je součást...
1: Pozořic.
0: Pozořic, jasně. No, ty jsi rozený v roce 84 a jsi stále životně ve své oblasti.
1: No, já tam žiju celý život, narodil jsem se ve Velaticích a celou dobu jsem tady bydlel, teď tam taky s rodinou bydlíme, takže počítám s tím, že to je v podstatě na celý život, no.
0: No, a takže základka tam?
1: My, co se týká základní školy, tak my máme Spádovou v sousední obci Mokrá Horákov, my už tam jako dlouho školu nemáme, takže jsem byl tam a po základní škole jsem šel na Bigy. Vlastně ještě v době, kdy vy jste byli taky na Bigy, tak jsme vlastně byli spolužáci, dá se říct.
0: My jsme se potkávali na chodbách, o přestávkách, ale my jsme se vám studentům snažili vždycky vyhnout a když jsme šli na oběd, tak jsme úplně přesně věděli, bacha, za 3 minuty bude zvonit, takže za 3 minuty už bude pozdě, protože půjde v podstatě o život, že v tom, jak to tam poběží k těm výdejním pultům. Ano, tak jsme se tam potkávali. No, teď je tam v tom zadním traktu, jsou tam školka. A myslím, jaké odborné učebny.
1: Tak.
0: No, paráda. No a jaké bylo další tvoje směrování, takhle střední a...
1: No, když jsem byl na střední, tak jsem potom chtěl jít na práva, tam jsem se první rok nedostal, takže jsem rok studoval státní jazykovou školu angličtinu. Udělal jsem si nějakou zkoušku z angličtiny a potom už jsem studoval na právech a tím jsem to vlastně studium zakončil a od té doby jsem už nějakým způsobem v úvozovkách jenom pracoval. Už během studií a potom i krátce po studiích jsem dělal v advokátní kanceláři, takové větší, co měla pobočku tady v Brně a během toho se naskytly volby a já jsem kandidoval na starostu a z hodou okolností jsem se tím starostou dokonce stál hned v těch prvních volbách ve 26 letech, takže jsem ještě svou koncipientskou praxi dokončoval ještě jako starosta, potom jsem složil advokátní zkoušky během starostování a od té doby vlastně jsem, dá se říct, v té regionální politice. No.
0: Takže většina radních byla starších než jejich starosta?
1: No, já si myslím, že asi všichni. Já si myslím, že všichni, možná jeden kluk tam byl o rok, o dva mladší než já. No,
0: a to dost drsný teda.
1: Jo, tak vtipný bylo, a vždycky jsem říkal, že třeba můj jako největší opozicí byl můj otec zastupitelstvu, jo, protože vlastně kandidoval se mnou a teď nevím, jestli 2 nebo 3 volební období tam byl, kdy já jsem byl starosta a tam jsme řešili spoustu věcí potom ještě i doma nebo na nějakých jako setkáních. Já to říkám spíš jako s nadsázkou, protože jsme tam vždycky měli ty vztahy skoro celou dobu naprosto jako přátelský v rámci té vesnice a zastupitelství.
0: No, ale jediný on mohl někdy říct synu, tohle není dobrý nápad.
1: Ne, tak spíš tu zpětnou vazbu od toho otce berete trošku jinak, než od standardního zastupitele, takže to bylo takový jako ano. Spíš úsměvný. No.
0: Ano. A tvoje žena Magdalena má nádherný podnik, Picnic Box v Björnsonově sadu. My jsme říkali na vyhlídce, tam jsme chodívali s kočárkem, jsme tam chodívali a bez kočárku. To je naše oblast, já pocházím z Kotlářské a tady ze Žabin úplně na začátku života. A tam teda je, hrozně rádi tam chodíme, akorát, že tam jsou samí právníci, protože ti, když se vyhrnou z té budovy vedle, tak je tam dlouhá fronta.
1: No, ono podle mě je tam možná víc než právníků, tak je tam borců ze stavárny, protože když tu kavárnu se chtěli, nebo ty prostory, ono jsou to vlastně z kontejnerů poskládaná taková kavárna, tak když se to chtěli pronajmout, tak ten business plán, co jsme si kreslili na papír, tak bylo o tom, že právě studenti práv po cestě do školy nebo ze školy si budou chtít dát dobrý kafe a ono to nakonec živí víc studenti ze stavárny, kteří tam jdou na pivo. A určitě jsou to i právníci, ale hodně tam chodí i ze stavárny. kavárny a hodně tam chodí maminky s dětma přes den.
0: A je to teda krásné místo, ono vlastně ještě před 100 lety to bylo konec Brna a vím, že tam ten stavitel slavný, co postavil Konečného náměstí, to jsou ty domy.
1: Ty voly, vím, že tam je.
0: Ano, to jsou ty domy, které proslavili a tam právě byla velká výletní restaurace a odsud ti návštěvníci té restaurace, to bylo vlastně v dnešní právě té fakultě, co jsou ty veliké slavnostní domy, bylo vidět vlastně až na hády a bylo vlastně prázdno. A po revoluci, teda po první válce, tam vlastně byly ty lazaretní baráky, kde byly teda váleční invalidé, takže to bylo taky těžce zkoušené místo. Tivoli, teď to mě vypadlo, to bylo jedno z mála, my jsme si říkali, že to určitě nějaké sprosté slovo, které můžeme říkat, Tivoli. Nádherné stavby. No a máte synka?
1: No, máme syna 8 let, teď nastupuje do druhé třídy, tak jsme rádi, že po prázdninách zase ženě trošku rozvolnili ruce, ale teď zrovna zase plánujeme, ona hlavně kroužky a je to v dnešní době trošku celkem jako náročný i s tím jako jedním dítětem, tak zrovna jsme se o tom bavili na jedné teďka debatě, kde jsem byl, že to rodičovství mě přijde teď jako mnohem víc náročný, že my jsme dřív byli vypuštěni z baráku a našli jsme za barák hrát fotbal a bylo to naprosto běžná věc, nebo když jsme začali hrát fotbal tady v sousední obci, tak jsme tam jezdili na kole a zase to byla úplně běžná věc a dnes je naopak naprosto běžný, že na všechny ty koníčky, zájmy, ty rodiče a jsou to často matky, ty děti vozí kvůli bezpečnosti a tak a je ten standard v tomhle někde úplně jinde a zabírá to strašnou spoustu času, no, takže velký respekt ke všem, co tohle zvládají. No.
0: No, já jsem se ptal, když se církev rozhodla stavět tu základní školu tady dole na Jánské Novobranské Brně, jak tam budou právě rodiče dovážet a tak říkali mi hnedka, jo, to jsme domluvili s magistrátem, že by byla výjimka od 7.00 do 7.50 nebo tak nějak, že by tam mohli najíždět měnickou bránou právě. No, je to náročnější.
1: No, tak ve městě určitě funguje městská hromadná, ale bavili jsme se taky s otcem biskupem, protože jsme se o tom projektu bavili a teď jsme na to schvalovali i nějakou dotaci na tu první etapu, tak víme, že tam určitě budou jezdit i ze širokého okolí, jako věřím, že o tu školu bude zájem. No.
0: Jezdíš Šalinou jak často?
1: Poměrně málo, já se přiznám na rovinu, že jezdím do práce z práce autem a já mám spoustu schůzek tady po Brně, jako v blízko centru, blízko Žerotinova náměstí, kde máme krajský úřad, takže tam chodím pěšky a občas jenom když nestíhám, tak jako jsem teďka nestíhal, tak se nechám hodit řidičem, ale třeba naspátek už se projdu, takže Šalinou jezdím, ale málo, párkrát do měsíce.
0: Co řekneš o městské hromadné dopravě města Brna a co o JMK?
1: Tak za mě jako městská hromadná doprava funguje dobře a teď tady jsme měli jednu známou, která u nás přespávala a bavili jsme se o tom, jak jako jednoduchý to kupování těch lízdenek tady vlastně je přes tu platební kartu, že když sem přijedou jako lidi z cizího města, tak jsou vlastně nervózní z toho, jestli si to vlastně koupili nebo ne, protože to přišlo strašně moc jako jednoduchý a mysleli si, že to ještě nedotáhli ty kroky, takže toto si myslím, že jako opravdu na velice dobré úrovni, to se nám začíná postupně právě propisovat i do té krajské dopravy, že to taky jako zjednodušujeme a vždycky je co zlepšovat a každý rok řešíme s nějakými starosty nějaké lepší spojení do těch měst kolem Brna a ne vždycky jde víc tříc, protože to je celkem složitý to naplánovat, ale byli jsme vlastně první kraj, který takovouhle dopravu zavedl a postupně to přebírají ostatní kraje, třeba jižní Čechy to zaváděli až letos, jo, takže to, že tady takovýhle dobrý systém máme, jsme byli my jako Jihomoravský kraj a Standa Juránek, v tom jsme byli jako průkopníci, já jsem za to rád a ono často si na to občas lidi stěžují, že něco nepřijede autobus nebo že by měl být líp naplánovaný, ale když to srovnám kdekoliv se zahraničím, tak si myslím, že obecně jako Česká republika v tom jsme strašně moc daleko, ať už spolehlivost těch spojů, tak četnost těch spojů jako nesnese srovnání se světem a vůbec jako tady v Evropě. Městský hromadný dopravy jsou dobrý jako všude, ale ty meziměstský si myslím, že to máme jako dobře vychytaný. Ale je to zlepšovat pořád, to jako samozřejmě.
0: No, jako brněnský patriot jsem nadšen. Mm. Teďka jsme byli s kněžími na rekolekci na Brněnské přehradě, kdy jsme se pronajali parník. Mm. A tak to opravdu, my si tak zamáváme s panem kapitánem a známe se křestním jménem. Mm. A přijde nás pozdravit náčelník přístaviště. Jo, a je to takové, a paní, když jsem napsal mail, jestli mají na které palubě 230 voltů, nesl aparaturu, tak napsala, a my se také těšíme na vaši rekolekci. Máme zásuvky, ale jenom dole. Jo, a tak jsme to zvládli, takže já jsem patriot. My máme teda výhodu možná tou geografickou, že to krajské město leží uprostřed regionu, takže to může být jakoby hvězdice, že jo. Jasně. Což třeba na Vysočině nemají.
1: Jo, jo, jo, je to každý kraj má samozřejmě svoje, ale já to beru jako celek, jako v rámci České republiky, tak si myslím, že to máme jako nastavený tohle fakt dobře a že nám to řada zemí může závidět přesto, že bychom si někde představovali jako ještě lepší to spojení. Já vím, že to není vychytaný do detailů úplně všude, tak si myslím, že to fakt je na velmi vysoké úrovni.
0: Co jsi četl za mladá?
1: Tak za mladá já jsem teďka synovi dočetl první díl Harryho Pottera, zrovna dneska máme naplánované, že si se stavíme do knihovny pro dvojku, takže toto jsem určitě četl a já bych řekl takové ty klasiky, jako Pán prstenů, Hobbit a tyhle věci jsem četl za mladá určitě několikrát a jsou to knížky, které musím zmínit jako na prvním místě. Teď mám třeba rozečtenou ale knihu Sudecký dům od spisovatele Javurka a tu už čtu.
0: To je těžká věc.
1: Druhý díl. Jo, ale je to psaný velice dobrým jako způsobem a mě tady ta tématika je poměrně blízká a i vlastně vzhledem k tomu, co se dělo letos tady kolem sudetoněmeckého sjezdu, tak jsem si to chtěl načíst, i když je to román a není to jako podle jako nějaká jako popis skutečné události, taky mi to téma poměrně blízký a celkem mě to chytlo, takže to mám rozečtené teď.
0: A z češtiny na Bigi jste měli...
1: Tyjo, já si pamatuju paní profesorku Malou, Markétu Malou, aha, která nás měla poslední 2 nebo 3 roky.
0: Čili i na literaturu. Tak
1: no. Aha, aha. No, tak... Taková mladá hnedka po škole. To jsme taky zažili právě takovou zvláštní situaci, protože jak se chodí na praxe, tak ona u nás byla na praxi na týden a samozřejmě tak jako studentka, že jo, mladí kluci, tak jsme tam řekněme mírně řečeno jako zlobili, trošku provokovali, protože když byl supl, že jo, tak to jako, jo, tak jsme si
0: to trošku užili, vlastně,
1: no.
0: Že?
1: No a potom další rok ona přišla a oznamovala nás, že nás má jako kmenová, jako na češtinu literaturu a to jsme jako...
0: Zatuhli
1: trošku, no, ale byla výborná.
0: To je výborný. No, já jenom na okraj, jak jsi to zmínil, byl jsem minulý týden s přáteli z meetingu Brno v Mnichově, přebírali tam tu evropskou bavorskou medaili svobodného státu Bavorsko a tam teda jednak ten bavorský minister pro evropské záležitosti, ale také paralelně vlastně i spolkoví ministři, asi dva, prohlásili, že byli v Brně a že to byl pro ně zázrak, že to bylo pro ně něco, na co nikdy nezapomenou. A pamatuju si, že asi o 14 dní předtím také papež Lev zmínil město Brno jako město smíření a tak si myslím, že můžeme být oba na něco hrdí.
1: Mně se vlastně nelíbilo, jak se kolem toho rozvířila ta politická debata a spousta lidí to začalo odsuzovat a najednou 14 dní před akcí jako se přijímali jako nějaké usnesení na půdě sněmovny, jakože s tím nesouhlasí a podobně. Za mě teda, když opravdu s tím nesouhlasí jako političtí reprezentanti, tak se to musí řešit půl roku dopředu, kdy se ta akce dá odvolat a nebo jako upravit, ale 14 dní dopředu už opravdu ne. Ale díky tomu, že se tyhle kroky začaly dít, tak najednou se vzedmula strašná jako velká vlna podpory jako té akce jako takové a protože vždycky tady je pochod smíření a různé ty akce v rámci meetingu Brno a musím říct, že vždycky jsem si říkal, jako na kterou tu akci jako ještě má smysl, nemá smysl, aby nám to ty lidi jako nevyčítali, protože to téma je velice citlivý, ale tenhle rok jsem věděl, že tam jako jednoznačně musí mít, že ty lidi vlastně chtějí, aby tam ty politici šli, ti, co o tom smýšlí, o tom tématu jako rozumně, takže jsem vlastně rád, že se to úplně otočilo, že i když ta vlna, která byla vlastně proti, tak zvednula obrovskou jako zase vlnu tu podporující. do které já určitě patřím a byl jsem vlastně rád, že jsem cítil velkou podporu k tomu, aby se k tomu ti politici přihlásili, že jako je naprosto normální se k těmhle věcem hlásit a prostě to smíření tady podporovat. No.
0: Já moc děkuju, že jste se o to vy vlastně jako celek a ty jako jednotlivec vlastně k tomu vyjádřili ve smyslu podpory, stejně tak teda municipalita, magistrát, to bylo velmi významné. A potom jsem potkal jednou u Otmara Olivy, kdy se odlévalo naposledy možná v jeho životě, protože už má vysoký věk, tak tam asi o půl šesté ráno přijelo asi 5 senátorů a říkám, co tady děláš, břiťo? Jo. A on říkal, no my potom jedeme do Brna, jedeme podpořit ty mítingáče, víš. Jo, tak jsem si říkal, jo, tak to je dobře uchopený. No, no, no. On říkal právě ten ministr evropské záležitosti, že vlastně bylo by marné, kdyby byla ta česko-německá deklarace, která je svým způsobem jako vynikající a podepsána tenkrát jako velmi včas. Jo, je otázka, jak by to bylo, kdyby to bylo později. Ale říkal, no ale pokud by nebyla naplňována ze spodu aktivitou občanů, lidí, jo, tak k čemu by byla? Byla by prázdná. Jo? A toto je prostě vlastně to naplnění. Takže já jsem zažil také mnoho, protože jsme tak jako hodně při sobě s nimi, to jsou naši kamarádi, skoro všichni. Právě říkali, že čekali, kdo je ještě podpoří a kdo ne a že to někdy bylo zklamání, ale někdy ta vlna té podpory byla tak nevídaná, že to opravdu jako posílilo. Takže jsem rád, že se tady dějí dobré věci. No a nevím, byl jsi na blahořečení a na bulie Václava
1: Trbovi? Jo, byl jsem samozřejmě.
0: No, tak tam jako, tam, když potom ty maminky chodili a říkali, je, oni tady mají tolik těch skákacích hradů a těch prolézaček pro děti, všecko to dělá orel. My kdybychom to věděli, tak bychom ještě řekli našim, ať se nebojí a přijedou taky. Mě to připadalo jako neuvěřitelně neokázalé, krásné, slavnostní. Jo, dokonce bych řekl, že Michael Černý mluvil česky lépe než někteří naší politici.
1: Chápu tu narážku, ne, za mě to byla naprosto výborně zorganizovaná akce, což vlastně ten člověk, když to bere jako samozřejmost, když tam přijde na to místo a všechno tam funguje, tak si to prostě v uvozovkách jenom užije, ale myslím si, že zorganizovat tak obrovskou akci jako není vůbec jednoduchý a já jsem rád, že se to našemu brněnskému biskupství a tomu týmu kolem jako povedlo tak dobře a myslím si, že to byla opravdu moc, moc pěkná akce a byla tam nádherná atmosféra. Prostě no, byla to nádherná atmosféra.
0: No to vlastně je věc celého kraje, celé diecéze. Jak vycházíte z diecézí, s jejím vedením, případně pokud je potřeba?
1: Jo, tak já si myslím, že vlastně s otcem biskupem nejde jako nevycházet v dobrým, ale se celým tím triumviátem Pavlů jsme se vlastně znali už předtím z nějakého působení, že s Pavlem Šenkyříkem pocházíme z jedné obce, takže jako tam cokoliv potřebujeme vyřešit, tak je naprosto bez problému shodou okolností. Zrovna v těchto dnech jako bude zase nějaké další jednání, protože my jako, teď zabrousím trošku do politiky, ale jaké je praktické, my jako lidovci chceme vlastně převzít od brněnského biskupství systém donátor na výběr našich jako poplatků, protože to vlastně funguje u nás úplně stejně a znám ten systém, takže jsme se s Pavlem Kavkou domlouvali, že bychom to vlastně nějakým způsobem převzali a používali to, takže tam vlastně shodou okolností tam řešíme úplně i takovýhle jako praktické věci a je to občas v obou straně výhodný, tu školu, kterou si zmiňoval, tak taky jsme samozřejmě o tom spolu jednali a protože se uvažuje o tom, že i naše Zuška, kde se učí jako varhaní hra, takže by se tam jako měla stěhovat do jednoho patra, takže pořád jsme jako v kontaktu kolem takových jako praktických věcí a to spolupráce je tam, bych za mě řekl, za mě jako naprosto výborná. No. A jsem rád, že se občas máme jako možnost potkat i neformálně na některých jako akcích samozřejmě a jsem rád, že i vlastně s celým tím jako týmem, co je teďka tady na biskupství, se dá vždycky řešit ty věci i jako s nějakým nadhledem a Pavel Konzbult má výborný smysl pro humor, to já jsem říkal, že jsme vlastně měli spolu debatu v Čebíně to bylo, jsme měli společnou debatu a tam jsem říkal, že jako je to na pováženou, když má jako biskup lepší smysl pro humor než já a je vtipnější než já, tak jako v tomto jako jsem za něj velice rád.
0: Proč tady máte toho Grolicha, jako to jako co tady nemáte dost svýho starostu?
1: Já myslím, že tady to formát videa s kšiltovkou, už nevím vlastně, jaký to téma, ale natáčeli jsme tam taky, no, natáčeli jsme přímo v Čebíně.
0: No, to je jedno lepší než druhé. Hele, to já si taky trošku přihřeju svoji polívčičku, protože než se rozběhl donátor, tak za náma chodíval Pavel Kavka, další biskupský vikář, vlastně generální vikář, a právě my jsme mu ukazovali, jak to dělá Proglas 30 let, že máme vlastně ten klub přátel, který dneska má, když na to započítám i s těmi, kteří odešli do Boží náruče, tak je to třeba 80 tisíc lidí a z těch darů vlastně my žijeme, z těch 95%, takže dával hodně pozor, a potom se mi ohromně líbilo, že on nejenom, že to sestavil, připasoval to na ty potřeby, ale že on opravdu asi za rok a půl snad objel úplně všechny kostely, kde je v neděli mše, nebo farnosti prostě, takže nenechal nic náhodě.
1: Jo, já si pamatuju tehdy taky ty schůzky, když to úplně začínalo, tak jsme měli ve Šlapanicích schůzku těch okolních farností, já jsem tam byl jako starosta nebo jako zástupce farní rady, už vlastně nevím, v jaké titul, jaké funkce, ale tehdy nám to vysvětloval, když to bylo úplně na začátku, a za mě je to skvělý systém, který přebírá celá Česká republika postupně, a budeme to přebírat i my jako politická strana, úplně náhoda.
0: Jasný, no. Jasný. A vy jako rodina jezdíte do Šlapanic?
1: Nejvíc asi do Podolí, patříme pod Tvarožnou, ale časově nám to vyhovuje víc Podolí, do Šlapanic jezdím často. A já osobně navíc jako sem tam jedu na nějakou poutní mši nebo jako hodovou mši, takže to mám ještě občas takový jako rozlítaný, a přiznám se, že to mám rád, aby tam nebyl ten jako stereotyp, jako, ale mám rád, když navštěvuji nějaký ty cizí mše někde jinde, a moc rád mám, když to vyjde, když jsou ty mše venku na nějakým úplně jako atypickým jako prostředí, tak to mám hodně rád. No.
0: My máme vlastně ty Žarošice asi jako jedno z nejstarších poutních míst vůbec v našem kraji, a teďka jsou teda ta dvě krásná místa působení teda Jana Bulí a Václava Drobulí. Tam jsem si dal závazek, že než proběhne blahořečení, že to tam navštívím, no nenavštívil, ale na jednom, že je tam nějaká ta ze skla udělaná křížová cesta. No, krásné věci jsou to. Já bych do toho našeho mluvení možná zakomponoval, jestli bys souhlasil, jde po ulici Grolich.
1: Můžem, no.
0: Ale já nevím, jestli to existuje, nebo jestli je to pustit v originále asi.
1: Zrovna tahle písnička, kterou mi tam Pavel Helan jako složil do kampaně, tak on má na melodii písně, kterou normálně standardně má, která se jmenuje Reper, takže Repra, se pustit dá.
0: Dobře. No, a ty jsi, potom teda máš jako tu zkušenost u těch advokátů, ty advokátní zkoušky, co to přinese člověkovi, taková práce?
1: Tak já jsem v tom pracoval několik let a já to spíš teďka beru z té pozice, kde jsem, tak jsem se motal kolem veřejných zakázek a vůbec zpracovávání jako dost věcí pro různá ministerstva a podobně, tak jednak to dá tu zkušenost s tím, jak o těch problémech se dá právně přemýšlet, protože když to řeknu úplně zjednodušeně, stává se samozřejmě, že úředníci řeknou, tohle nejde, a já jsem schopný vymyslet 2, 3, 4 varianty, jak si myslím, že by to šlo, někdy jsou to slepý cesty, ale vůbec, že jsem schopný o tom právně jako uvažovat. Člověk, který nemá právní vzdělání, tak to bere prostě jako hotovou věc, právník řekl, že nejde to, já mám v některých věcech jako prostor něco vymyslet, když neříkám, že vždycky je to realizovatelný, ale prostě vůbec o tom přemýšlet, to je jedna věc. A za mě, co byla velká zkušenost, tak vzhledem k tomu, že jsem dělal v té poměrně velké advokátní kanceláři a poměrně mladý, tak jsem chodil na různá ta jednání, například na ministerstvo, udělali jsme tehdy hodně pro ministerstvo zemědělství, tak se jako vlastně dostal na jednání na nějaký vysoké úrovni a mohl tam jako navnímat tu atmosféru, navnímat, jací lidi tam pracují, kdo je v které situaci ten důležitý, kdo tam rozhoduje, protože taky jsem měl zážitky, že jednáte s nějakým ředitelem a je strašně důležitý na té schůzce a všechno rozhoduje, no a potom jdete na jednání s náměstkem a tam on už jde jako se skloněnou hlavou, a pochopil jsem, jak ta hierarchie na těch ministerstvech funguje. A vidět to z trošku jako spouzdálí jako z jiné strany, tak to pro mě určitá zkušenost do té práce, kterou dneska dělám, byla taky jako velice, velice důležitá.
0: Takže se člověk nemusí nechat opít rohlíkem, anebo, nebo oni aspoň cítí, že mají třeba partnera k jednání. To je asi hodně důležité. Dobře, dejme si toho rapera.
1: Okay.
2: reper a má na krku kříž. Zastaví ho kněz, co to máš na krku, víš? Reper řekne, respekt kam, to znamená Ježíš. A jestli víš,

0: Martinem Holíkem a s Janem Grolichem posloucháte Na stole je téma s Janem Grolichem. Honzo, ty jsi hodně dlouho a známý také jako hejtman Jihomoravského kraje, takže když začnu zakládajícím, vynikajícím Standou Juránkem, který ještě také se zasloužil, aby se to nemenovalo Brněnský kraj, ale Jihomoravský, tak ty tak jako krásně navazuješ na ty věci. Co to stojí, takové hejtmanování?
1: No, hlavně spoustu času, spoustu energie a obecně tady ty jako funkce, které nejsou jenom práce na 8 hodin denně a jsou s nimi spojený jako strašná spousta toho času, které je po večerech a o víkendech, protože musíte chodit na ty společenské akce každý den bych mohl odbavovat spoustu pozvánek na různé akce, tak to je samozřejmě jako na úkor rodiny a toho soukromého času, jako sám na sebe, na sport a na nějaký koníčky, tak to je v tomto je to jako tako hodně náročný. Mě to práce baví, jako nestěžuju si vůbec, ale na čas to náročný je.
0: A potřebuješ vlastně každý den novou košili, asi čistou.
1: No, tak občas si vezmu pomuchlanou nějakou a narychlo, ale jako spotřeba košily je poměrně velká, no.
0: Čili tvůj oděv slavnostní je vlastně, jsou takové montérky hejtmana.
1: Tak, já se snažím, jako já moc nechodím v obleku vyloženě, takže se snažím chodit trošku jako míň slavnostně oblečený, protože mám oblíbený botasky, vysloveně boty, botasky, tak se vždycky snažím podívat na ten program ten den, jestli musím mít oblek a kravatu, ke kterým se to samozřejmě nehodí, anebo jestli můžu vzít jenom kalhoty, košily a nějaký sportovnější sako, abych mohl jít tak trošku víc na lehko, a to chodím jako většinu doby.
0: Mm-hmm. To byl takový slavný Jiránkův vtip kreslený. Posílají vás do prčic, jděte v botaskách. No, oni se obnovili teďka, jo? Jsou dražší a jsou výborní. Jsou to ty pravé botasky. No a v tvém životopise nemůžeme vynechat roli stand-up komika. Mm-hmm. Jak se k takové roli přijde?
1: Tak já jsem vlastně s kamarádem, když se bavíme o, jsme zmiňovali Pavla Šenky, říká, že ze stejné obce, tak jeho nejmladší bratr je jako kamarád, s kterým jsme zakládali divadelní spolek a hráli jsme v sousedním divadle, potom jsme vlastně, dá se říct, spolu založili, on psal ty hry, režíroval nebo spolu režírovali jsme to, hráli jsme toho víc, takže jsem hodně dělal tady toho divadla a potom přes společný známý, zase jeden kamarád z Rosic, který se přidružil k takové skupině, která tady dělala pravidelně tady ty výstupy stand-upu, kdy ještě nebyly až tak známí, tak vlastně mě k tomu přitáhnul a postupně jsem se tam taky jako začlenil na nějakou dobu, ale už to delší dobu nedělám.
0: A ty divadelní věci, to byly autorské nebo převzaté?
1: Vlastně oboje, začali jsme s převzatými věcmi, ale potom právě ten kamarád, ten Honza Šenkyřík, tak ten napsal několik svých her a ty jsme hráli a v určitým období jsme toho odehráli opravdu spoustu.

0: Jezdili jsme po různých festivalech, soutěžních a tak, to bylo jako hodně velká náplň toho našeho života, ale to mě vlastně přivedlo i k tomu starostování, protože my vedle toho, že jsme hráli divadlo, tak jsme tam dělali kulturní společenské akce, obnovili jsme takovou burčákovou slavnost po zahrádkářích, kteří tam zanikli a začali jsme dělat ples a myslím si, že celkem dobrý ples a i díky tady těm aktivitám, nebo hlavně díky těm aktivitám, které na té obci byly vidět, tak nás vlastně tu partu kolem toho divadla potom s poměrně velkou silou zvolili do zastupitelstva a já, protože jsem to lídroval, tak jsem se stal tím starostou, takže mě tam opravdu si myslím, že vytáhlo tady to ochotnické divadlo a ty aktivity kolem toho divadla.
1: Ty jo, no tak to je krásné. No a kde se uplatní stand-up komik? Jo, ty říkal jsi teda na nějakých veřejných vystoupeních, kdy asi na akci pozvou prostě zábavné chlapíky.
0: No my jsme to měli tak, že jsme měli tady stálý místo v Brně, když jsme se stěhovali, podle toho, jak se to rozšiřovalo to publikum, tak jsme vystupovali každý měsíc tady v Brně, kromě prázdnin a měli jsme to právě nastavené tak, že každý měsíc jsme mohli vystupovat s jedním starým výstupem a jedním novým. Ti profesionální stand-up komici, co objíždí celou republiku, tak oni mají třeba 3-4 kousky nový do roka a proto apelujou to objíždí celou Českou republiku. Proto, aby to pro ty naše diváky nebylo pořád stejný, tak jsme museli mít ty nový a nový věci a to je strašně náročný. Vymyslet jako 10 těch věcí do roka nebo 9-10, aby byly jako opravdu dobrý, to je náročný a já ve chvíli, kdy už jsem cítil, že už jako trpím spíš, že musím něco jako novýho vymyslet a necítil jsem se v tom jako už jako dobře, tak jsem s tím radši seknul a bylo to vlastně ještě dřív, než jsem začal hejtmanovat. Takže jsme pravidelně vystupovali v Brně a samozřejmě si nás zvali občas na nějaký firemní nebo kulturní společenský akce, kam jsme vyjížděli, ale vždycky to bylo pro mě forma nějaké zábavy. Nebyl to, abych ani řekl, jako přivýdělek, ty peníze, jako těch pár korun, co jsme to dostávali a těch vystoupení bylo tak málo, že to jako nikdy nebylo moje zaměstnání, jo. Spíš to byla vždycky zábava.
1: Mm-hmm. Stará pravda praví, že dělat legraci není žádná legrace.
0: Tak, tak. No. Ale ještě, myslím si, že ještě větší jako průprava na tu práci, co dělám teď, tak my jsme dělali ještě i improvizační divadlo s tou partou lidí, kterými jsme dělali to standardní divadlo, tak potom už jsme postupně se rozpadli a aby jsme se úplně jako nerozešli, protože nebyl tolik čas na zkoušení, jak jsme právě začali dělat improvizaci a tady z těch lidí se postupně vytříbila i z ostatních divadel taková skupinka, kde jsme taky vystupovali pravidelně každý měsíc v Brně a možná jsme s tou improvizací jezdili i na nějaký vystoupení víc než s tím stand-upem a to si myslím, že byla hodně dobrá průprava, protože tam člověk musí mít vytrénované to, že když chcete být pro diváka zajímavý, tak musíte být schopný zahodit první asociaci, druhou asociaci, jako reakci, která napadne úplně každýho, protože to potom není zajímavý. Takže vy strašně jako rychle v hlavě musíte ty asociace odhodit a říct něco, co ten divák nečeká a v tom je ta situace buď vtipná, nebo aspoň zajímavá a to si myslím, že je strašně důležité i v té politice. Zase, když tam chcete nějak jako vyniknout a říct něco zajímavého, tak člověk už tohle ten návyk mám, že automaticky odhodím v hlavě tu asociaci, kterou by řekl úplně každý a jsem schopný tam říct něco nového a překvapivého a vůbec to, že máte co říct, je taky jako velká průprava, protože v té improvizaci tam nemůžete najednou stát 5 minut mlčet, musíte to vystřelit hned, ať už je to cokoliv a to se v té politice samozřejmě taky hodí.
1: Ano, je to pravda, že někteří naši politici by měli začít mluvit až ve chvíli, kdy je něco napadne, že jo. No, a potom, no. A myslíš, že se taková schopnost improvizace může projevit třeba na zasedání rady kraje?
0: No určitě to, ta rada bych řekl, není až tak jako zajímavá, protože to je interní jednání, jsme tam jenom my a je to spíš v té radě, už jsou předjednané, předchystané materiály a fakticky tam jenom formálně schválíme, takže tam nic zajímavého není, ale na zastupitelstvu určitě, protože zase je to tam o dotazech a když tomu člověk předsedá a zvlášť před volbami, když obhajuje ten post, tak jsem byl určitě terčem nějakých útoků od té opozice, takže tam člověk musí jako vážit slova a přiznám se, že jsem zažil vlastně jedno zastupitelstvo, asi to bylo před těmi posledními volbami, když se začaly blížit, tak to se jako hodně přiostřilo a že jsem potom sám ze sebe měl takový špatný pocit, že jsem vlastně na tu notu naskočil, že když oni útočili na mě, tak já jsem to jako vracel a pak jsem si uvědomil, já jako nechci přispívat k té negativní atmosféře na tom zastupitelstvu, protože ve sněmovně například ta atmosféra takhle přirozená je, ale vzhledem k tomu, že já tomu předsedám, na mě jsou primárně ty útoky jako na hejtmana, tak já vlastně do velké míry můžu ovlivnit to, jaká ta atmosféra toho jednání je. A proto jsem si říkal, hele, zatím to nechám po sobě jako stéct a budu odpovídat čistě, věcně, nebudu si ty lidi dobírat, protože mě napadají samozřejmě nějaký narážky a myslím si, že jsem jako možná jako dobrý tady v té argumentaci a v tom nějakým protiútoku a je to z té improvizace, jo, ve mně jako, že mě napadají ty věci a říkal jsem si, radši to nedělej, protože já, když to vrátím, ten vtípek, tak oni zase se přihlásí do diskuze a potom se budeme pořád vracet. Tak jsem si řekl, nebudu z toho právě dělat žádný představení, budu odpovídat věcně a snažím se to držet co nejvíc v té věcné a stručné rovině, aby jsme tam zbytečně nerozmíchávali ty emoce, protože na rovinu to nesnímá televize, tam je pár novinářů, ale tohle je vlastně nezajímá, zajímají je až ty závěry, o čem my rozhodneme a je to jenom o nás, o těch 65 lidech, co jsme zastupitelstvu a je to úplně zbytečné, aby jsme tam do sebe jako kopali, takže To jsem si jako dost uvědomil a snažím se to od té doby jako držet se v tomto zkrátka.
1: No a tato výbava je, myslím, výtečná právě pro práci s médií, protože ty se tam logicky objevuješ čím dál častěji, nebo si prostě tvář, která je vidět více než kdy jindy. Je to jednak teda z tvé role předsedy strany lidovců a jednak také z toho, že bys rád byl senátorem a je jasné, že dneska, kdo je v čele strany, takže potřebuje mít kontakt vlastně s tím děním, které je a to senátní místo je takovým středním článkem, že mezi tou úplně výkonnou složkou a mezi tím vedením, takže to je dobré. Jak si myslíš, že tam bude ta práce jinačí? Když už ti teda jistá paní politička řekla, že tam budeš.
0: No, tak my jako lidi zvenku mají podle mě hodně představu o tom, jak funguje poslanecká sněmovna, protože ta je pod větším drobnohledem médií a z toho senátu vlastně vůbec nic nevidíme a často máme představu, že to tam funguje stejně. Ale ta kultura v tom senátu je úplně jiná. Jednak co se týče, jak jsem s tebou byl o nějakých útocích a podobně, tak to tam téměř není. Ta debata je tam opravdu kultivovaná a vůbec to, že jaký ten senát má jako program, jo, že zasedá teda méně často, protože tam jako se to projednává kratší čas, ale to mnohem organizovanější, že víte, kdy přicházíte do práce, kdy odcházíte z práce, což v té sněmovně nevíte. Jo. To teďka je pro mě úplně jako novum, že opravdu my přijedeme v úterý jako do Prahy a plánuje se ten týden a teď je tam porada, z které všech předsedů klubů a když tam Marián se vrátí z té porady, tak říká, no tak dneska tady budeme asi do 10, možná to zařídíme, takže skončíme už v 8, ale možná to bude až v 11, zítra se bude pokračovat, zase do 10, to je úplně jako příšerný. To v tom se nedá normálně existovat a naprosto chápu, proč je to vlastně strašně složitý pro ženy, zvlášť s dětmi.
1: Pro maminky, ano.
0: To je není možný ten jako reálný život jako v tomhle ukočírovat, jo. To je příšerný a v tomto ten senát je mnohem víc organizovaný, prostě tam víte, do čeho jdete a ten čas se dá plánovat mnohem líp a jak už jsem říkal, zasedá vlastně mnohem méně často než sněmovna, takže tady já čekám, že to nezabere až tolik času, co se týče Prahy a je to spíš o té práci v tom regionu a tam je za mě celkem jedno, jestli tam zrovna řeším ten problém z pozice hejtmana nebo senátora, jenom mi to otevře nějaký nový dveře, dá mi to k dispozici víc kontaktů, který můžu zprostředkovat starostům a tak z toho mýho regionu.
1: Takže skloubit se to podle tebe dá?
0: Já si myslím, že jo, podle toho, tak jak jsem se bavil s nějakými kolegy, vůbec bych si to nedokázal představit právě s tou sněmovnou, i když někteří hejtmani jsou i ve sněmovně, nechápu, jak to dělají. Ten senát si myslím, že se skloubit dá, ale já na rovinu říkám, že to, že jsem vlastně se stal předsedou jako politické strany, tak je nějakým krokem do té celostátní politiky a prostě jednou přijde ten čas, kdy, no pokud tu celostátní politiku udělá teda dobře, taky nemusím, takže vlastně vstoupím do té celostátní politiky a jednou tím hejtmanem přestanu být a kdy to bude, to je jako otázka času, ale pokud to budu dělat dobře, tu celostátní politiku, tak jednou jako hejtman prostě skončím. No.
1: Ano, jasně. Když to tedy jsou ty 6leté intervaly, My jsme tady dělali už rozhovory s několika tedy kandidáty na senátorství, tak nás bude potom těšit, jestli něco z toho klapne, třeba Jožka Bazala.
0: Jo, určitě. Jo.
1: A tak ta výbava komunálního politika, protože pořád je to asi víc komunál, než teda ta právničina vyplývající ze schvalování zákonů a jejich úprav. Jo? Někdo asi se někdy vyjádřil, a to ty víš, v tom smyslu, že on je výborný jako hejtman a věcnej a praktický a rychlej a rozhodnej, ale tam nahoře to je něco úplně jiného.
0: Já si to tak úplně nemyslím, mám to jako nějak jako navnímaný a znám zase kolegy, kteří třeba byli přímo všechno na ministerstvech a myslím, že to zvládali dobře, přestože tam šli vlastně s podobnou výbavou, jako mám já. Zmíním třeba Petra Hladíka tady z Brna, tak já si myslím, že to není jako jiný a ty lidi vlastně často mají jako představu, že my neděláme nic jiného, než že si u nás jako lobbysti podávají dveře, ale já tady rád říkám jednu věc, co mi říkal jeden kamarád, a to jsem byl ještě starosta, tak protože on má jako podnikání, který navazuje jako kdyby subdodavatelem stavebních firm. A on říkal, podívej, mě stačí vědět, že mezi těma stavebníma firmama se prostě ví, za kterým starostou má smysl chodit a za kterým nemá smysl chodit. A mně stačí vědět, že o to by se říká, že za toho nemá smysl chodit. A ono si to v okolí to jako vlastně řekne a prostě za mnou žádný takovýhle lobbysti vlastně nechodí. A ono je to jedno, na které té pozici jste, protože oni jako ví, jestli to má smysl, nemá smysl, jakou člověk má pověst a ví se, jestli jako s nimi komunikuje nebo jde na ruku, nebo jak to nazvat a tím pádem já to mám možná v tomhle jako jednodušší, protože se o mě ví, že za mnou jako smysl chodit nemá. No.
1: Mě někdy napadá, okolik by naše společnost byla bohatější a asi i spokojenější, kdybychom uměli být pravdiví a nepodvádět. A jo, protože to jsou takové úniky sil, energie a nakonec teda i peněz, jo, i když ty se vždycky nějak protočí.
0: No já teda zase na druhou stranu říkám, my jsme tak svázaní strašně pravidlama, ať už je to zadávání veřejných zakázek, jak se každý může odvolat, zdržet to na úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž, že my tady těma procesama možná tolik proadministrujeme, že jako se to ani nikdy nenakradlo v těch zakázkách, jo? Protože ten, kdo jako chce krást, chce to ovlivnit, jo, to výběrové řízení, tak si vždycky tu jako skulinku najde, ale zase ty pravidla jsou tak strašně svazující, tak strašně dlouho to všechno trvá, že v mezičase se ty práce prodlouží, že mě by vlastně zajímalo jako co by se stalo, kdyby jsme to, a to se nikdy nestane samozřejmě, to vadí, že to vůbec říkám jako politik teďka do rády, já jsem si uvědomil, tak jako kdyby jsme všechny tyhle pravidla, co vlastně svazují ty politiky, zrušili, tak si myslím, že by se stavilo vlastně mnohem jako rychleji a já si vlastně nemyslím, že by se v tom systému ztratilo tolik peněz, jo, ale možná se pletu, no.
1: Jo. No jo, co obkoukat od jiných západních demokracií, by nám bylo lépe.
0: No, ale tak ono je tohle jsou jako zase pravidla, které jsou na úrovni Evropské unie jako systematizovaný a za mě to jako dává jako smysl, aby to bylo všechny ten systém co nejtransparentnější a tak, ale když tam máte prostě výběrový řízení, který vám trvá work deal, tak si jenom řekněme, okolik jako stoupnou ceny stavebních hmot a všeho za rok, jo.
1: No. To jo. No, ptám se možná víc na tu roli předsedy strany, protože tam teda opravdu asi je to fičák.
0: No, teď poslední dobou je, no. To jako je náročný a člověk jako, nemyslím si, že ani ze strany těch médií a tak, ale na to máme pořád ještě moc malou viditelnost, ale že na mě útočí nějak ti politici a nebo naopak, že nechtějí s náma chodit do nějakých debat a podobně, tak to už se teďka zažívá i díky té kandidatuře do Senátu, tak je to jako umocněný samozřejmě, takže toto na tom zajímavý je.
1: Jaké má pěkné plány rozvoj Jihomoravského kraje, když je teda svázán hodně mandatorními výdaji? Teďka víme, že ty třetí a čtvrté třídy vozovek prostě budou chuděrky, jako co se dá dělat, i když něco se vždycky udělat dá. Co se rýsuje teď jako velká věc?
0: No, já musím říct, že teďka jsme to

0: asi nebude kompenzovat, tak jsme najednou, jako děláme furt to stejný a najednou máme o miliardu a čtvrt míň. To bude jako strašný zásah do toho rozpočtu a vlastně já vůbec nevím, jak ho budeme sestavovat na příští rok, protože v době, kdy my ho budeme sestavovat, tak teprve vláda bude rozhodovat, jestli to, co říkám, tak teda platí, neplatí, bude se to kompenzovat, nebude se to kompenzovat. A v takové situaci je to jako strašně náročný. Ale z čeho mám radost, co se povedlo zrovna tento týden, už se to uvedlo do praxe, tak máme tady nové sanatorium v Pasohlávkách, které už od tohoto týdne přijímá pacienty vyloženě. A to je pro lidi, kteří vlastně mají po mozkové mrtvici anebo utrpěli nějaký úraz míchy nebo mozku. A potřebují jako složitější, delší rehabilitaci, aby se vrátili do života, tak to je taková jako velká věc, co se povedla. A další věc, co my plánujeme, tak už jsme vlastně pořídili na Jihomoravském kraji nové vlaky a teď nás čeká ještě na trati směrem Veselí nad Moravou, tak teď právě rozjíždíme výběrové řízení na pořízení nových vlaků, to bude trvat 4 roky přibližně, jo, než se celý ten proces jako podaří a než se ty vlaky vyrobí, ale je to celkem zásadní rozhodnutí, aby jsme i tady měli nový vlaky. To si myslím, že lidi jako hodně oceňují jako ten projekt, který tady byl a tím pádem i tady toto by jako mohlo být jako velice dobře jako pozitivně vnímaný a dotkne se to poměrně hodně lidí a každodenního jejich fungování.
1: My, když jsme jezdili s našimi na výlet v neděli odpoledne, tak jsme jezdili vlaky samozřejmě tenkrát s lokomotivami na uhlí a my jsme měli bílé košilky a maminka vždycky řekla, kluci, zavřete to v okno a my, když jsme to neudělali hned, tak jsme měli černé saze na bílých košilkách, takže ty šly hnedka potom do pračky a já jsem byl teďka asi před 2 měsíci s našimi broučky a mám 11 praneteří a prasinovců a sedli jsme do té elektriky, kde nejsou ty spojovací dveře, všechno je to krásné, čisté, voňavé. Teď ta akcelerace toho vozu, jo, já jsem na to úplně zíral víc než ty naše děti. A oni si taky sedli takhle na dálku a bylo málo lidí, tak jsme na sebe tam mávali a tak jsem byl naprosto nadšený a jeli jsme do Bílovic a do Babic a potom pěšky a tak. No.
0: Tak to jsem rád, protože to je jako věc, která mi dělá radost a vždycky, když ty jako nový vlaky potkám, tak to mi prostě dělá radost, no, že to vidět.
1: Ono teda i v tom technické kvalitě to opravdu potom jako zrychlí a teď jsem viděl, jak se všude vlastně dostavují ta malá, aspoň malá parkovišťátka v každé obci, aby opravdu ten člověk, protože když se má táhnout z té strany, tak to tím autem nemá šanci být tak rychle jako tím vlakem.
0: A je to poznat i v těch číslech, že jak se zavedly ty nový vlaky, tak tam jako víc lidí začalo těma vlakama jezdit naprosto přirozeně a to byl hlavní ten účel, proč jsme to dělali.
1: A oni jsou to teda, to je majetek kraje a ano. Potom se to vždycky vysoutěží na nějakou dobu nějakému dopravci.
0: Tak jenom provozovatel, který tam dá v úvozovkách machine fíru, protože máme vlastně teď nevím, jestli na 20 nebo na 30, myslím dokonce, ale teď nevím, vlastně nasmlouvaný i servis těch vozidel, takže to je vlastně všechno naše smlouva a vlastně si pronajímáme nebo vysoutěžíme jenom lidi, kteří ty vlaky umí řídit.
1: Mm-hmm. A myslím, že kraj byl jeden z prvních, nejli vůbec první, který řekl, obejdeme se bez průvodčí. Jak to dopadlo?
0: No, tam jako samozřejmě na začátku byla nějaká nevole, protože to není, že bychom se obešli bez průvodčích, ale my jsme to vlastně měli jako službu od Českých drah a to je strašně drahý a vlastně oni měli nastavený ten systém tak, že v městské hromadné dopravě to znáte, že prostě jako chvilku jezdím v téhle šalině, přestoupí si revizor a jde do druhé šaliny. Tady ty průvodčí byly čistě vázaní na ten vlak jako takovej a nemohli přestupovat, protože i vyprovázeli ten vlak, ale s těma dnešníma technologiema, to už vlastně vůbec není potřeba a proto jsme se rozhodli, že to budou přímo naši zaměstnanci a my jsme schopni dělat vlastně stejný kontroly, ty lidi můžou přesedat mezi vlakama, takže kontrolovat jednou na tomhle spoji, po druhý na tomhle spoji v průběhu dne a ušetříme na tom jako až 100 milionů nebo přes 100 milionů jako ročně, jako opravdu jako fakt velký peníze.
1: A už někdo opisuje? Nějaký kolega hejtman?
0: Přiznám se, že nemám tu zprávu, ale to jak jako samozřejmě, když se tahle služba jako rušila, ono měnila, tak proti tomu byla nevole od těch zaměstnanců, od rodin, těch lidí, co jako pracovali jako ty průvodčí, ale my jsme jim samozřejmě nabízeli možnost právě přestoupit na tu pozici k nám a obsadili jsme to a vlastně to funguje bez problému a jako nenastal tady vůbec žádný problém.
1: No, tak to je spousta dobrých zpráv a my se z nich těšíme a děkujeme za tuhletu službu. Přejeme taky hodně

0: úspěchu, aby se podařilo teda jednak ty strašné kilometry v autě, a protože že tak, jak Pražák řekne, no já možná na jaře pojedu na tu Moravu. Hmm. A my řekneme, no já to teďka odpoledne otočím Prahu a v noci zpátky a další den tam asi pojedu taky. Hmm. Jo, takže my na těch východních stepích jsme jako trošku vedle, ale přitom vůbec ne, jo, s takovými hejtmany a s takovými představiteli. Takže Jene, já ti moc děkuji za tuhletu výpověď. Moc držíme palce i tvojí paní, aby tvojí absenci velkoly se zvládala, protože není to na krátkou dobu, ale třeba taky není na doživotí, že jo? Takže člověk ve chvíli, kdy má síly a dává je ve prospěch druhých, tak je to výborná věc.
1: Přesně tak, já jsem říkal ženě, že do toho musí mít zavčas, abych jako včas taky mohl selhat, a potom jsme si to jako trochu jako užili ten čas, protože ta politika není na doživotí, a takže mě to je jasný, že když do ní člověk jako nastoupí, tak už se mu vlastně odečítá ten čas, kdy tam automaticky skončí, takže uvidíme, kdy to nastane.
0: Moc krát děkuju. Martin Holík hovořil s Janem Grolichem.
1: Díky mu za pozvání.

Jednou mě napadlo, že všechny moje písně jsou příliš měkké. Proto jsem se rozhodl, že napíšu nějakou tvrdou. Doufám, že se vám to líbí, protože mě zatím moc ne.

0: hodně dlouhé vlasy, tak bych s nima teďka třepal. Ale bohužel to není možné.
1: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní čas nese název Pýcha, marnivost, ctižádost. Všichni jsou zajedno v tom, že pýcha je vrcholem a jakoby souhrnem všech neřestí a hříchů. Přesto jsme si vědomi, že míváme častěji pyšné myšlenky, které nepovažujeme za něco tak zlého. Rozlišujeme tedy podvědomně jakoby dvojí pýchu, závažnou a méně závažnou. Východní autoři mluví skutečně o dvou neřestech, které jsou sice podobné, ale v podstatě rozdílné. Marnivost a pýcha. V obojím případě si připisujeme k dobru a vystavujeme na odiv něco, co není naší zásluhou. Hledáme v tom slávu. Může to však být sláva pravá nebo sláva marná, to jest chlubíme se něčím, co samo obdivuhodné je, jenomže to není naše, nebo se dáváme chválit pro přednosti maličké, bezvýznamné, marné. V očích asketů má být jedinou opravdovou chválou ctnost, podíl na božím životě. Křesťan však věří, že je to nezasloužený dar milosti. Je proto klasickým obrazem pýchy farizeus, který se modlí: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i tamhle ten celník. Pyšný požaduje obdiv a úctu od lidí za to, co nezaslouženě od Boha dostal, považuje se proto za lepšího než ostatní. Právem se poukazuje na to, že jsou nebezpečí pýchy vystaveni především ti, kteří vedou duchovní život. Je to poslední démon, který útočí na ty, kteří se osvobodili od sedmi démonů předcházejících. Za to však vydá za všechny ostatní. Vnuká vědomí povznesenosti nad ostatní pro dobré skutky, teologické vědomosti, povolání k duchovnímu stavu. Říká se, že pýcha předchází pád. Pyšný snadno upadne do nízkých hříchů. Teolog, pyšný na své vědomosti, nakonec zastává bludy. Soběstačnost vlastního úsudku je podle Theodora Skýru nejtěžší nemocí intelektuálů, kteří ztratili pokoru. Vlastní vůle, své vole se pak jmenuje pýcha lidí schopných v praktickém životě. Marnivost, marná sláva, je neřestí daleko méně zhoubnou. Dá-li se někdo obdivovat pro své kučaravé vlasy, pěkný hlas, původ z bohaté rodiny, hledá slávu ve věcech, které jsou marné, nicotné, ve srovnání s velkými hodnotami životními. Svatý František Salský říká, že tu jde někdy o vášničku, docela směšnou, čím vším se lidé dovedou chlubit, která ale má tuhý život. Umírá prý až půl hodiny po smrti člověka. Ještě při posledním vydechnutí nás totiž vážou lidské ohledy. Ve vyvinutějším stádiu svádí marnivost k neupřímnostem, lžím, působí rozbroje, rozhazování majetku. Říká se jí také lidské ohledy v pejorativním smyslu. Dá-li se někdo odvádět od dobrého z obavy, aby nestratil zbytečný obdiv. Mluvíme také o ctižádosti a nerozumné touze po lidské chvále. Ctižádost přirovnávají duchovní autoři ke zlodějce, která jede s cestujícím až na konec cesty, ale tam ho okrade. Ctižádostivý totiž často pracuje, zachovává přikázání, chodí do kostela. Čím má větší touhu po cti, tím bývá horlivější. Nakonec však ztratí zásluhy za své dobré skutky, protože je nedělal pro Boha, ale jenom pro marnou chválu. Proto se často uskutečňuje, jak píše svatý Pavel, a přece ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcené, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou něco, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. Z prvního listu Korinťanům, první kapitola.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda přijal dnes pozvání do pořadu Na stole je téma. Jak ho změnila politika? Proč se rozhodl letos kandidovat do Senátu? A co má rád na regionu, ze kterého pochází? Politik, právník, vysokoškolský učitel a bývalý poslanec Michal Kohajda sedí se mnou ve studiu Proglasu. Nejen na pracovní a politické cíle se bude ptát Marcela Kopecká. Dobrý den, pane rektore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání vám a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
0: Pane rektore, vy jste v této funkci jeden rok. Jaký pro vás ten rok byl?
1: Ten rok byl naplněn mnoha překvapeními, protože jsem zjistil, že ta univerzita je v o něco horší kondici, než jsem si myslel. Zejména ty vnitřní procesy jsou tam komplikované, trošku, když použiju pěkné slovo, tradičně nastavené. A ty věci, které člověk chce měnit, tak ta změna samozřejmě nepřichází příliš rychle, protože opravdu ty procesy tomu nepomáhají. Takže první vlastně, co bylo, tak jsem si musel udělat takové zhodnocení, kde jsou největší rizika toho, že skutečně ten stav už je krizový, to znamená části, kde nám skutečně hrozilo třeba i nějaké správní řízení. Měli jsme třeba udělenou nějakou pokutu za neplnění některých povinností. Pak tu část, kterou ode mě vlastně všichni očekávají, to znamená změnu, zmodernizování, zlepšení. Jejíž podmínkou je ale podle mě udělat dobře tu první část, to znamená uspořádat ty věci, aby fungovaly. No a pak mám nějakou třetí část a to jsou jako vize do budoucna, které nejsou třeba tak urgentní a které by bylo pěkné mít, ale trošku se bojím, že za ty 4 roky, protože se bavíme opravdu o více jak rok později, to znamená zbývají mi 3 roky, tak, že ty pěkné věci asi budu muset oželet.
0: Ovšem, než jste se stal rektorem, byl jste dlouhá léta komunálním politikem v Šumperku. Mm-hmm. A co vás do komunální politiky přivedlo? Co jste chtěl v Šumperku měnit?
1: Tak myslím si, že to byla kombinace jakoby mé osobnosti, protože já už jako od studentských let jsem se zapojoval do různých veřejných věcí. Komentoval jsem je a chtěl jsem je často měnit. A pak té příležitosti, kdy vlastně kandidátka, která do té doby byla vedena Petrem Suchomelem, což byl tehdejší místostarosta za KDU ČSL, tak z důvodu zdravotních se, řekl bych, pár měsíců před volbami rozpadla a bylo potřeba ji nově postavit. A vlastně tak nějak shodou okolností, osudem jsem se dostal do jejího čela.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: No, to si myslím, že bylo tak 27 roků, typuju. Je možná, že trošku více, něco takového. A já vlastně nikdo neměl nějaké zásadnější očekávání. Řeklo se tak, určitě je potřeba to prostě zachránit, uděláme tu kandidátku, postavíme, uděláme ji jako samozřejmě co nejlépe, uděláme nějak trošku to předvolební snažení se a uvidíme, všechno bude lepší, než aby vlastně to nebylo, nepokračovalo. No a zkrátím to, ve výsledku jsme místo dosavadních 2 mandátů získali 3 a přede mnou se objevilo to, že tak jako lídr bych měl jít do té výkonné funkce, protože jsme šli i do koalice, abych byl místostarostou a já jsem se v té době určitě na to necítil, protože jsem měl ještě plno akademických povinností, a dělal jsem ještě PhD na Pražské právnické fakultě. A tak jsme se domluvili, že vlastně mi v tomto vypomohl kolega, který byl a kandidoval, myslím, že na 5. místě, nakonec se tam dostal a ten je vlastně o 20 roku starší než já a stal se místostarostou, takže v tomto mě trochu zachránil, ale za té podmínky, že já budu v radě a budu mu s tím pomáhat. Nakonec nejenom, že jsme uspěli v tomto období, ale v tom dalším jsme zopakovali ten výsledek a získali jsme ze 27 mandáty, ale díky, nebo aspoň si to myslím, díky naší předchozí práci jsme dokázali vyjednat koalici, takže vlastně on se stal starostou. Já jsem zůstal v radě a ještě jeden kolega, ten třetí zastupitel, se stal také radním, takže vlastně ze 3 jsme měli 3 místa v tom skutečném vedení města a pokračovali jsme další 4 roky, které z mého pohledu byly velmi úspěšné, protože jsme Šumperku opravili krytý plavecký bazén, opravili jsme kompletně zimní stadion a opravili jsme kompletně autobusové nádraží, což každá z těch investic byla investicí mezi 150 a 200 miliony korun, což na město velikosti Šumperka, kdy tam ten rozpočet byl kolem 750 milionů korun na kompletně všechno, samozřejmě velká část, největší vždycky bere ten provoz toho města, tak si myslím, že to bylo úspěšné období i toho města, protože jsme na spoustu těch akcí využívali externí peníze, zejména z evropských fondů nebo z těch fondů, které Česká republika díky Evropské unii realizovala. Takže opravdu si myslím, že za ty 4 roky jsme dokázali hodně. A to vlastně bylo mých 8 let, kdy jsem působil i v radě, což byla víceméně dennodenní práce. Zase shodou okolností v jedno to období, to druhé jsem vedl i městskou policii, protože taky jsme ji převzali v situaci, kdy tam byly velmi malé odměny, kompletně myslím tím mzdy. A ti lidé prostě tam nebyli úplně spokojeni a proto ta práce, jejich ty výsledky asi nebyly úplně nejlepší, ale podle mě jsme to velmi dobře nastavili, napravili, nejenom, že ti lidé byli spokojenější, ale dokázali jsme jim poskytnout i lepší technické vybavení, jak třeba automobily, tak osobní vybavení těch strážníků. A vlastně i to pro mě byla velká zkušenost 4 roky vést městskou policii o 30 strážnících. Takže to byly ty 4 roky, celkem bych řekl, nechci to, asi to mají spíše hodnotit ostatní, ale z mého pohledu takové úspěšné v rámci té komunální politiky.
0: Vy jste se v Šumperku narodil, nikdy jste se neodstěhoval, do práce jste vždycky dojížděl, tak. Co máte na svém rodném městě rád?
1: Je to tak, protože já jsem pracoval jak v Olomouci, kde pracuji doteď, tak chvíli jako mladší jsem pracoval i v Praze, ale vždycky jsem vlastně dojížděl, že jsem, když už jsem byl někde dál, tak jsem to bral jako přespávání, ale dojížděl jsem vždycky se Šumperka. A je to proto, protože já si myslím, že za prvé svým založením jsem takový, řekl bych, trochu klidnější člověk, možná jako opravdu z malého města. A samozřejmě vím moc dobře, že to mnohé, co se týká ekonomiky, co se týká prostě těch možností, které dnešní svět nabízí, se odehrává ve velkých městech. Takže je jasné, že nelze opomíjet třeba Prahu. Ale já si cením ten Šumperk proto, protože je to středně velké město, kde je dostupné vše, to znamená kino, divadlo, sportoviště, je tam rozumná dopravní dostupnost, ale současně je tam takový ten klid té přírody. Já sám bydlím asi 300 metrů od začátku lesa, takže se psem chodím vlastně každý den do lesa.
0: Co máte za rasu?
1: Já mám tibetskou dogu, mám psa, tibetskou dogu.
0: To je hodně velký pes.
1: Je to nejlepší podle mě pejsek na světě samozřejmě. Teď už má 11,5 roku teda, ale je to plemeno jednoho pána, takže on vyžaduje, abych tam jako byl hodně často s ním. A právě se chodíme takhle velmi často jako procházet, což je na tom menším městě skvělé. V Praze bych takhle nemohl fungovat.
0: A do práce a na kampaň ho neberete?
1: Neberu, on je právě takový spíš, že má rád to svoje, tu svoji zahrádku a nebo to svoje se procházení opravdu v klidném tempu. To plemeno je takové jako klidné, takže v tom klidném tempu a mu by se ten šrumec ani kampaň, ani práce moc nelíbil. Ale on opravdu je velmi hodný a vždycky počká, než se vrátím domů a teprve pak jdeme ven a vůbec mu to nevypadá, že by mu to vadilo, že prostě chvíli čeká.
0: Pane rektore, který český politik či politička jsou vám svým životem a prací inspirací?
1: Tak já určitě z toho vrcholné politiky jako mám rád Václava Havla, určitě ano. Myslím si, že nejenom jakoby pro ten politický život, protože ty okolnosti, kdy se stal prezident nejdříve československým, pak českým, samozřejmě jsou velmi specifické, takže to nebylo nějakou jeho jako politickou prací, ale spíš tím symbolem, který přinášel a tou nadějí pro Českou republiku a velmi krásně mluvil. Takže to je určitě inspirace z té vysoké politiky. Z té taktéž vysoké, ale řekněme současné, tak třeba samozřejmě Petr Pithart. A pak bych mohl vybírat jakoby ty své souputníky, kteří prostě pro mě byli velmi zajímaví a velmi rád jsem s nimi spolupracoval, když jsem byl v té aktivní vysoké politice. A tady třeba, nevím, mnohé to překvapí, ale velmi rád jsem s Josefem Bernardem z Plzeňského kraje, který je politik STANu, tak to vždycky byl člověk, který díky své profesní kariéře, kdy opravdu se dostal od běžného dělníka ve Škodovce až na manažera, na vrcholného vlastně generálního ředitele té společnosti a pak jako na ty politické posty, tak bylo vidět, že jako všechno si odpracoval a že ta zkušenost právě projít z té dělnické profese až na tu vedoucí toho vrcholného politika je nejenom zasloužená, ale že o tom, o čem mluví, tak mluví proto, protože si to prožila, protože to dobře zná. Takže to třeba je z lidí, které opravdu jako jsem bral za velmi obohacující z těch současných běžných politiků, ať nemluvíme jenom o nějakých těch vrcholných, kteří často samozřejmě v těch médiích mohou vypadat jako, že jsou sice superhrdinové, anebo jak ti kladní, tak ti záporní, ale samozřejmě v té reálné politice je mnoho lidí, kteří podle mě jako pracují a plní to, co si myslí, že je nejlepší pro ty lidi, i když třeba my sami s tím jako nemusíme souhlasit, že to úplně není to, co bych dělal já, ale u velké části z nich já vidím, že se snaží dělat to, co oni si myslí, že je nejlepší.
0: Říká rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda, který je hostem na Proglasu.

0: Na Proglasu se dnes potkáváme s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem a letošním kandidátem do Senátu, který jako nestraník kandiduje s podporou KDU-ČSL, ODS, Pirátů a TOP 09. Pane rektore, učíte studenty na právnické fakultě. Co vás zhruba za těch 20 let pedagogická práce naučila? Změnila vás nějak?
1: Tak pro mě pedagogická práce je velmi dobrá, protože taky dělám těch skutečně už teďka více jak 20 roku, což i mě překvapuje. A pro mě osobně, jestli bych měl říct svůj jako přínos nebo přínos pro mě, je to, že ti lidé samozřejmě mě udržují mentálně mladým pořád. A je to z toho důvodu, že vlastně já standardně ten svůj předmět, já učím finanční právo, což většinou na těch právnických fakultách, a já jsem učil nejenom tady na Olomoucké, kde jsem stále, ale třeba i na Pražské, tak jsou to většinou čtvrtý, pátý ročník. A vlastně ti lidé, jak procházejí tu právnickou fakultou, tak vám vždycky do toho čtvrťáku přichází stejně staří. Takže vlastně já pracuji pořád s těmi stejného

0: zajímavé, že mi to nastavuje takové zrcadlo toho, jak vlastně ten mladý člověk stále přemýšlí, a pro mě je to hodně inspirativní, protože jako v poslední době mám takový pocit, že vlastně se sám do sebe pořád už jenom cyklím a že nebyť to vnějších věmů, tak začnu být přesvědčený o tom, že to vím všechno nejlépe a že už vím, jak se ty věci mají dělat a jak mají být uspořádány, jak to má být fungovat, má fungovat. A tohle je přínos vlastně skutečně jako lidí, kteří teď už jsou o generaci mladší než já a kteří mě nutí se na to dívat a dívat se na to, že možná to, jak já si to myslím, to opravdu není tak správné a nemůže to postavit za to, že já už mám nějaké životní zkušenosti a oni jsou naivní nebo hloupí. Prostě je to jiný pohled na konkrétní věc a pro mě je to v tomhletom jako velmi zajímavé, protože já jsem člověk, který rád se baví s lidmi obecně. Já to prostě mám rád a i proto vlastně jsem i v té politice, protože to je hodně o bavení se s lidmi. Takže já rád s lidmi si povídám a pro mě ten pohled těch mladých lidí vždycky jako zajímavý, protože si říkám, tak jo, asi mají vlastně v tomhle možná i mají pravdu. Že
1: jaké
0: už
1: nároky na ně máte, na ty studenty?
0: Já právě samozřejmě jsem velmi rád, když oni se mnou komunikují. Nebo myslím si, že za ty roky vlastně umím, když začínám s nějakou skupinou, přijdou noví studenti vlastně do toho ročníku a do mé nějaké seminární skupiny, tak vlastně já dokážu už velmi rychle si rozdělit ty lidi do takových jako škatulek z hlediska toho, jak se mnou budou komunikovat. Jsou někteří, kteří vlastně jako nechtějí komunikovat s tím vyučujícím, třeba proto, že je ten konkrétní předmět, který mají jako povinný, což ten můj je povinný, tak že je moc nezajímá. Jo, to znamená, oni si všechno plní svoje povinnosti, jak mají, ale prostě nějakou extrémní interakci od nich jako nelze čekat. A pak jsou ti, kteří jsou ochotní mluvit, ale často je tam nejméně na začátku je taková ta překážka. Jednak toho, že mě moc jako neznají a druhá, že dnes se často ty skupinky na vysoké škole jako vlastně promíchávají, že to není, že by to byla skupina, která jde od prváku do páťáku, ale různé předměty jsou různě zapsány podle časových možností těch studentů, podle různých jiných okolností, takže oni vlastně v těch skupinách se různě promíchávají. Takže oni někdy často, nebo někdy ne, často se vlastně trošku třeba i ostýchají před těmi novými kolegy. A pak jako samozřejmě, když se ptáte na nějaké otázky, tak standardní je, že buď je tak lehká, že je jim trapné vůbec na to odpovídat, anebo je tak těžká, že se bojí na ně odpovídat. To je jakoby ten, jakoukoliv otázku vlastně jakoby položíte, tak víceméně je možné říct, že buď je opravdu příliš lehká, příliš těžká, i když je vlastně ta průměrná. A já samozřejmě musím se ptát je věcně na to, co potřebuji je naučit. To znamená na ty obvyklé otázky toho, co já zrovna teď učím. A to jsou ty důvody, proč na začátku často ti studenti vlastně tak neúplně ochotně komunikují s tím vyučujícím. No a je potřeba v rámci těch skupinek si je tedy trošku jako rozstřídit. Vždycky tam bývají nějakí takový, řekl bych, trochu smíšci, trochu extroverti. Ty samozřejmě je nejlepší rovnou jako rozmluvit, protože na nich člověk jako vidí, že budou ochotní, i když třeba jako nebudou říkat jako správné odpovědi, jo? Protože jim nevadí říct něco jako neskutečně přesného. Oni prostě spíš jako chtějí, že promluví, protože jsou takhle jako osobnostně nastaveni. Takže s těmi studenty lze právě takhle jakoby pokračovat, že nejdřív se pokusím jako tu interakci si vytvořit s těmi, kteří jsou těmi smíšky, těmi extroverty. Pak se díky tomu otevřou ti, kteří skutečně mají jako o tu problematiku ten hlubší zájem, to znamená, jsou to třeba ti, kteří se bojí, aby špatně neodpovídali, tak tam je potřeba jim říct, že vlastně jako není úplně, a navíc v právu, jako, že tam není úplně jako špatná odpověď a že často jsou to spíš odpovědi, o kterých dál můžeme debatovat. No a pak samozřejmě vždycky v nějaké skupině zůstanou nějací ti, kteří fakt jako nechtějí tam mluvit. A já zase nejsem ten, že bych jako přímo nutil, jako že bych vyvolával. Vidím, že prostě pro ně třeba ten předmět jako není prioritní, třeba je baví něco úplně jiného. Takže tohle je ta moje spolupráce s těmi mladými lidmi. lidmi, co mě jakoby obohacuje a věřím, co jakoby obohacuje i je, protože já nemám rád takovou tu jakoby jednostrannou výuku, že já bych jenom povídal a oni by si tam něco zapsali, pak odešli. A myslím

0: že i ti studenti to takhle jakoby oceňují, já nejsem nějak extra přísný vyučující, podle mě ani na těch zkouškách, protože ten můj obor, který zahrnuje třeba i daně, tak to je věc, která se vlastně každý rok mění. A já jako nejsem ten, který by jej říkal, podívejte, musíte tohle všechno znát nazpaměť, protože vím, že sice to teď udělají tu zkoušku, ale příští rok to zase bude o kousek jinak. Jo? Takže pro mě je důležité, abych s nimi mluvil o tom systému, o tom, proč ty daně máme, jak jsou zhruba konstruovány, ale není už tak pro mě důležité, jestli budou vědět, že tento rok ta sazba je 20% nebo 19%.
1: Mě by zajímalo, jak se díváte na debaty, které se občas objeví ve veřejném prostoru o neužitečnosti humanitního vzdělání. Jsme nedávno byli svědky protestů studentů Filozofické fakulty na Karlově univerzitě, jejichž oborům hrozí slučování nebo rušení. Jak se díváte na tohle?
0: Tak ta aktuální situace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prostě souvisí s tím, že to vysokoškolské studium obecně je podfinancováno a samozřejmě, když jsou to tyto obory, které jsou humanitní třeba, tak tam to podfinancování je ještě jasnější, protože dřív ten stát jakoby preferoval více třeba ty přírodní nebo technické obory a opravdu tyhle ty obory socium zůstávali hodně stranou a samozřejmě jako je to tam už hodně vidět. Ale k té otázce základní, já si myslím, že jako je velmi složité teď říct, který vlastně obor je ten méně významný. Říkalo se právě, že jsou to speciálně ty přírodní technické obory, které jsou ty nezbytné, které jsou prostě ty podstatné a které mají být podporovány. Ale když se teďka podíváme na umělou inteligenci, tak to jsou vlastně velké jazykové modely, které často teďka už jsou schopny třeba nahradit některé technické obory. A ty velké jazykové modely teď třeba u nás jsou hodně zkoumány třeba na filozofických fakultách právě proto, že je to jiný způsob zpracování a i práce s tou technikou. To znamená, je to právě založeno na tom, že my zadáváme ten pokyn nebo ten dotaz v běžné mluvě a ten program s námi vlastně jako komunikuje v běžné mluvě, což je práce samozřejmě s jazykem, kterou my tu technologii učíme a učíme i tu analýzu, z čeho si má vybírat ty zdroje, jak to má dělat, co nemá dělat. Takže tady se ukazuje, že vlastně v současné době v umělé inteligence právě tyhle ty obory najednou jsou jako super důležité. Jo, že to není jenom ta technika, jak přimět vlastně ten počítač jakoby reagovat, ale je to ten způsob, který vlastně je to, co nám tu technologii přibližuje daleko těm běžným lidem, protože dnes skutečně ten běžný člověk přes svůj mobilní telefon je schopen tam mít nějaký program umělé inteligence a ptát se ho a ten mu klidně třeba udělat nějaký software jednoduchý nebo jednoduchou webovou stránku, možná za chvilku složitý software a složitou webovou stránku. Takže tím chci říct ono, kdo jako ví, co je teď důležité a hlavně kdo ví, co bude důležité za 5 let nebo za 10 let. Já si myslím, že bychom měli ty mladé lidi je podporovat v tom, v čem zaprvé jsou dobří a co je také baví. To znamená, my bychom je měli podporovat v to, aby se rozvíjeli ty svoje přirozené schopnosti, které mají. A to si myslím, že dneska, a já nejsem v žádném případě odborník na jak základní školství, ale že často dneska vlastně trváme pořád na tom, to, co se dělalo v tom minulém století, že všichni musí umět všechno v nějaké jako malé úrovni z dnešního jakoby úhlu pohledu. Chceme vědět ty roky těch bitev a narození a já nevím co všechno. A přitom to jsou právě ty věci, které ta umělá inteligence nám je schopna velmi rychle vyhledat. Ale neumíme ještě podporovat ty talenty. Já zrovna včera jsem poslouchal na jednom rozhlase, že my jsme schopni dnes pracovat s nějakými 40 000 talentovanými studenty. Myslím, že hlavní školský inspektor o tom mluvil. Ale takových dětí máme asi 150 000. Takže vlastně nám 2/3 jako propadnou sítem. Tím sítem. A to neznamená, že oni nebudou jako dobří, že nebudou mít dobré ty výsledky. Samozřejmě, že budou mít, protože jsou jako ti nejnadanější z těch dětí. Jenže my nevyužijeme ten jejich potenciál a prostě zůstanou nám, řekl bych, lehce nadprůměrní. Když to, kdybychom dokázali z nich získat už v tom malém věku to, že jsou dobří právě třeba na matematiku, nebo že je někdo, ale klidně řeknu, dobrý na kreslení, a podporovali zejména to, v čem jsou dobří, a v tom ostatním nám stačil nějaký rozumný základ s vědomím toho, že třeba díky umělé inteligence mnoho dalších věcí si sami jako dohledají, tak si myslím, že bychom mohli vyniknout lépe i v rámci mezinárodního srovnávání, protože i tady postupně klesáme a myslím si, že je to právě proto, že chceme takový ten standard, kdy jsou všichni jako dobří, ale dneska už je ta soutěž mezi národy a mezi státy tak velká, že bychom potřebovali spíš podporovat ty nejlepší v tom, co dělají a díky tomu se posunout, protože dneska, a vidíme to, já si myslím, že ta Česká republika skutečně jako zaostává. My jsme podle mě úspěšnou a nevím, jestli to budou všichni rádi slyšet, ale velmi bohatou zemí v tom celosvětovém kontextu. Máme tady jakoby skvělé zdravotnictví, velmi dostupné. Já když se dívám, tak permanentně prostě jsme schopni si přivolat nebo být nám zavolán vrtulník k nehodě, aby nás za 10 minut dovezl prostě do super špičkové nemocnice. Máme tady samozřejmě velmi dobrou sociální síť, která tady nenechává nikoho na ulici, aniž by on vlastně o to sám stál. To znamená, podívejme se do Spojených států, kolik je tam skutečně bezdomovců, kolik tam lidí, kteří úplně jsou mimo tu společnost. Takže my máme skutečně jakoby tady velmi dobré prostředí, ale postupem doby nám ta konkurence, kterou vidíme kolem sebe, jak v některých evropských státech, tak i v některých asijských státech, prostě nám jako utíká. Mm-hmm. A já si myslím, že my tady budeme muset být schopni skutečně pracovat s těmi přirozenými talenty v oblastech, kde oni jsou dobří, tak abychom jim umožnili ještě více rozvinout. Protože pak tihle ti lidé jsou schopni tu ekonomiku vlastně tlačit dál dopředu a z toho rozvoje té naší České republiky tímto směrem pak samozřejmě budeme profitovat všichni, protože to budou ti, kteří tady budou zakládat inovativní firmy, kteří třeba budou poskytovat služby do celého světa nebo třeba aspoň do Evropy a budou ti, kteří budou dělat tady ten hospodářský produkt, díky kterému my zase budeme moci platit zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání těch ostatních. Takže já si myslím, že neumím teďka říct, že nějaký obor je zbytečný. Samozřejmě je věcí státu, aby si řekl, v jakých oborech třeba chce více absolventů, v jakých méně, ale já bych si nikdy netroufil říct, že tento konkrétní obor studia je prostě zbytečný a nebudeme ho potřebovat, protože za těch 10 let ten svět může být úplně jiný, než je dneska.
1: A když se každoročně zveřejňují žebříčky úspěšných univerzit, kde se bodově hodnotí, která ta univerzita na světě je nejlepší, jak si na tom stojíte vy s vaší univerzitou v Olomouci? Kam ji chcete dovést? Jak by měla vypadat univerzita 21. století pod vaším vedením?
0: To je samozřejmě strašně složitá otázka v tom, jak si stojíme, protože české univerzity obecně samozřejmě nejsou ani v první stovce, ani v první dvoustovce. První z nich se objevuje někde v první pětistovce univerzit na světě. My jsme podle různých žebříčků, protože samozřejmě se hodnotí různá kritéria, tak někde mezi 6. a 12. místem na světě. Není to špatné, ale není to úžasné. Tady je potřeba si uvědomit, že to není tím, že my bychom se nějak zhoršovali, ale že právě přibývají nové a nové univerzity, zejména v Asii, které opravdu do toho vzdělávání dostávají daleko víc finančních prostředků a za to jsou schopni si obstarat lepší vyučující, třeba i nobelisty nebo jinak oceněné prostě odborníky. Opravdu tu špičku, protože na to ty finance mají, dokáží to zaplatit a i tohle se třeba v těch žebříčcích hodnotí. A obecně v některých státech skutečně opravdu tlačí do těch inovací, do toho vývoje a samozřejmě podmínkou toho je to vzdělávání. Takže my určitě nejsme horší z hlediska našich vlastních výkonů, ale to okolí celosvětové prostě se zlepšuje víc než my. A to je podle mě i to, o čem jsem mluvil před chvílí. My jsme velmi dobří, jsme výborní v mnoha oblastech, vidíme, že jsme schopni jakoby od výzkumu k té aplikaci, to znamená do průmyslové výroby, i díky naší historii a šikovnosti těch našich předků, mít velmi dobré výsledky. Jsme schopni jako jedni z mála třeba stavět jako proudové stíhačky, i když podzvukové. Jsme schopni opravdu v mnoha oblastech průmyslu jako fungovat velmi dobře ve výzkumu, ve zdravotnictví, v moderních technologiích. Jenže ten svět na nás jakoby nečeká, on jede trošku rychleji ještě. A to je něco, co ta univerzita ani jedna, ani vlastně všechny sami nezmění bez toho, že by byly podporovány ze strany státu. A já když se podívám třeba teď na navrhovaný rozpočet pro příští rok, tak on nominálně vyroste pro celé vysoké školy o pár set milionů korun, ale samozřejmě už i ta nízká inflace, klidně necelých 2%, ten nárůst jakkoliv smaže a jdeme reálně dolů. A ti naši lidé samozřejmě přijdou a řeknou, ale já bych chtěl od 1. ledna třeba něco přidat, jo, 2-4%. A když my jdeme takto dolů, tak samozřejmě my nebudeme mít ani na toto. A teď si představme, že v nadcházejících jednotkách roku vlastně přijdou ty silné populační ročníky, teď končící střední školy. Bude to příští rok, přes příští rok, až do roku 2029. A my bychom měli být schopni vlastně zvýšit ty kapacity minimálně o 10%. To znamená třeba moje univerzita má 25 000 studentů teďka a řekněme, že v tom vrcholu té populační křivky absolventů středních škol, kteří se k nám budou hlásit, bychom měli mít o 2 500 míst víc pro ně. Ale my na to nemáme žádné peníze. To znamená, určitě jsme schopni jako přidat, když to je přeženu, 1-2 židličky do té třídy, jo? Ale nejsme schopni jakoby bez dalších financí prostě přidat 10% kapacit. A zase říkám, to je strašně škoda. Nejenom, že to bude jako smutné pro, jako lidsky pro ty rodiče nebo pro ty prarodiče, protože prostě ty jejich děti, kteří každý si myslí o svém dítěti, že je samozřejmě jedno z nejlepších, tak i ty objektivně velmi dobří studenti vlastně se tam nedostanou, protože my je budeme muset odmítat, protože nebudeme mít tu kapacitu. A jestliže teďka třeba vezmeme na právnickou fakultu každého 10. 12. uchazeče, tak teď budeme muset brát třeba každého 15. A to ne proto, že ti lidi budou horší, ale oni díky tomu, že budou v tom silnějším populačním ročníku a díky tomu, že my prostě nebudeme schopni uspokojit tu poptávku, protože na to nebudeme mít finance od státu, tak je prostě nebudeme moc vzít. A spoustu těch zase dobrých, kvalitních, šikovných, chytrých lidí my vlastně odmítneme na ty nejlepší univerzity. Oni třeba půjdou na nějaké jiné nebo půjdou na soukromé, pokud jim to rodiče třeba zaplatí, což si myslím, že tak je prostě nesprávné. A nebo prostě nepůjdou na tu vysokou školu. A zase ta společnost jako celek vlastně přijde o to, protože přijde o to, že v rámci silné generace by mohlo být spoustu šikovných absolventů, kteří samozřejmě, a to je prokázáno, vysokoškolák má lepší platové podmínky v budoucnu a když má on lepší plat, tak samozřejmě státu přináší více na daních, více na sociálním zdravotním pojištění. Takže my přijdeme vlastně o část této silnější generace, aby jsme z nich mohli udělat zase ten motor ekonomiky toho dalšího období. A říkám, naše univerzita už teďka přispívá třeba na studium stomatologie. My na každého studenta ročně musíme najít ze zdrojů, které máme vnitřní, které nejsou od státu, 200 000 korun na každého jednotlivého. A samozřejmě, jako, kdybych vedl tu univerzitu jako firmu, tak řeknu, my nemůžeme dotovat to studium. Ale je naší společenskou odpovědností, abychom prostě to dělali, pokusili se vždycky najít ty peníze, vzít si třeba z něčeho jiného, co teď není tak urgentní, protože chápeme, že prostě absolventi stomatologie, zubaři jsou prostě pro společnost potřební.
1: Uzavírá pro tuto chvíli Michael Kohajda, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který přijal pozvání k rozhovoru na Proglasu.

0: Rektor, vysokoškolský pedagog, právník, politik a nestranický kandidát do Senátu za obvod Litovel Michael Kohajda je stále hostem na Proglasu. Pane rektore, na co v letošní senátní kampani sázíte?
1: Já sázím hlavně na to, v čem si myslím, že jsem silný, a to je osobní kontakt s lidmi. To znamená, já už od půlky srpna obcházím jednotlivé obce a vesničky. Samozřejmě v těch větších městech, kterých je tam 5, je to trošku komplikovanější. To si nechávám na finální fázi a nebude to obcházení jakoby po domech, bytech, ale na těch vesnicích to dělám takto. A setkávám se s lidmi, máme dáno vždycky kolik, minimálně 10% těch domácností bych chtěl otevřít v každé vesnici, obci a městečku. Takže já s nimi promlouvám, ptám se, co vlastně jim chybí, jak jsou spokojeni, co by jako chtěli od svého senátora, co jim vlastně teď chybí. Takže to je to, myslím si, že jsem schopen s mnoha lidmi budím vysvětlit, že třeba něco, co si přejí, je v reálu trochu jinak, protože si myslím, že v některých médiích prostě zaznívají velké zkratky a ten svět, ve kterém žijeme, je jako složitější. Takže se jim pokouším říct, jak já si myslím, že ty věci jsou, nebo prostě s nimi proberu, jestli to, co chtějí, je skutečně reálné, a poznamenám si to, že třeba tohle je opravdu jako dobrý nápad, nebo že to je skutečně potřebné tady v té obci. Takže to je to, jak já k tomu přistupuji, a musím říct bez ohledu, jak ty volby dopadnou, protože to pro mě není úplně jakoby záležitost života a smrti, tak tohle je něco, z čeho je zase já si odnáším jako spoustu pro mě zajímavých informací. Pro mě to nejdůležitější a nejzajímavější teď je, že vlastně, když s těmi lidmi mluvím, tak ten obrázek té skutečné společnosti je podle mě daleko pozitivnější, než vyplývá teď jako buď ze sociálních sítí nebo z těch hlavních médií. Spousta těch lidí vlastně je spokojených, samozřejmě říkají, bylo by lepší mít o kousek víc peněz a mít opravenou fasádu nebo něco takového. Nebo
0: takže říkáte, že sociální média do jisté míry deformují realitu a že politika, když to řeknu ve zkratce, zas tak moc nepotřebuje vrátit důvěryhodnost?
1: Já si myslím, že opravdu ty sociální média preferují hlavně ty negativní zprávy, ty negativní věci. A že ty nám jako preferovaně ukazují víc, než jsou ve skutečnosti zastoupeny. A skutečně já, jak teď mluvím s těmi lidmi, tak to tak je. Já jakoby minimálně narazím na někoho, kdo si jako skutečně konkrétně stěžuje. A často ti lidé, když se jich zeptám, tak řekněte mi aspoň nějakou jednu věc, kterou si myslíte, že je fakt špatně ve vaší obci, tak mnoho z nich jako přemýšlí, co to vůbec je. Chápu, jako všichni máme nějaké problémy, všichni v rodinách prostě řešíme něco, většině lidí prostě chybí třeba peníze na nějaké věci, ale ti lidé často si dokáží vlastně posoudit, co je reálné, a že samozřejmě by bylo fajn jet na další dovolenou nebo třeba jet na první dovolenou toho roku, ale že to třeba jako není úplně tak nutné, protože ty nutnější věci zajištěny mají. Takže to je to, co já si odnáším, že skutečně ten náš svět, ta realita v České republice, nebo alespoň tady na Hané, že není taková, jak když se člověk podívá prostě před osmou na zprávy, kde je prostě jedna katastrofa za druhou a všechno se tam vykresluje černými barvami. Určitě nepříjemné věci, věci, které se nemají dít, se dějí, ale podle mě to není tak četné, jak se nám to prostě jako snaží ty média zase zprostředkovat, protože pro ně je to samozřejmě něco, co spíš přitáhne tu pozornost, než kdyby řekli, jo, tady se podařilo opravit třeba nádraží, tady se udělala nová cesta, protože ty pozitivní věci, jednak část společnosti je považuje prostě za běžné, tak nebudu oslavovat, že se nám tady položil nový asfalt, ale druhá, já opravdu si myslím, že dnešní nastavení toho, jak jsou financovány třeba komerční média, že často je to o tom, čím víc jako kliků mají, čím víc čtení, čím víc samozřejmě poslechovosti, tím asi víc dostávají za tu reklamu, a že některá prostě tu realitu trošku tímto směrem deformují a vytváří tu rozpolcenost té společnosti.
0: Média a sociální média, to je jedna věc, ale reálným výsledkem je, že zájemců o Senát je stále méně, a týká se to i vašeho olomouckého regionu. Čím si vysvětlujete, že lidé nemají zájem o veřejné dění, vstoupit aktivně do politiky, něco měnit?
1: Podívejte se, pro mě vlastně to rozhodování, zda vůbec jít do těch voleb, bylo také složité. Já jsem rok rektorem, takže když ta nabídka přišla na začátku, tak já jsem říkal, že to není rozumné, že to nepůjdu, a doporučil jsem dva lidi, kteří si myslím, že by byli velmi kvalitní kandidáti, kteří prostě uznávají ty hodnoty, které jako uznávám já, prostě jsou mi blízcí. A vlastně jsem jako na začátku odmítal toto. Podle mě i z dobrého důvodu, že samozřejmě na začátku té rektorské práce je těch úkolů více. Ale ti lidé za mnou pak zase přišli a řekli, že ti to odmítají, protože je politika jako špinavá, že je to negativní, že na to nebudou mít čas, protože se chtějí věnovat jako víc dětem, že možná později. A ono je to jako složité, protože kdyby vlastně každý jako řekl, že se tím nebude zabývat, tak pak do té politiky vstupují ti lidé, kteří tam jdou čistě za svým osobním prospěchem nebo za prospěchem pro nějakou skupinu, která je tam vyslala. A já si myslím, že pořád by vlastně ta politika spíše měla být světem, kde se určuje naše společná budoucnost, protože evidentně prostřednictvím politiky prostě ta naše společnost určuje ty kroky, které dělá. To myslím, že není možné jako zastírat, prostě nebýt, jakkoliv na ně všichni nadáváme, včetně mě, politiky v parlamentu nebo vládní politiky, tak prostě bez nich by ten stát jako nefungoval. My jsme si zvolili tento způsob řízení našeho státu, takže prostě tak to máme. A kdybychom prostě všichni ti, kteří sice ty schopnosti mají, říkali, já nechci, protože prostě preferuju prostě čas na rodinu, nebo protože je to negativní, tak já tu zkušenost minulosti samozřejmě mám, jako je negativní si o sobě prostě každý druhý den přečíst na sítích nějaký hejt, nějakou kritiku, jo, obvykle neoprávněnou.
0: Dneska, a jak s tím pracujete, když se to dočtete?
1: To je právě jako složité. Jo. První věc je, že je potřeba si uvědomit, že za mnoha těmi profily, které tam píšou ty názory, jak na sociálních sítích, tak třeba v komentářích, v médiích, tak vlastně za nimi není reálný člověk, že to skutečně jsou jakoby počítačové systémy, který někdo ať od nás zevnitř České republiky, nebo klidně ze zahraničí prostě říká, dávej tam tento narrativ, dávej, že všechno špatně, že prostě se má dělat tohle, a oni vlastně jako uměle, a my si to často neumíme představit, ale když vidíme ty videa, že prostě je místnost, která je naplněna vlastně mobily připojenými na počítač, a vlastně za každým tím mobilem je virtuální profil, který nám k těm sítím píše tyhle ty předem dané prostě názory. A to je právě to, kde jsou silné ty socium obory na vysoké škole.
0: Oni máme moc ještě dobře šanci ukážou to zvrátit, tuhle
1: no,
0: situaci?
1: Dá se to samozřejmě identifikovat. A to právě byla ta moje odpověď. Ono, já jsem si nejdřív samozřejmě jsem říkal, že to budu ignorovat. Jo? Hmm. Ale když děláte v tom rok, tak 2 roky, 3 roky, 4 roky třeba jako naposledy, prostě tak sem tam si to stejně přečtete, jo? A teď to na vás jako nějakým způsobem dopadá. I když si řeknete kašlu na to, no tak když si to čtete, tak vám to vrtá hlavou, minimálně podvědomně. Takže já jsem se pak začal dívat na to právě, co je to za profily, co to tam píšou. Některé jsou ty, já jsem si je třeba rozklikl, a je to někdo, kdo tam nemá ani jednu fotku. To znamená, jako je to evidentně zcela umělý, účelově založený profil, jo? Nebo jsou to lidé, kteří prostě píší jenom tihle lidé, třeba 3-4, ale pořád vám píší, jo? To je taky extrémně jako zvláštní, protože i když je to někdo, kdo vás jako nemá rád, tak podle mě není jeho zálibou, aby pořád seděl u počítače a psal vám něco do komentářů. Takže je to hodně podle mě řízené, a já si myslím, že dneska to bude velká část, většinová část těch komentářů jsou tyhle ty umělé profily, které pro někoho pracují, buď třeba pro nějaké komerční zájmy, pro nějaké politické zájmy. A teď co s tím jako dělat? Podle mě, ale myslím si, že je to nereálné jako prosadit jako v rámci České republiky, protože jsme malá země uprostřed celého světa, by bylo, že ty profily by nebyly anonymní. Že skutečně ten profil jako takový by byl spojen s konkrétní identifikovanou osobou, a já neříkám, že by se to mělo ukazovat. Pokud ten člověk by nechtěl, aby jakoby nebyl vidět pod svým jménem, klidně ať je tam pod pseudonymem, ale aby ten profil byl spojený s konkrétním člověkem. A takhle bychom najednou viděli, že těch profilů, které teďka nám komentují, já nevím, třeba jenom příkladno řeknu 100 tisíc, že najednou by tam bylo zatím jenom 10 tisíc reálných lidí a 90 by byly ty umělé. Jo? A díky tomu, že bychom mohli mít to propojeno s reálným člověkem, i když by nebyl znám, kdo to je, tak by bylo jasné, že skutečně je to ta realita. Protože takhle si myslím, že ten většinový názor, ten narrativ, který se na té síti utváří, je bohužel dneska už jenom řízen komerčními nebo politickými zájmy. A ti, kteří se toho neostýchají, si prostě za peníze zaplatí nějakou firmu, která jim dodá 10 000 lajkařů a 10 000 komentátorů. A já to vidím i u některých svých oponentů politických, kdy najednou jim roste počet příznivců o jednotky desítek měsíčně a najednou v jeden měsíc tam skočí 1500. Pak je zase třeba 10-20 a za 3 měsíce 1500, 2000. A to je evidentní, že jako nikdo by nemohl mít takový výkyv, že najednou má 2000 nových fanoušků, obdivovatelů, když dělá všechno pořád stejně. Takže to je evidentní, že si ty hlasy jako nakoupil. A ono se pak dá to poznat i při blížší analýze, protože mnoho těch profilů není z České republiky. Je to prostě z dalekých zemích. A teď se zeptáte, proč lokálnímu komunálnímu politikovi v Horní Dolní by komentoval v češtině někdo, kdo je z, já nevím, Mongolska. No to nedává smysl, to je evidentní, že jsou to prostě ty farmy těch trolů a ty jsou nakoupeny a je nakoupený i ten pozitivní narrativ, který tam píše, ano, pane starosto, udělal jste to skvěle, to je moc pěkná cesta. Jo, protože zase ten počítačový systém v rámci té umělé inteligence vidí, že je to obrázek nějaké cesty, nějaké oslavy a už sám vlastně bez zásahu člověka dokáže vlastně ten komentář udělat. A to nejsou složité komentáře, to je jedna, dvě věty. A přímo ho tam umístí. A za tohle si ti lidé platí a dá se to prostě takhle identifikovat. Jenže ten běžný čitatel, který pak přijde na profil toho politika, si říká, tak ten musí být dobrý, ten to tady má takhle, takhle, takhle. A už nikdy nebo většinou si neklikne a nekoukne se, že ten komentující nad ním vlastně fyzicky neexistuje.
0: Pane rektore, já vím, že jste manuálně zručný. Slyšela jsem v jednom rozhovoru, že si sám zapojíte elektriku, sám si i obkládáte. Ano. Je práce rukama dostatečným odpočinkem od každodenních povinností? Čistíte si tak hlavu?
1: Je to přesně tak. Mě se vždycky kamarádi ptají, proč si to nenechám opravit nebo postavit nebo něco takového a nebo na zahradě, proč si nenechám něco udělat. A je to právě proto, protože pro mě je to možnost, kdy vlastně celý život v práci pracuji zjednodušeně hlavou. Jo, že píšu, odpovídám, vymýšlím, mluvím, jednání vedu. A pro mě to, co mi v mé profesi vlastně chybí, a tímhle si to kompenzuju, vlastně ten výsledek, na který se dá sáhnout. Ono to pro mnoho lidí, kteří naopak se třeba běžně živí rukama, to přijde jako nic zvláštního, ale mně opravdu chybí ten fyzický výsledek, takže ano, třeba jsem si obkládal, nebo jsem si dělal dlažbu doma a určitě ten výsledek jako není stoprocentní, to nebudu říkat, že to je nějaký skvělý a velká část vašich posluchačů by to určitě udělal lépe, ale pro mě je to takové jakoby uspokojení, že vlastně si to umím takhle udělat, že jsem si to udělal, že to mám hotovo a že jsem tu práci i takto odvedl.
0: A co vám ještě pomáhá udržet si nadhled?
1: No, samozřejmě, to už jsme si tady říkali, ty procházky se psem, protože já opravdu s mým pramíkem chodím jakoby každý den, když je to možné, což se snažím, aby bylo možné. On je takový rozvážný, takže chodíme pomalu dosti a všechno si očmuchává a chodíme hodinu, hodinu a půl. Já musím říct, že já nejradši mám právě teď to období, které přichází, ten podzim, samozřejmě babí léto, ale i ten podzim, který je pak už deštivý, protože vlastně z toho příměstského lesa vlastně pomalinku zmizí lidé a my tam máme klid jenom sami na sebe a projdeme si to takhle v klidu. Takže to je něco, co si člověk jako určitě hodně odpočne, protože ta příroda je úplně takovým lékem.
0: To byla závěrečná slova dnešního hosta Proglasu. V pořadu Na stole je téma jsme mluvili s rektorem Olomoucké univerzity Palackého Michálem Kohajdou, právníkem, vysokoškolským pedagogem, bývalým poslancem a nestranickým kandidátem do Senátu za KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Piráty. Já vám děkuji za váš čas. Nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne vašim posluchačům.
0: Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká. Pěkný den.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebení u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Je čtvrtek 29. září okolo 1 hodiny ráno a na Proglasu je pro vás připraven koncert klasické hudby. Uslyšíte svitu D-moll pro čembalo od Louise Couperina v podání Stanislava Hellera na čembalo.

Dozněla svita D-mol pro čembalo od Luje Kupréna v podání Stanislava Hellera na čembalo. Následovat bude smyčcový kvartet číslo 7 F-mol, jehož autorem je Gaetano Donizetti. Skladby zaznějí v podání souboru The Revolutionary Drawing Room. Kvarteto má toto obsazení: Graham Cracknell a Adrian Butterfield na housle, Judy Sterling na violu a Angela East na violončelo.

Na Proglasu dozněly tóny smyčcového kvartetu číslo 7 F-moll od Gaetana Donizettiho. Skladby zazněly v podání souboru The Revolutionary Drawing Room. Jehož členové jsou Graham Crackle, Adrian Butterfield, Judy Sterling a Angela East. V následujících chvílích vyslechnete smyčcový kvartet D-dur od Josefa Haydna v podání souboru Pražákovo kvarteto. Jeho složení je Václav Remeš a Vlastimil Holek na housle, Josef Klusoň na violu a Michal Kaňka na violončelo.

Poslouchali jsme smyčcový kvartet D-dur od Josefa Haydna v podání souboru Pražákovo kvarteto. Kvartet je v tomto složení Václav Remeš, Vlastimil Holek, Josef Klusoň a Michal Kaňka. Na rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jezdím na Ukrajinu, tak mě přes Slovensko po cestě čekají tři větší tunely. Když s někým přes handsfree telefonuju, tak mu předtím říkám, asi se to přeruší, vyjíždím do tunelu, zavolám ti pak hned zpátky. Před tunelem je na dálnici snížená rychlost na 100 km za hodinu. Je to užší a nebezpečnější. Také většinu před tunelem zatáhnu okýnka, protože v tunelu není dobrý vzduch. I když je tam odpad z plodin, tak to není úplně dokonalé. V tunelu vlastně vidíte jenom cestu před sebou. Nevidíte nic okolí. To je jasné, protože jste v tunelu. Mám někdy silný pocit, že můj život je také někdy v tunelu. Jsem silně zaměřen na něco, o co usiluju, nebo naopak, co očekávám nebo čeho se obávám, a pak nevidím krásu, rozmanitost a hodnotu života okolo sebe. Někdy také prožívám něco, co mě trápí, bolí nebo dokonce traumatizuje, a to můj zrak tak nějak připoutá k té bolesti. Mám ale pocit, že v tunelovém vidění je také někdy mé pojetí víry. Vidím tak nějak zúženě. A přes svůj zúžený pohled ostatní věci také interpretuju. Potřebuju ve svém životě takové to zavolám ti, až vyjedu z tunelu. Potřebuju, aby se mi otevřely oči, abych viděl znovu v širší perspektivě života. Matouš 9. kapitola 28. až 30. verš. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma tunelové vidění. V květnu tohoto roku jsem se díval na letenky na Krétu. Byly za 1700 korun tam i zpět, včetně malého zavazadla. Říkal jsem si, to by byl hřích je nekoupit. Zeptal jsem se přátel, širší rodiny, ale nikdo v tom termínu nemohl. Já jsem tam měl výjimečně prostor. Nakonec jsem si říkal, pojedu sám. Udělám si to trošku takové low cost, levnou variantu. Pojím někde v samoobsluze, přespím, kde se bude dát. Program se bude odvíjet podle toho tak nějak přirozeně, jak to půjde. Začal jsem se na to těšit, jak na smilování. Zavolala mi moje žena, Věrka, že nějak cítí, že na ten seminář do Prahy nepojede. Říkám, OK, Věruš, ale cítím, že tam není jenom zpráva A, ale že je tam i B. Ona říká, jo, jela bych s tebou na Krétu. No, už jsem se těšil, že pojedu sám, ale když vám manželka skoro po 30 letech manželství řekne, že chce jet s vámi, tak to se neodmítá. Je to něco hezkého a vzácného. A také, že jo, zažili jsme dovolenou, jakou ještě asi nikdy. Jenom z Baťušky prošli jsme pěšky část pobřeží. Od Paleochory až po horu Sfakia. Je to něco jako vysokohorská túra v Tatrách, ale zároveň jdete podél moře. První dva dny jsme si odpočinuli, jen jsme se prošli po Paleochoře, poseděli v místní kavárně u moře. Už se známe, potřebujeme nabrat sílu, nabít vnitřní paterku, sklidnit se. No a další dny jsme pak brzo ráno, než vyjde slunce, vyráželi podél pobřeží. Ubytování jsme objednávali přes Booking vždy den předem, aby nás nic nesvazovalo. Nechali jsme to tak nějak plynout. V Sougia nás pán z ubytování varoval, ať do Agia Roumeli nejdeme, že jsou tam velké útesy. Není divu, když viděl, že nejsme žádní vysokohorští turisti, viděl dva manžele po 50 spocené s malými baťušky. Dali jsme na jeho radu a další trasu jsme se plavili trajektem. Ráno jsme v místních potravinách koupili bagety, lokální ovčí sýr, olivy, fíky a posnídali jsme na trajektu. Krása. Naši děti by se divili, že rodiče umí chvíli žít. No a tady jsem si to znovu uvědomil, že mi na dovolené trvá 3 až 4 dny, než vypnu ze svého tunelového vidění.
Mám tolik věcí, o které usiluju, které mě trápí nebo bolí, že přesto všechno nevidím krásu života, nevnímám přítomnost, nejsem obohacený a neraduju se z toho všeho dobrého, co je okolo mě, protože to nevidím. Jsem jako krysa v kolečku, která stále běží vpřed. Jenže přijde mi, že tohle samé mám někdy i v prožívání víry. Zúženě vnímám některé důrazy a pak nevnímám šíři a lehkost života. Co je to vlastně to mé tunelové vidění a prožívání víry? Tak první věc je to dualistické vidění světa, které je rozdělené na my a oni. Druhá věc je, že jediný smysl života je v předávání evangelia, což se může někdy spíše změnit na agitaci nebo ideologii. A možná poslední věc je to přehnaný důraz na službu druhým. Všechny ty věci samy o sobě můžou být pravdivé a důležité, ale můžou se stát také nebezpečné, pokud máme jenom tohle zúžené vidění. Efeským 2:10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 1:5. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. My věřící jsme ti, co poznali pravdu, děláme ty skutky, co Bůh připravil, a my jsme ti, co jsou Bohem přijati. A naopak jsou tady ti druzí, kteří nepoznali pravdu, dělají skutky toho zlého a Bohem nebyli přijati. Tomu se říká dualistické pojetí, my a oni. Jako bychom byli v roli Pána Boha a viděli a posoudili, kdo žije ve světle, v pravdě, kdo dělá věci od Pána Boha a kdo Pána Boha poznal. Musím říct, že v takovém tunelovém vidění se začínám dusit s plodinami. Moje vyjetí z tunelu je vnímání Pána Boha a lidí. Pána Boha, který nějaký je, má nějakou moudrost, dává nějaké principy pro nás lidi. A není to má role dělit na my a oni. Marek, 16. kapitola, 15. verš. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Z některých knih, kázání a konferencí jsem měl někdy pocit, že jediný smysl křesťana je evangelizovat. Získávat druhé pro Krista a ti mají zase získat druhé. Popravdě, ve skutečnosti mi to přijde jako ztráta a promarnění života, který mi Pán Bůh daroval. A mám pocit, že to mé pojetí evangelizace se stalo spíše agitací. Jenže je to tak nějak v mém duchovní DNA. Měl bych evangelizovat a pokud to nedělám, tak v tom možná prožívám vinu. Prožívám tunelové vnímání světa. Co je to ale evangelium? Je to dobrá zpráva o Bohu v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je dobrý. Možná tou největší evangelizací může být žít v dobrotě Boha. Jak řekl František z Assisi, kažte evangelium všem a pokud je to nutné, použijte i slova. Nebo údajně matka Teresa řekla, dříve jsem si myslela, že mám lidi milovat a obrátit je na víru. Dnes vím, že mám lidi milovat a Pán Bůh si přitáhne k sobě, koho chce. Znamená to, že mám rezignovat na evangelizaci? No popravdě já jsem to udělal. A víte, co se stalo? Začal jsem s lidmi mluvit daleko více o dobrotě Pána Boha, daleko více přirozeně a otevřeně. A takhle bych mohl dál pokračovat. Třeba i s přehnaným důrazem na službu, obětování se, nesení břemen druhých. To jsou všechno skvělé věci. Poznání pravdy, hledání skutku od Pána Boha, být Božím dítětem, předávání dobré zprávy, služba druhým. Ale nechci mít zúžené vidění světa bez širší perspektivy, bez vnímání pestrosti, krásy, hodnoty a lehkosti života. Po několika dnech s manželkou na Krétě jsem se částečně uvolnil od své životní a možná i duchovní křeče.
Vždy, když o něco silně usiluju, tak moje žena říká, táto, prosím tě, nesnaž se. Protože pokud se tolik nesnažím, je to pak daleko přirozenější a i výsledek mám pocit, že je možná stokrát lepší. I když třeba píšu kliku a dávám si na tom záležet, tak mám z toho tak pocit půl na půl. A někdy třeba cestuju, vrátím se až v noci, ráno stanu, jsem úplně KO, rozlámaný, mám skoro pocit, že nepřítomný a jenom sednu a píšu a si říkám, wow, to mě baví, mě samotného to oslovuje. Jsem z toho jako překvapen. Vlastně nedržet ten život a možná i ten duchovní život v takové křeči nebo v takovém jako zúženém vidění. Vlastně znovu potřebuji Krista, aby mi otevíral oči pro širší životní i duchovní perspektivu. A to je z dnešního dílu i ze série Stále hledám všechno. No, v životě jsme možná našli jsme Krista, nebo byli jsme nalezeni Kristem, ale stále jsme na cestě. Stále vlastně hledáme. A to už je opravdu úplně všechno. Petr Hůš se s vámi loučí od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Brat Ježíše jako našeho pracovního šéfa má pro naši práci vícero praktických důsledků. Dnes v 10.15 se na ně zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem.